0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
0: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
0: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
0: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
0: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
0: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
0: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
0: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
0: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Rádio Junior.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlím kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej! Ve svém kotli lektvar vařím, každé dobro lehce zmařím, kdo se přijde?

0: 子是龙把脾气。
1: Posloucháš Rádio Junior.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda.

jak slunko byla, jednou mě políbila a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída, o, škoda, přeškoda, soused ji pořád hlídá, jako hlídací pes.

rudém písku, vidím je si rád. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

je takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

0: jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ale...
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, přece jak kovadlina, na

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míneje. Na prst, lesbí.

je most, kráčím horskou plání nebo k pramenům, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel, od rána hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím.

základ života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlap, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přehá.

0: Čača. Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk přes les a mít.

kočičku hada. Jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, kráčí nebo leží.

pod nos vleze. Jak by si i mnozí lidé přáli, stejně jako strejcku naší meze, co žere a u toho se válí. Toho chlapa obejděte polem, než se rozhlídne a posadí.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bez vad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau. Ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedna.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v ty

kamně. A kdo si počká mě, koťat se dočká mě. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

0: Ingenira.
1: Závěrečná větička.

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Hele, pojď sem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: No, tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Foškuben. Jou, pešníci zpovolání to, schopáni to jsou páni lou. Pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

kroupy chytrá, kroupy dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy seď. Formáku na houni se, padli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem.

0: zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Radio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, žralok, treska.

0: Junior.
1: Víš,

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Judiku Jany Richterové.
1: Ahoj, holky a kluci, začíná další Všudykuk a já už se těším, co vám všechno řeknu. Máte se na co těšit. Dozvíte se, že umělá inteligence pomáhá silničářům objevovat výmoly na silnici ještě dřív, než se vůbec výmol objeví. A to mi přijde super. Vydáme se na Zlínský festival, čili na Zlín Film Festival. Půjdeme si zaběhat do Běchovic a taky si poslechneme zvuk zvonů. Zatím si zajedeme do Brna. Určitě ještě na něco přijdu a bude taky spousta písniček, takže já si myslím, že nebudu zdržovat a jdeme na to. Krásný poslech vám ze studia Rádia Junior přeje Jana Richterová, Všudykuková.

0: Přátelé, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teďka proběhneme po silnici, tedy spíše projedeme, nebo možná projdeme. V každém případě nás tam vezme redaktorka Českého rozhlasu Eva, protože ta se vydala přímo na silnici, kde se používá umělá inteligence. Nezdá se vám to? No představte si to, že najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké to auto a někomu tam zapadne kolo, pomáhá odborníkům právě AI. Ředitelství silnic a dálnic tak může krásně plánovat, kde se co opraví. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobounká poškození a taky je dokáže sledovat v reálném čase, čili jak to zrovna pracuje. Schválně si to pojďte poslechnout, mně to přijde ohromně zajímavé.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Tady mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do studia Rádia Junior, kam přišly děti. Terka Rašová se jich ptala, jaká je jejich oblíbená hra. Tak si poslechněte, jestli to třeba máte stejně.
1: Moje oblíbená hra je dračák. Dá se to hrát třeba ve dvou lidech, že jeden je vypravěč a druhý je ten hráč. A třeba ten vypravěč začne vyprávět. Jsi v autobuse a teďka můžeš rozbít okno a vylézt z něho, nebo je začít řídit ten autobus, a nebo začít jít tancovat na střechu. A potom si ten druhý hráč vybere, co bude dělat, a až se to vybere, tak se ten vypravěč potom domyslí, co zastane. A takhle to prostě jede. Je to docela nekonečná hra.
2: Moje nejoblíbenější hra, co asi hodně hrám ve škole, je Kuchta Buchta. Hraje se to tak, že je Kuchta Buchta a já jsem Kuchta Buchta a do polívky dám druhy, třeba například značek aut, a řekne, kde je ucho, pak si zacpe uši, ostatní si řeknou ty značky aut, pak to ucho začne říkat ty druhy různý a Kuchta Buchta se vybere a honí toho, kterýho se vybrala. Když ho chytne, tak je Kuchta Buchta, ten, který ho honil.
3: Moje oblíbená hra je Co by kdyby, a tam se vlastně jeden člověk třeba zeptá, co by si dělala, kdyby na tebe třeba spadla čelenka, a ten druhý odpoví a potom z toho vzniknou vlastně vtipy, protože se proměnějí ty odpovědi. Jede se v kruhu, první se ptáš jednoho člověka a potom druhýho, ale ten člověk vždycky musí odpovědět stejnou odpověď, co odpověděl při té první otázce.
4: Takže já, když bych se tě zeptala, co bys dělala, kdyby na tebe spadla čelenka, co bys mi odpověděla?
3: Třeba bys ji nechala, a potom by se mě třeba jiný člověk zeptal, co bys dělala, kdyby třeba si dostala sluchátka, tak bych si je taky nechala.
4: Takže co bys dělala, kdyby si chytla koronavirus, tak by si odpověděla, tak bych si ho nechala.
3: Jo.

0: Kamarádi, holky, kluci, milí posluchači, v dnešním Všudykuku se vydáme na Zlínský festival. Na něj se vydal totiž taky Hurvínek. Letos už je mu 100 let a přesto zůstává malým uličníkem. Však ho znáte. Ale nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, což je prestižní ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodič David Janošek a Martin Trecha, jehož hlasem Hurvínek mluví. Tak pojďte, jedeme do Zlína.
1: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
2: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
3: Jo, měl jsi to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
2: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
3: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
1: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
4: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
1: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
2: No jak se proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
3: Ne, to si zeptejte Hurvajze.
2: Ne, taťuldy.
3: Hurvajze.
2: Říkal jsem, no prostě takhle.
1: A jak to vnímá Martin Trecha?
5: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
1: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
5: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
1: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Kamarádi, posloucháte Všudy kuk a já si tak říkám, že by to chtělo na léto nějaký hezký knižní tip. Tak si pojďme poslechnout malou recenzi, kterou namluvila Evelína.
1: Knižní agenti.
2: Připravila jsem si pro vás knihu 14-14.

0: ostatním, že třeba si na ně nemůžou dovolávat. No a vlastně si pořád dopisují a baví se spolu. Mají vlastně jediného takového dobrého kamaráda. Tahle kniha se mi líbila, mě to bavilo, pořád jsem se chtěla dozvědět, co bude dál, jak to bude pokračovat. Byla dost napínavá a doporučila bych ji všem, kteří mají rádi příběhy jak z minulosti, tak i z přítomnosti, protože tahle kniha má oboje. Pokud chcete zjistit, jestli se někdy potkají, nebo zjistit, že každý žije v jiném století, to si tu knihu musíte přečíst sami.
1: Tak já moc děkuju Evelíně a přátelé, kdybyste četli nějakou hezkou knížku a měli pocit, že se o to chcete podělit s posluchači Rádia Junior, namluvte svoji recenzi na mobil a pošlete nám to na adresu radiojunior@rozhlas.cz a my to pustíme třeba ve Všudy kuku.

0: Kamarádi, stále je tady pro vás v Šuliku k Jany Richterové a my se teďka vydáme do světa sportu. Nejstarší nepřerušený běžecký závod na světě oslaví v září velké jubileum. Blíží se 130. ročník oblíbených Běchovic. 27. května roku 1897 se závodilo na východním okraji Prahy poprvé. Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci toho prvního závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší trase a na startu byly hlavně děti, ale dorazily i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narozeninový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není výhra, tam je trochu stín, takže to je pohodě, ale je zajímavý. Jako fakt, jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Mileny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítku už jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic, Jakub Marek, Český rozhlas.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkám.

0: Posloucháte Všudy kuk a my se teďka s Všudy kukem vydáme na kostelní věže do Brna. Tam se totiž před pár dny rozeznělo 29 kostelních zvonů. Upozorňovali na program Noci kostelů a lidé zvony slyšeli třeba z kostela svatého Jakuba, svatého Michala nebo z Červeného a Minorického kostela. Ozval se i biskupský zvon ze severní věže katedrály svatých Petra a Pavla, který jinak mlčí.
1: Práve sa nachádzame priamo v biskupskom zvone. Tento zvon pochádza z roku 1852. Váži takmer 4000 kg, má priemer 187 cm, má ladenie AS 0, čo ho vlastne robí najhlbším zvonom v Brne týkajúce ladenia.
2: Hlavní zvonník Matúš Sedlák vzal do rukou ťažké srdce zvonu a dvěma údery ho na malou chvíli rozezněl.
1: Je zasvetený samozrejme svätému Petrovi a Pavlovi a Panne Márii.
3: Vy ste ale zmiňovali, že úplne bežne nezvoní posledný rok.
1: Celkovo vzhľadom k tomu, že sa jedná o špeciálny zvon, tak bol využívaný iba na špeciálne príležitosti. Jeho príslušenstvo už je pomerne zastaralé a teda už je tak trošku za zenitom svojho času, tak sme sa rozhodli, že jeho prevádzku obmedzíme a aktuálne sa diskutuje o jeho oprave.
2: Kdy sa dočká oprav, to zatím ešte není jasné.
1: Určite sa plánuje výmena zavesenia zvona z aktuálnej ocelovej hlavice na drevenú, rovnako taktiež sa plánuje výmena zvonového srdca, prípadne výmena pohonov, no a aktuálne sa ešte vlastne diskutuje ohľadom možnosti zhotovenia novej zvonovej stolice.
4: Veľký počet tých zvonov, ktorý tady v Brne máme, je hodne starých a hodne z nich tým pádem také potrebuje řádnou péči. Takže sa nejedná pouze tady o ten biskupský zvon, ale napríklad v kostele svätého Jakuba o zvon Márii, ktorá se teďka potrebuje posunout nebo otočit o 45 stupňů.
2: Dodává zvoník Josef Polášek.
4: My jakožto zvoníci bychom se rádi nějak zasloužili o nejenom službu těmto zvonům, co se zvuku týče, ale i o službu pro tyto zvony, co se týče jejich uchování a zachování, aby nám tady mohli samozřejmě sloužit i dalším generacím.
2: Zvony dnes budou znít necelých 10 minut, vysvětluje hlavní zvoník Matúš Sedlák.
1: Začne právě solovo zvonit tento biskupský zvon, tak slávnostně to otvorí to zvonenie. No a následně po minutě se k němu přidá zvyšok právě zmienených kostolov, no a opäť potom na záver poslednú minútu bude mať taktiež solo tento biskupský zvon.
2: Nejlépe budú zvony slyšet ve věži Staré radnice, na hradě Špilberk nebo v Denisových sadech. Z Brna Hana Novotná, Český rozhlas.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Vydali jsme se na kostelní věž do Brna a poslechli jsme si, jak zní zvon zblízka. Taky jsme se podívali, jak vypadal takový běžecký závod před 100 lety. Měli jsme tu tip na super knížku, abyste měli o prázdninách co číst. Taky už víte, jakou hru můžete hrát. A dozvěděli jsme se o tom, jak funguje umělá inteligence na silnici. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy kuková. Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: Všudy kuk Jany Richterové.
1: Raz, dva, tři, čtyři, vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Sne dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem, holky, kluci, všichni, kteří nás teďka poslouchají, kteří nás sladí.
1: Ale i všem ve Zlíně, v parku Komenského, krásné, dobré, já bych řekl i ráno, když je ten víkend, tak pondělní ráno je v 6 hodin, nedělní ráno je kolem té 10.
2: Ano, to začíná později, prostě rádi si přispí všichni prostě takhle o víkendu.
1: Ano, obzvlášť, ale já bych řekl, že na Zlínském festivalu, odkud právě teď vysíláme živě do vašich domácností i tady všem lidem na Zlínském festivalu, tak tady ty lidi už dávno jsou vzhůru, že právě i teďka odstartoval dokonce maraton, tady se
2: půl
1: i běhá.
2: Půl maraton.
1: Dokonce i náš kolega Jiří Kohout se rozhodl, že bude běhat. Nerozumím tomu, nevím, proč to dělá. Ty tomu rozumíš?
2: Nerozumím. Já jsem člověk, který jako běh nikdy nikdy tomu nepřišel na chuť, ale obdivuji Jirku, že pro sebe něco dělá takhle i ve svých letech.
1: Ano, i ve svých letech. To je podstatné říct. Otázkou je, v kolika letech to je už moc.
2: Ano, hele, včera jsme se bavili s Jirkou a frér, tyho, dělá několik sportů a teďka se chce naučit nějaký ten windsurfing nebo něco snad takovýho.
1: A my v tom držíme Jirkovi palce.
2: Ano,
1: ale dnešní speciální ranní restart, tak bude opravdu speciální. Nejenom to, ano, že poprvé vlastně vysíláme takhle
2: naživo
1: ze Zlína, z našeho krásného koma modulu Českého rozhlasu, ale taky to budou i výjimeční hosté.
2: Ano.
1: Výjimeční hosté. Za krátký okamžik dorazí, aby řekl, tvář českého filmu, divadla,
2: ano,
1: ale hlas i vlastně Českého rozhlasu Rádia Junior.
2: Hajaji.
1: Dorazí Honza Cina.
2: Mm-hmm.
1: Tady se s tím budeme krásně povídat.
2: A hnedka potom tak se k nám připojí dva naši kamarádi, kolegové a vlastně herci úspěšní.
1: Zejména herci.
2: Ano. A tak kamarádi a přátelé taky.
1: To bych taky řekl. Ano, kamarádi, přátelé, Sára Korbelová a její mladší brácha.
2: Olík,
1: Oliver vyskočil.
2: Ano.
1: To budou naši hosté, my jedeme do 12. hodiny, ranní restart, takže všem, kdo běháte, hodně štěstí, a ti, co neběháte, pojďte k nám blíž. Ranní restart právě odstartoval a odstartuje i písničkou, kterou si dáme právě teď.

0: Holky, kluci, dobré ranko, dobré odpoledne,
1: Odpoledne bylo, kdyby si zdal teďka šlofíček a dal by si z takových dobrých 5 hodin, pak by to bylo odpoledne. Což ale no bychom jako, si vlastně dali.
0: Ano, jako vůbec by mi nevadilo se teďka prospat.
1: Nevadilo by ti to, protože mě by to třeba mrzelo. Protože my jsme právě teďka na Zlínském filmovém festivalu.
0: To určitě.
1: A já bych řekl, že by byla veliká škoda to prospat. Je krásný počasí. Kdyby bylo třeba o 2 stupně míň, tak pro moji košili, která už teď je propocená, by to bylo vlastně v něčem hrozně jako skvělý. Bohužel tomu tak není a zase velká výhoda, že neprší.
0: Ano, určitě. Peťo, a já jako Rosnička mám pro tebe úplně skvělou zprávu, protože ono bude ještě tepleji dneska.
1: Bude ještě tepleji.
0: Ano. Takže tvoje košile a myslím si, že i moje za chvilku tak už budou durh úplně.
1: Takže ve Zlíně bude krásné počasí
0: určitě,
1: po celý den,
0: sluníčko,
1: ale věříme,
0: celý
1: že
0: den.
1: I po celé České republice. Zlínský filmový festival, Karlíku. Jak se jako cítíš ohledně toho, že jsme tady, ale ne vlastně jako za herce, ale za moderátory. Nemáš takovej špatný dojem, proč se tomu tak stalo?
0: Hele, špatný dojem z toho vůbec nemám, protože takhle, když si vezmeš ty herce, jak chodili po červeném koberci, všichni si je fotili a všechno. Tohle to mě asi baví víc, protože je to teďka takový osobnější.
1: Je
0: že tady
1: osobnější.
0: Můžeš ty lidi vidět, popovídat si s nimi přesně.
1: Ano, zamávat, tady
0: zamávat,
1: zdravíme.
0: Ano, zdravíme, zdravíme.
1: Zdravíme tady přímo hlasy ze Zlínského filmového festivalu. Ty jste mohli zaregistrovat ve vysílání Rádia Junior. Super pán v průvaném tričku.
0: Hele, takže, hele, co mě to nevadí.
1: Nevadí ti to.
0: Ale nevadí mi to. Mně to fakt jako přijde prostě jiný krásná obměna. Ale jak to vnímáš ty? Jako, protože podle mě to budeme mít dost na podobný vlně teď.
1: Já si to hrozně užívám. Je to,
0: já taky.
1: Je to zážitek. Já to tady diváci zaregistrujou, že já hrozně rád mluvím. A to tak už nějak celkově
0: to všichni víme.
1: Já hodně mluvím a hodně rád. A to je vlastně velká výhoda pro to být moderátorem, k tomu hodně mluvit. Představ si, kdybys byl moderátor a neměl rád mluvit hodně.
0: Jo, tak to je celkem zajímavá kombinace a podle mě to nebude fungovat. Ale zas na druhou stranu, ten, kdo míň mluví, tak může potom pouštět víc písniček.
1: Ano.
0: Takže by to bylo takový jako rádio prostě, který si fakt naladíš a teď víš, že tam hrajou ty písničky
1: ano.
0: A to.
1: A zejména tohle je ranní restart speciál, takže tady bude těch písniček spousta. Ale taky to bude i spousta našeho mluvení, jak jsme říkali,
0: i našich hostů.
1: Hosté, filmoví hosté, jsme na filmovém festivalu.
0: Samozřejmě.
1: Zmíněno, že filmové hosté je základ. Za krátký okamžik to bude Jan Sina, což je náš hajaja. Dokonce dorazí i opravdový hajaja.
0: Ano.
1: Ten, kterýmu je právě teď 65 let. Kajo, filmový festival, 66. ročník, hajaja má 65 let. Vlastně hajaja je o rok mladší než
0: filmový festival
1: ve Zlíně.
0: Je to vlastně strašně neuvěřitelný, jako jak dlouho se tyhle, já bych řekl možná i tradice. A
1: je to tradice.
0: Jak se to drží prostě. A očividně teďka, když se takhle rozlínu, kolik jako lidí na tohle chodí a prostě fakt jako, že je strašně krásný vidět, že ty lidi sem chodí, protože to baví.
1: Baví je to a já bych chtěl, aby i tradice byla z toho, že tady budeme my každý rok takhle moderovat, aby to byla tradice. Ale tradiční věc je i to, že je spousta super
0: hudby,
1: music od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. Ten je tu s náma ve Zlíně na filmovém festivalu. Vlastně je tady celá Radio Junior, Český rozhlas Family. Junior Family se vám hlásí a zdraví vás z festivalu a posíláme právě teď písničku.

0: Tuc, dohrala nám právě teď muzika, je 10 hodin a 11 minut.
1: A vy posloucháte speciální ranní restart.
0: Ano.
1: S Komajzem.
0: A s Carlosem. A speciální v tom, že vlastně 2 hodinky pouze písniček a našeho mluvení, což ano. Vy všichni máte hrozně rádi, my to milujeme.
1: A pozor, ještě tady je samozřejmě hosté, ještě připomeneme hosté, jedno.
0: Ale v čem to je speciální, Kajo? Pojďme to připomenout, v čem to je speciální pro ty, kdo ladí Český rozhlas Radio Junior. Ano. V čem to je speciální, Karlíku?
1: Je to speciální v tom, že vysíláme živě, ale doopravdy teďka živě nejsme u nás ve studiu. Jsme tady v našem Koma modulu na Zlínském filmovém festivalu v parku Komenského.
0: Ano.
1: A vlastně je to naživo i lidmi a je to strašně kouzelný.
0: Je to bomba, tady se nás lidi fotí, paní, to sluší.
1: Ano, ano, a tamhle momentka
0: zamáváme. Moc vám to sluší, paní, všem vám to náramně sluší. Dobrý den, dobré ráno.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Ano, je celkem jasný, že tady ta nálada na festivalu ve Zlíně,
1: no prostě to
0: žije,
1: jede tady.
0: Lidi jsou hodní, ale víš, čím to podle mě je? To je tou Moravou. Prostě Moraváci jsou prostě dobří lidi. Já to říkám pořád.
1: Ale
0: jsou
1: i Slezané.
0: I Slezané, ale já jako rodák z Brna. Ten Zlín je vlastně blízko, je to taková necelá hodinka od Brna, takže mě je Zlín hrozně blízký, celkově ta Morava mě blízká a lidi jsou tady perfektní. A perfektní je i to, že u nás ve studiu, to říkáme furt, tam je přátel, tam je hrozný teplo, obzvlášť teď, v těchto už bych řekl letních měsících, ono teda není ještě léto, ale počasí to připomíná.
1: No zítra už je léto, hele. Zítra už je prvního.
0: Vidíš, a je správně, že ty děláš v rádiu tu rosničku a já jsem ten sporťák. Takhle to máme rozdělený, já vždycky moderuju sportovní rubriku zpráv, Kája tu počasí. Nevím čím, není to tím, že bychom třeba měli blíž já ke sportu, k ty počasí.
1: To tak určitě není.
0: Tak tomu určitě ale... není. Ale takhle to prostě kdysi před těma 2 lety, když jsme začali.
1: Roky úplně ne.
0: Pojďme se do toho nepouštět.
1: Dobře.
0: Tak jsme začínali a takhle to bylo nějak rozhozené.
1: Takhle jsme si to stanovili a od té doby to prostě máme takhle.
0: Ano. Ale tady krásně fouká vítr.
1: Ano,
0: a my už jsme spatřili před naším krásným Koma modulem našeho čestného hosta a tím je samozřejmě herec, tanečník, bych řekl, i nádherný zpěvák, nádherně zpívá.
1: Ano.
0: A hlas našeho hajaji je to Honza Cina a na to se vrhneme, zuby nechty, po písničce.
1: Hned po písničce.

0: Tobě to je jedno, právě
1: no,
0: teď
1: úplně dozvělo. Mi to není jedno.
0: Mně to není určitě jedno, není mě jedno filmový festival ve Zlíně, ten mi jedno není, ten si užíváme. Je 10 hodin a 17 minut, vyladíte Český rozhlas Radio Junior.
1: Raní speciální restart.
0: Ano, s Petrosem.
1: A Karlosem.
0: Ale právě i teďka, a to jsme z toho velice nadšení, protože ulovit nějakého významného hosta, herce, zde na festivalu, to je poměrně těžká záležitost. To je taková.
1: Je to náročný úkol.
0: To je takový, když jako jdu do cukrárny, je tam poslední dort a pán si ho dá přede mnou. A pak jsem hrozně jako smutný, že ten dort došel. Tady máme dokonce popcorn.
1: Ježiši, děkujeme
0: tady
1: moc.
0: Se o nás velice
1: tady
0: hezky
1: nás starají.
0: No, ale abych neodběhl. Je to člověk, řekl bych,
1: mnoha
0: tváří, krásných tváří českého filmu, českého divadla,
1: českého rozhlasu.
0: To divadlo, ale zejména ten Český rozhlas pro nás, ano. Abychom to propojili, a to Hajaja.
1: Ano.
0: A sedí tady s námi ve Zlíně.
1: Nikdo jiný.
0: Než
1: Honza Cina.
0: Honza Cina, Jancina, dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdraví vás tady punčový řez, prostě poslední, lehce oschlý, ale jsem tady pro vás. Dobré ráno.
0: Honzo, jak si to užíváte zprvu? Vy tady vlastně téměř každý rok jezdíte. Je to ten festival, to je 660. ročník.
1: 660.
0: Takže 66 let už sem vlastně jezdíte, každý rok jste tady.
2: Ano. Tak já samozřejmě zbytek toho roku se snažím investovat do toho, abych vypadal ne na těch 66 let, abych prostě se nějak ještě hýbal a byl funkční. Ale ne, já myslím, že jsem tady, nevím po kolikátý, kdybych měl spočítat, ne moc krát, ale třeba tak po pátý si myslím, po šestý. Protože zároveň to skloubit s nějakýma závazkama divadelníma nebo nějakýma pracovníma je někdy složitý, ale jsem moc rád, že tady vždycky aspoň na chvilku můžu být.
0: Mm-hmm. My jsme taky rádi, že tady
1: jste. My jsme rádi.
0: Ano.
1: A tak i když tady jezdíte takhle už pravidelně a celkem dlouho, tak vnímáte nějak, že by se třeba, protože tento festival filmový tak je zaměřený spíš na mládež, pro mládež a pro děti, tak změnili se podle vás nějak mladí diváci?
2: No, to je dobrá otázka, taková hluboká otázka. Jako nejsem úplně odborník, ale jako co si myslím o mladé generaci, tak si myslím, že se mění. Myslím, že se mění k lepšímu, když to srovnám, nevím, s mojí generací a tak. A jsou podle mě mladí lidé teď jako velmi otevření, prostě dokážou nějak pojmenovat, kde se nacházejí, co se s nima děje, přiznat nějaký svoje třeba nedostatky nebo že něco neví. Zároveň dokážou sít za tím, co cítí, že jim dělá dobře nebo v čem si jsou jako jistí. A nějak mě uklidňuje ta mladá generace. Ale divácky, nevím, jako já tak jenom přemýšlím z nějakých divadelních spíš představení, kde se setkávám s mladýma divákama, tak jsou jako velmi vnímaví, že mě to vždycky překvapí, že nevím, úplně malí diváci, že nevyrušujou nebo tak, a jsou často, fakt mě to úplně překvapuje a dojímá, jak vnímají ty věci. To se možná změnilo, že my jsme možná tak vnímaví úplně nebyli.
0: A to je pravda, to mě velice lichotí a to mám radost, že to takhle krásně řekl.
1: Ale to bylo krásně řešený, Honzo, fakt, jako teď jste mě dojal. Nevážně.
0: Ty seš dojatej?
1: Já jsem dojatej.
0: Ty seš dojatej.
1: Ale já vypadám furt na nějakých těch 14 let.
0: No, to je pravda. A Honzo, jaký film vás tedy zaručeně po každé dojme, když jsme u toho dojímání? Máte takový film, který prostě tak, třeba u mě to je Titanic, prostě já jsem takový ten klišeovidní typ.
1: Fakt jo?
0: Prostě ano, Titanic, jakmile tam ty staříčkové se drží za ruce a tam ta vlna je vlastně zaplaví, to mě vždycky dojme. Ale co vás dojme? Je to třeba nějaká pohádka?
2: Tyjo, film teda, to jste mě dostal. Jako mě dojímají spíš jako nějaký třeba krátký videa, když někdo někde zpívá a vypadá to, že to nezaspívá, pak to zaspívá, různý takový talentový soutěže. Nebo když někdo jako něco překoná, že my nečekáme, že to zvládne a on to prostě dá, tak to mě vždycky dojme jakýkoliv nějaký krátký video. Ale o tom filmu budu asi přemýšlet, jako ty věci mě spíš těšej, ale že by mě něco úplně dojímalo, nevím, budu přemýšlet, teď mě nenapadá.
1: Mě vždycky dojímá, jak jste právě zmiňoval ty videa různý a tak, tak mě dojímají videa to, kdy se ukáže prostě třeba, že někdo někomu pomůže. Že taková ta lidskost pravá, že ještě jako existuje a ano. Tak.
0: Existuje, ale k tomu mě tak jako navázala otázka, jste někdy sám nad sebou, jako dojmutej, že třeba byste výborný zpěvák, jo, i když byla doba takové té jedné televizní show na jedné televizi, kde i my dva s Karlíkem dost intenzivně pracujeme, tak tam se vlastně ukázalo, že jste velice, jako velice dobrý zpěvák. Tak třeba byl tam nějaký moment, kdy jste si říkal, tohle já neuspívám, nebo je to těžký. A pak jste to tam střihnul a byl jste potom ze sebe dojatej.
1: Takovej ten moment, jestli jste měl, jak se tomu říká, I made it.
2: Jo, máte pravdu, tady konkrétně od téhletý televizní show, když mluvíme, kde prostě lidi, nebo my interpreti jsme se snažili napodobovat třeba nějaký slavný zpěváky, interprety, tak byl jeden díl, kde jsem zpíval Montserrat Caballé, to je taková operní zpěvačka, španělská, už nežije, zpívala takový hit s Freddie Mercurym, mimo to, že prostě měla velkou operní kariéru. A to byl takový velký úkol a bylo to už ke konci natáčení celého toho pořadu. Už jsme byli všichni hrozně unavení a to přesně si pamatuju, že jsem si říkal, že to asi jako nedám, ale prostě tak se uvidí. A jak jsem byl asi unavený, tak se to dělo. Já jsem byl tak jako mimo sebe, že jsem se probral fakt, až když to skončilo. A tam bylo něco takového, o čem vy mluvíte, jako wow, I made it. Nevím, jak se to stalo, ale vlastně... Bylo to dojetí přišlo, ale myslím, že to bylo směs nějakého překvapení, totální únavy. Nevím, co se to stalo, jsem rád, že to mám za sebou. Těch emocí bylo, myslím, jako víc, ale projevilo se to nějakým dojetím, to je pravda.
0: A dokonce i ten díl jste vlastně vyhrál.
2: Jo, asi jo.
0: Ano, ve studiu právě teď v Koma modulu na Zlínském filmovém festivalu v Parku Komenského s námi sedí dojatý, ale šťastný herec a hlas našeho Hayayi Jansina. A k tomu hlasu Hayayi se dostaneme
1: po písničce.

0: Tak, holky, kluci, ještě jednou dobré dopoledne.
1: Ještě jednou.
0: Co, opakování matka moudrosti?
1: Ne, na jevištní mluvě ve škole nás prostě učí, že je se neříká. Já jsem Petr, jo, ještě.
0: Ano, ještě.
1: A zvlášť tady v tom Zlíně, jejda, je to trošku jiný. Ale ano, my jsme na Zlínském filmovém festivalu. Ano. Je to náramný a je tady s náma i náramný Honza Cina Jancina.
2: Ano, ještě jsem tady.
1: Jak to máte
0: rád?
1: To je takový to, že spousta cizinců nerozumí tomu, proč Josef je Pepa a hledají, proč se Jakubovi říká Kubo. Proč se Janovi říká Honzo, naopak, co je vám vlastně příjemnější?
2: Děkuji za tu otázku. Je mi příjemnější a učím se to sám o sobě mluvit jako o Janovi. A právě jsem zjistil, že když člověk komunikuje s někým cizojazyčně mluvícím, tak... Ten Jan je samozřejmě mnohem jako jednodušší a srozumitelnější. Honza se hrozně blbě vyslovuje. Ale vysvětlit někomu, kdo je z ciziny, že Honza a Jan je stejný jméno, je jako hrozně těžký úkol. Pomáháme občas, když říkám jako Alex a Saša, tak to je takový mezinárodní jméno, že to jako lidi třeba znají.
0: No.
2: Ale Honza a Jan vůbec nechápou, co je tam za souvislost, což tomu rozumím, protože zvukově to je úplně jiný. Teď bych se do toho nepouštěl úplně, jak to přesně je, že jo, ale tam prostě bude nějaký Hans a Jan a tak tam bude něco podobného, ale Jan mám rád.
1: Takže budeme držet Jana.
2: Budu
0: a
2: rád.
0: Jane, já teda koukám, my vás teďka máme dvakrát.
1: Jak
0: vás
1: skoro. Koukám.
0: K našemu komamodulu tak právě přišel maskot Hayai.
2: Ano.
0: Takže tady máme vlastně vaši postavičku, kterou mluvíte. A já na tohle to rovnou navážu.
2: A já jsem se takhle teda nikdy neviděl. Ale já jsem jenom hlasem toho Hayai, ale...
0: Vypadáte dobře.
2: Jako mně se líbí hlavně to pyžámko, nebo co to je, který má na sobě prostě hvězdnou oblohu a takovou velkou zářící hvězdu na hrudi. A vlastně hvězdy ve vlasech, je to neuvěřitelné.
0: A ty modrý vlasy vám moc sluší.
2: Děkuju, ano. Zkusím možná.
1: Tak zkrátka má na sobě hvězdné pyžamo a mluví to hvězda. Ostatně jste hvězda, ale tomu bylo i tak předtím, protože vy jste navázal na tu krásnou tradici po panu Brodským.
2: Ano.
1: Já to třeba, když je Spejbl a Hruvínek, to mě hrozně fascinuje, že tam se taky to žezlo předává. A ti loutkovodiči se učí perfektně jako mluvit a napodobovat ten původní hlas toho Hurvínka a Spejbla. Je tomu taky u toho Hayai? Snažíte být se úplně stejný nebo máte nějakou svoji flow?
2: Ne, tam určitě bylo i nějaký požadavek od Českého rozhlasu a od celého týmu, který za Hayajou stojí, aby se vůbec ten Hayai nějak tak jako nově představil, protože s novým hlasem přišel i nový vizuál a vůbec to, jak Hayai funguje. Takže já na pana Brodského samozřejmě jako myslím a taky jsem ho poslouchal, když jsem byl malej Hayaiu, ale vůbec bych si netroufnul ho nějak napodobovat a spíš se snažím hledat toho Hayaiu nějak v sobě a tak.
1: A jak vlastně vypadá ta vaše práce, kolikrát třeba dorazíte do Českého rozhlasu, abyste propůjčil hlas tomu Hayaiovi? Jak je to hrozně náročný k něčem?
2: Je to, protože Hayai je vlastně každý všední den, tak je to tak teda možná zklamu některý dětský posluchače, nesedím tam úplně každý den, prostě nejsem v tom studiu, ale my to předtáčíme a vychází to třeba... Jednou za dva měsíce tam strávím nějaký takový 4 hodinky a namluvím vlastně několik těch týdnů dopředu. A no, takhle to probíhá. I jsem mluvil nějaký pohádky, že i Hayai vypráví pohádky, že jenom neuvádí. Tak je to nějaký čas takový společný náš.
1: A to muselo být skvělý vlastně pro herce namlouvat ty pohádky. To je taková jako krásná vypravěcká práce, že?
2: Jo, zároveň ty pohádky taky myslím, že se posouvají. A teď v Českém rozhlase dostávají prostor v moderní pohádky, který často se mi stane, když jsme mluvili o tom dojetí, tak se mi stalo právě, že jsem se u nějaký pohádky, jak se míče, tak jsem se tak dojal, protože mi to přišlo. A to prostě hrozně.

0: A těch oveček je třeba asi 100 nebo kolik a každá ovečka má nějakou svoji specialitu. A cílem je, že to děti můžou poslouchat při usínání taky. Už jsme takhle počítali i hvězdičky, nevím co všechno.
1: Krásný.
0: A to je třeba věc, kterou bych si já sám chtěl pouštět a usínat u toho. Tak se těším, až to bude k dispozici.
2: No ale ono je pravda, že já častokrát, jako než usnu, tak strávím dlouhý čas na to, abych se našel nějaký meditační zvuky, u kterých usínám. Je to mnohdy třeba hlasy velryb. Tak teďka budu usínat u hlasu Hajaji, jak počítá ovečky. Hajaje o pohádkách. Máte nějakou svoji oblíbenou pohádku, na kterou fakt nedáte dopustit, kterou třeba chcete, aby i jednou vaše děti vašich známých, co jim předáte?
0: Jako já mám rád, to není úplně jako čtecí pohádka, ale Šíleně smutnou princeznu, protože mám rád hrozně ten film, mám rád Blatnou, kde se část té pohádky natáčela. Sám hraju teď v divadelní adaptaci Šíleně smutnou princeznu, hraju toho prince. Takže k tomu mám vztah, baví mě ty písničky, ta hudba je geniální. Ale čtecí pohádka, já jsem teda vyrůstal na pohádce Zdeňka Svěráka, která se jmenuje Tatínku, ta se ti povedla. A měl jsem to jako kazetu, to vy nevím, jestli ještě znáte audio.
3: No jistě, my
0: jo, kazetu, my ještě. Super, výborně, to jsem rád. Nepřijdu si tak starý hajaja bajaja. A tak to jsem poslouchal a zároveň jsem měl tu knížku, kterou ilustroval Adolf Born. A to jsem miloval. A bylo to právě takový pohádky, který si vymýšlí tatínek, který moc neumí uspávat děti, neví si s tím rady, ale začne prostě něco vyprávět. A ty pohádky byly skvělý, takový svěrákovský, vtipný, moderní, zároveň velmi poetický přitom. Tak to jsou moje oblíbené pohádky a ty bych klidně rád vyprávěl dál.
2: Krásný, že v pohádkách se toho dá hodně najíst, i toho, co tam není na první pohled.
3: A tak
2: tomu je i třeba u Malého prince.
0: Aha.
2: Co vy a Malý princ? My teďka jsme v maturitních ročnících, jsme maturovali.
3: Já už to mám za sebou.
0: Gratuluju.
3: Děkuji.
2: Já bohužel až v září, ale všichni mě říkali, že ten Malý princ, toho si nevybírej do maturitní četby.
3: Je to
2: něčem složitý. A vy velice... bych řekl, dobře, je i několik záznamů z toho, dokonce tam byla i...
0: Je to dokázáno.
2: Je to dokázáno.
0: Vědecky dokázáno. Kritikami
2: je to dokázáno, že je to úspěšná inscenace. Dokonce tam byla i nominace, nebo jste to proměnil? Teď se upřímně...
0: Neproměnil jsem, ale jo, byla tam nějaká
2: byla nominace na cenu Thálie, což je prestižní divadelní ocenění.
3: Ano.
2: Tak jak na tohle vzpomínáte, na toho Malého prince, to si řekneme, holky, kluci a milí posluchači.
3: Až po písničce.
2: Po písničce.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.
2: 10 hodin 38 minut. My vás zdravíme všechny do vašich autíček, rádií, telefonů, iPadů. Zkrátka do všeho, odkud ladíte Český rozhlas Rádio Junior, ale zdravíme i všechny kolem jdoucí, i ti, co tady sedí
3: živé,
2: a malujou si holky, kluky zde ve Zlíně na filmovém festivalu v parku Kumenského. Jsme tady s Karlíkem, jsme tady vlastně celý den dneska.
3: Ano.
2: Tento speciální ranní restart. Speciální je v tom, že jsme venku, je tady čerstvý vzduch, nepípáme, nejsme těmi pilotami.
3: Ano,
2: piloty,
3: přesně,
2: piloty.
3: Takže práce zjednodušená.
2: Práce je zjednodušená, ale speciální je to v tom, že i stále tady v našem krásném koma modulu Českého rozhlasu sedí i krásně upravený. Sluší mu to, musíme
3: ano,
2: říct.
3: Moc vám to sluší.
4: Jste laskavý, pánové, jste laskavý.
2: Má hezky prohovanou košili, podobně jako
4: nevyžehlenou, ale vy jste takový vyžehlený, já jsem bez muchla.
2: No, já to je takový tajemství, já jsem to ještě vyndal jako z stažky z obchodu. Já jsem si nakoupil nové oblečení
4: tak
2: na tento festival.
4: Tak Zlínský festival tohle vyžaduje. Já to cením.
3: Ano,
2: děkujeme, my ceníme vás a ceníme i vaši divadelní práci, což v dnešní době já si myslím, že divadlo nám zůstane, že ti, co hrajou v divadlech, tak mají velkou výhodu oproti těm třeba jim čistě filmovým hercům, protože divadlo tady bude s náma pořád. Vaše role malého prince, jak na to vzpomínáte? Muselo to být za mě hrozně těžký, ne?
4: No já na to zas tak nespomínám, já to prostě pořád se to děje aktivně. V mých prostě 38 letech jsem malým velkým princem a vlastně to hraju, jak dlouho to hraju? No nějakých 8 let, asi ve 30 jsem to začal hrát.
2: Aha. A to je skvělý.
4: Vlastně jo, to je právě na divadle skvělý, že ta jako fantazie a ten svět vytvořený na divadle, tak nemusí odpovídat prostě realitě. A tu realitu vy si můžete vytvořit právě v divadle jakoukoliv. A mám to hrozně rád, protože představení Malý princ hraju ve Studiu 2, v divadle Studiu 2 v Praze. Jezdíme s tím i na zájezdy a to spočívá v tom, že já tam jsem sám. Je to takzvaná one-man show, by se dalo říct. Jsem obklopený jako velkým symfonickým zvukem a takovou scénografií, jako, která se skládá z takového odpadu z vesmíru. A je to, myslím, velmi jako audiovizuální zážitek. A pak jsme vytvořili ještě recital Malého prince, což je takový jako koncertní verze toho představení. A tam jezdíme s živou hudbou, se smyčcovým kvartetem, s klavírem, se zpěvačkama, buď Vendulou Příhodovou nebo Kateřinou Bohatovou. A to jezdíme po takových spíš nedivadelních místech. To znamená, že my to můžeme hrát, mohli bychom to hrát tady prostě v parku. Zároveň to hrajeme, nevím, v kostelech, i v nějakých divadlech menších třeba. A to mám moc rád, že to hodně komunikuje s divákem a zase ten příběh toho Malého prince získává nějaký další vyznění. A no, jak jste říkali, tak je to složitá věc. Já když jsem to čet, když mi bylo, nevím, třeba 8 poprvé, tak to byla hrozně divná pohádka, taková jasně nezábavná. Moc ano jsem nevěděl, co s tím mám dělat.
3: Na to jsem se rovnou chtěl zeptat, když jsme teda tady řešili ty maturity, jak je to strašně složitá knížka. Vy jste to teda, říkal jste, že jste to četl v 8 letech. Snažil jsem se. Jasně. A to musí být strašně náročný, protože kolik jako třeba i mých spolužáků, co měl Malýho prince teďka k maturitě, tak kolikrát to ani jako nechápali doteď.
2: Neváží si sami sebe, to si myslím.
3: Ano.
2: ale představ si takhle, já mám nejradši mám na zkoušení v divadle to, že je tam spousta herců, je to takový jako hezký rituál, pak jdete na pivo, na kafe, v našem případě na limonádu.
4: Ano.
2: A je to taková kolektivní záležitost, což divadlo vlastně je kolektivní záležitost. Ale když to je one man show, vy tam vlastně jste sám, nebylo to zkoušení v něčem hrozně smutný?
4: No vy tam jako nikdy nejste sám, to právě to divadlo je v tom skvělý, že buď tam je ten tým, s kterým zkoušíte, to znamená v našem případě režisér Šimon Caban, skladatel hudby, autor toho libreta, těch písňových textů, Krištof Marek, scénograf, kostýmy, dramaturg, lidi od světel a tak. Ale je pravda, že během toho zkoušení to bylo právě super. A pak třeba až v generálkách mě došlo, že tam teda budu sám, ale na tom jevišti, že oni už tam nebudou. A to jsem se začal nějak bát a bylo to takový nepříjemný najednou, protože prostě poprvé mi to nějak fyzicky došlo, že to musím zvládnout sám. Ale pak mi zase došlo, že tam jsou ty diváci. Takže vy tam fakt nejste nikdy sám, protože prostě tam sedí x stovek lidí, který s váma vlastně spolu vytvářejí ten večer, celou tu atmosféru, každý to představení je prostě jiný energií a tím, o čem hrajete a ty lidi, s jakou přijdou energií. Takže to mě na to baví. Nejtěžší je takovej čas, kdy jsem sám v šatně těsně předtím, tak to se musím hodně hypovat, jakoby, protože tam přichází nějaká nervozita, někdy fakt nevím, jste unavený nebo nemáte náladu, ale víte, že to musíte dát, tak tam já si hraju vždycky, že jsem jako třeba Beyoncé, Lady Gaga nebo někdo a že mě čeká jako velký koncert. A že jako se čeká, až vejdu na to jeviště, musím si takhle přehnat v té hlavě, abych prostě tam nějak s nějakou energií přišel. No.
2: Ale zase musíme říct, že asi přicházíte a vychází to, protože na Malého prince je tak nemožné se vůbec dostat, protože je to tak velice populární představení. Je to takže tam, že Lady Gaga nebo Beyoncé zabrala v té šatně.
3: Očividně asi ano.
4: Asi jo, ale já myslím, že je to i ten Malý princ, jak o tom tady pořád mluvíme, jak je to náročný, tak zároveň v něčem je to úplně jednoduchý ten příběh a já to i zažívám na těch představeních nebo na tom recitálu, že se to lidí dotýká a často podle mě ani nevědí, co se jich přesně dotkne, ale něco to s nima dělá a to myslím, že úplně stačí, že vlastně člověk nemusí všechno pojmenovávat a nemusí všemu úplně rozumět, ale když to nechá na sebe tak plynout, tak to je taky dobře.
2: V 8 letech první čerba Malého prince, 8 let to hrajete, takový kruh se uzavřel, šťastná osmička.
3: Máte krásný, no, potom už bude 8, 16, 24.
2: A tak to bude dál a dál. Jaká ta planeta, tam se objevuje hrozně moc planet, která je, nevím jestli nejbližší, ale která třeba při té vaší adaptaci divadelní vás jako nejvíc baví. A že se těšíte, že malujete slona, nebo se těšíte na to, jak potkáte toho starého úředníka bankéře třeba?
4: Jako já mám, teda to je ještě taková, jako vlastně úplně jinak, ale já mám nejradši, a to jsem měl rád i v té knížce, tak je takový, to je krátkej moment jenom, kdy se řeší, jak se Malý princ vydá na ostatní planety. A je to tak, že využije tahu divokých ptáků, kteří letí prostě okolo a on se tak za ně zachytne a letí se tím vesmírem. Tak to se mi vždycky ten obraz nějak líbil a ten mám rád i v tom představení, protože je to vlastně takový moment, kdy jenom hraje hudba, a je to fakt takový obraz velký, kdy já si i trochu můžu odpočinout zároveň, i když tam sice lezu po takový konstrukci, ale je to nějaký moment právě, kdy nemusíte vnímat to slovo nebo hudbu, ale jenom nějaký obraz a užít si ten let, tak to mám vlastně úplně nejradši asi z toho cestování.
3: Je strašně krásný.
2: Užít si let a vy si zejména užijte ještě filmový festival ve Zlíně.
4: Děkuju.
2: My vám moc krát děkujeme za vaši účast.
3: Děkujeme moc.
2: Jaké bylo
4: za pozvání?
2: Kafe bylo dobrý?
3: Kafe dobrý?
4: Skvělý.
2: Kafe bylo skvělý.
4: Na čerstvém vzduchu je všechno vždycky dobrý.
2: To jsme rádi, máme radost. Jan Sina byl naším hostem v ranním restartu na Rádiu Junior právě odtud ze Zlína z Parku Komenského. Moc krát vám děkujeme.
3: Děkujeme vám.
4: Děkuju, užívejte krásně zbytek festivalu. Hezký den.
3: Taky a si to užijte.

0: Krásné, ještě dobré, hezké, dobré dopoledne, viď, ze Zlínského filmového festivalu. Dopoledne. Já jsem nadšený, mě to hrozně baví, co ty.
1: Já taky, hele, mě baví ta energie tady a počasí je taky krásný, teď jak ještě začalo foukat, tak už
0: je
1: to není
0: hrozně
1: vedro.
0: Příjemný, ale víš, co je ještě krásný?
1: Že já máme už další
0: tady,
1: hosty?
0: Je to, ano, je to pravda, já už je tady vidím, oni jsou krásní. To je krásný, krásný, jsou to krásní lidé. Pojďte k nám, ano.
1: Pojďte k nám.
0: A těmi jsou herci, výborní herci. Jejich ČSFD tak je delší než většina ano. amerických herců.
1: Ano, včera jsme se ho projeli, máte to dlouhý, Sáry. Takhle jsme jeli dlouho. Ahoj, Oliver.
0: A je to Sára Korbelová a Oliver
2: vyskočil.
0: Oliver
2: vyskočil, ano.
0: Já jsem mu chtěl dát slovo, aby kolega mluvil. Ano, pojďte si k nám sednout.
2: Pošlejte ho ke slovu, kolego, vůbec.
0: Tady právě teďka probíhá přivítání pro ty, kdo ladí a pro ty, kdo poslouchají. Pojďte blíž, právě opět pokračuje ranní restart na Rádiu Junior
1: S Petrem a Karlem.
0: Ano, ty jsi úplně vyjel z té naší jako...
2: Kápečko.
1: Nebo pekačko.
0: Ale my vás tady vítáme. Taková první zásadní otázka. Ještě na shledanou, Honza si nasebere své kafe a krásný den mu přejeme. Jak zatím prožíváte filmový festival? Vy jste takový, jako, řekl bych už, patroni filmového festivalu ve Zlíně.
1: Dá se to tak říct, no. Jak se to užíváte tenhle rok?
2: Kluci, vy jste strašně milí. Já si to užívám moc. Já jsem tady ve Zlíně vždycky hrozně šťastná a to, že tady máme dneska i vstup na rádiu s váma, je super.
0: To je bomba, viď?
2: Pecka.
3: Já to mám stejný jak Sára. Mě, já vždycky, když jsem ve Zlíně na festivalu, tak mi to dodá takovou pozitivní energii a nabudí mě to.
0: A ty jsi dokonce i moderoval vlastně v podstatě.
1: Dva roky.
0: To je kolega.
3: Už jsem tady druhým rokem moderu a baví mě to moc.
1: Takže doopravdy takový pojmenování, že jsou patroni, celkem sedí do toho.
0: Patroni sedí. Hele, a patron musí být i hezký člověk a to jednoznačně Sára a Oliver
1: to
0: jsou.
1: Jste.
0: Sáry, a když tady Oliver moderuje, tak co tady děláš ty? Tak jako chodíš po filmech? Nebo máš taky nějakou funkci?
2: Já na filmy většinou vůbec nestíhám chodit a když stihnu aspoň jeden, tak jsem ráda. Ale letos tady mám novou funkci dokonce.
0: Povídej, to nás hrozně zajímá.
2: Že Zlo Youngstar jsem po minulém roce předala dál a moje nová funkce byla, že jsem zastupovala Honzu Bártka teďka na 2 dny a točili jsme filmový typy s Krištofem Švehlíkem teďka. Ten, co vyšel včera a co vyšel dneska, tak to jsem režírovala já.
0: Takže hezky. To je pravda, že ty lidi, co mají tady nějakou funkci, tak potom vůbec nestihnou ty filmy, že? Mrzí vás to v něčem?
2: No jasný.
3: Jo, rozhodně mě to mrzí, že nestíhám ty filmy, ale...
0: A za ty roky, co tady byl, tak ani jeden si neviděl, nebo nějaký si už...
3: Ne, to ne, já jsem viděl několik filmů, ale rozhodně jich nestihnu tolik, kolik bych chtěl.
0: A co je třeba tvůj nejvíc oblíbený film? Takovej, ve kterým, kdybys měl tu možnost se vrátit v čase a bydlet třeba v Americe, aby známý americký herec, tak bys si v tom chtěl zahrát třeba Jacka v Titanicu, nebo...
3: No, já jsem hodně na akční filmy.
0: Jasně, akční, takže nějaký James Bond to vidím.
3: No, možná James Bond třeba.
1: Fakt,
3: ale taky můj oblíbený film tak je, se jmenuje 13 hodin tajní vojáci z Bengází, což je podle skutečné události, tak v tom bych si chtěl zahrát.
0: To je fascinující, to jsme řešili spolu, jak ta doba jde rychleji. Oliver je velice, bych řekl, inteligentně odpovídá, možná působí víc inteligentněji než my v našich 19 letech. Ale to je podle mě i tím hereckým povoláním, no možná to je to, že možná jeho sestřička o 9 let starší Sára Korbelová, ale vypadá, že by to byli sourozenci na stejný věkový bázi.
2: Já teď nevím, co si z toho vzít.
0: To byla jednoznačně lichotka.
1: To byl kompliment.
0: Tak dáváš mu třeba nějaký rady, jakožto starší herečka? Tady se rozhodují, kdo bude mluvit.
3: Sára mi dává rady vždycky. My si tak radíme navzájem a pomáháme si s castingem a třeba i... Sára tak mi pomáhá točit self-tapy a takovýhle věc.
0: Hele, možná zkus to říct na to druhé mikrofonu.
3: My si pomáháme.
0: Pomáháte si?
3: Sára mi třeba pomáhá točit self-tapy a různě si i radíme třeba s rolema, jak to máme zahrát a tak.
1: Různě si radíte, takže radíš i Sáře? Sáry, ne, tohle je prostě, zahraj to takhle.
3: Jo? taky.
0: Radíš
3: jo?
0: Sáře.
3: Taky radím Sáře.
1: Hezky. Ale tak to je krásný.
2: To není pravda. Oliverova superschopnost hlavně je, že jakoby vždycky kamkoliv s ním jdu, tak se mě snaží udat nějakým mužům, jo? Třeba.
0: Aha, ale jsem, to dobře to dělá.
2: Třeba jsme prostě byli v automičce a on tam začal. Jo, jo, jo, tady, Sáro, tady toho, tady toho. Nevím.
3: Ale bylo to úplně jinak. Protože Sára, my jsme přijeli do automičky.
0: Mhm,
3: a Sára, jo, toho kluka už znám a já. Ty s ním někde byla, Sáro? A ona. Ne, jenom ho znám. A já nelži.
2: No, neznám, protože tam pracuješ, jo.
0: Ano, prostě Sára jezdí často do automičky. Ano, auto ano. Se musí umýt, to je zásadní pravidlo.
1: Kortečka. Všude byly a všechno, no prostě nikde nebyly a ta částka taky nesouhlasí.
0: Ale mě se zaujalo, ty jsi říkala, že ti pomáhá s self-tapy. Pojď nám vysvětlit, co to vlastně self-tape jako je.
3: Self-tape tak je vlastně online casting, což znamená, že se natočí takový krátký video, kde se třeba hraje nějaký krátký úryvek z toho filmu. A pak se to pošle právě těm, který vybírají, kdo v tom filmu bude hrát a pak už jenom přichází odpověď, my se vám ozveme.
0: My se vám ozveme a posíláme vám klíčenku, ale na jaký vyhraný self-tape takhle nejraději vzpomínáte, Sáro? Na co fakt jsi ráda, že jsi tu roli pak dostala, že jsi natočila tak výborný self-tape, že ta role byla tvoje? Máš takovou?
2: Já mám asi, self-tapy nevím, to už se nepamatuju, ale mám dva takový jako castingy určitě srdcový. Mm-hmm. A to byla Emma v Sex O'Clock.
0: Ano, ze Zlína tady přímo.
2: Ano, tady ze Zlínský. A Kristýna v Marty is Dead. To byly takový moje fakt, že jsem měla jako velkou radost z toho castingu a pak to teda i vyšlo.
0: A to my ti gratulujeme, to je krásný.
1: Gratulujeme a je to skvělý. No,
2: děkuju, hoši, děkuju.
1: Sáry, já mám na tebe dotaz, jak se stvářila na to, nebo byla jsi nějak dojatá? My jsme se tady s Janem Cenou bavili o tom, jak se dojímají lidi.
2: Když jsem vás viděla,
1: tak,
2: ano.
1: Děkujeme.
0: Sára byla dojatá, když nás viděla.
1: V dobrém nebo ve špatném?
2: V dobrým. Že jsem na vás pyšná, kluci.
0: Ale Karliko, mě by ještě zajímalo, z jakého self-tapu no vyhraného castingu měl největší radost a byl nejvíc dojatý Oliver. Na kterou roli ty takhle jako nejvíc vzpomínáš?
3: Tyjo, každá rola měla do sebe, asi to... Mm-hmm.
0: Co? To je odpověď herce, krásná.
1: To je...
0: Každá role stála za to, zkrátka.
3: Přesně.
0: Mm-hmm. Ale ta nějaká nejvíc oblíbená, která tě vlastně proslavila. Kterou takhle vnímáš tu osudovou roli, díky které tě lidi poznávají?
3: Mě bavila tak rozhodně role v jedné rodině Johana.
0: Ano.
3: A pak mě bavila role v Mimořádné události, kde jsem vlastně hrál takového chytrýho kluka ve vlaku. A to mě taky bavilo. No.
0: A bavilo tě to v tom, že jsi hrál chytrýho kluka? Že třeba který takhle role...
2: Protiúkol.
0: No právě, že ne. Právě, že já bych řekl, že tohle právě protiúkol vůbec nebyl. Jestli právě naopak hraješ ty chytrý, to vlastně, co seš ty, chytrej, velice inteligentní, gentlemanský kluk, nebo rád hraješ nějaký takový protivný, nějaký darebáky, co dělají ve škole nějaký potíže?
1: Ty zápornější postavy.
3: Děkuju za kompliment.
0: No rádo. Rádo se děje. Těch já mám ještě v záloze spoustu.
3: Ale... Já většinou hraju spíš takový ty role intelektuálů a tak dále, ale víc mě, nebo chtěl bych si zkusit i ty záporné role, což jsem měl i v některých projektech si možnost zahrát a taky mě to bavilo. No.
1: Mě by strašně zajímalo, my jsme se s Peťou ráno bavili, že bychom si chtěli zkusit strašně zahrát jednu roli v nějakém seriálu, filmu a to je Mrtvola. Chtěli byste?
2: Mrtvola?
1: Ano.
0: Mrtvolu.
1: Prostě ležet tam, zavřený oči a mluví všichni ostatní kolem tebe, ale ty tam seš a seš tam zrovna v ten moment jako ta hlavní.
3: To hrál táta.
2: Naš táta si zahrál.
0: Celá rodina je zkrátka v tom. Ano, našimi hosty v raním restartu ve speciálu zde ze Zlínského filmového festivalu jsou herci, sourozenci, krásní, usměvaví. To mě je velice líto, že vy, co ladíte, to nevidíte, jak máme nádherný hosty.
1: Je to škoda,
0: všichni
1: ale...
0: jsou sladění, hezky oblečení.
2: A i nádherný moderátory.
0: Děkujeme. Ano, děkujeme naší dramaturgyni, těm, kteří hledají hosty, že nám tady zvou takhle sympatický a hosti, kteří ví, co mají říkat. A hosti jsou Sára Korbelová a Oliver Vyskočil a my si teď dáme písničku, ať trošku vydechneme.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Dělka právě teď zazněla nejenom u vás doma v autech, v iPadech, všude možně ve sluchách.
2: Na zahradě, doma.
1: Na zahradě, ve foliáku, kdekoliv chcete, ano. I třeba ve skleníku nebo v sauně, ale hlavně to zaznělo právě zde ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu v Parku Komenského.
2: 66. ročník.
1: Přesně tak, Karlíku.
3: No, six,
1: možná six. Six seven příští rok.
2: Příští.
1: Six seven, velice populární six seven. Ano, ale už nám právě tady reagují, protože je to speciální v tom, že jsme venku, ale i v tom, že máme úžasné, talentované hosty. My se tu nebereme, abyste věděli, to, že jste tady u nás, tak to je vlastně jedna velká čest.
2: Ano.
1: A pro nás je to čest, že jste i vy tady. A herci Oliver Vyskočil, Sára Korbelová sedí u nás v Kumamurulu, usmívají se. Vy jste vlastně sourozenci, což je vlastně krásná věc, protože můj brácha je rybář, já bych si přál, kdyby byl herec, bohužel to nějak nevyšlo. Vy si můžete radit, pomáhat. Už se vám stalo, že byste třeba někdy spolu hráli v nějakém filmu, seriálu, bráchu a ségru?
3: Tak já bych jenom dodal, že je to čest pro nás tady být.
2: Děkujeme. Tady ty komplimenty vysílání. Lítají ze všech stran.
3: No, ale jinak jsme sourozence nehráli ještě nikdy.
1: A chtěli byste? Nebo už vám stačí, že se vidíte doma a to vám stačí?
3: No. Já bych si klidně zahrála s Olím. Já bych si taky zahrál se Sárou. A jako samozřejmě bylo by to s ním trošku náročnější, ale no, protože on by třeba, Oliver by měl velký problém zahrát, že třeba je naštvaný na mě.
2: Fakt jo.
1: Protože tě má tak hrozně moc rád, že...
4: No, ano, to je pravda.
1: Ano, teďka, ano, zaznělo to, ano, opravdu ano. To řekl Oliver.
2: Ano, je to tak, potvrzujeme.
1: Potvrzujeme to, ale děkuju. Třeba... máte i nějaký jiný pohled na to herectví? Přece jenom ta doba je hrozně rychlá. To jsme si povídali i s Honzou Cinou, že ta doba toho konzumu tak je hrozně rychlá. Dneska všichni mají ty videa, rychlý videa a prosvišť. Máte třeba prostě jiný už názor na to herectví? Jsi, Sáro, ty taková ta, řekl bych, nechci říkat Bartka, do toho ještě Bartky mají potom už vyšší věk, ty seš mladá, krásná, sympatická, ale máš třeba pocit, že to herectví je v něčem trošku za tvý doby pořádnější, než třeba teďka to, co je teď? Snad mě rozumíš, já se to trochu zamotal, ale...
3: Nerozumím.
2: Radši.
3: Ještě.
1: Tak já ti to ještě jednou vysvětlím.
2: A teďka ty komplimenty, ano. Jo.
1: My ještě jednou zdravíme všechny, kdo tady se na nás koukají a poslouchají, vypadáte všichni úžasně.
2: Tak počkat, než se Peťa rozmyslí, jak to sformuluje tu věc a tu otázku, promyslet. Tak já mám dotaz, protože Peťa tady říkal, jak jeho mrzí, že jeho brácha není herec.
1: No. To mě hrozně mrzí.
2: A můj taky není a taky to. Jak jsi vlastně reagoval, protože jsi začala dřív než Olík hrát, tak jak jsi reagovala na to, že vlastně tvůj brácha chce jít jako ve tvojí stopě?
3: Mě to moc potěšilo. Uh-huh. A my máme i takovou jakoby historku, jak se k tomu Oliver dostal tehdy.
1: No a tak tu my chceme slyšet.
2: To chceme slyšet.
3: Můžu říct já? Nebo to
4: řekni.
3: Řeknu, dobře. Takže my máme ještě jednoho bráchu Eliáše.
2: Ano.
1: Jistě.
2: S tím jsme vlastně taky hráli.
3: No. A ten je vlastně prostřední. A my s Eliášem jsme byli, to bylo Oliverovi 5 let, a my jsme s Eliášem byli pozvaný na casting na Sourozence do jednoho filmu. A teď jsme tam přišli a Oliver tedy hrozně miloval Lollipops, takovou tu holčičí skupinu.
1: Lollipops, to vidíš to. No.
2: Hele, v klidu, já měl taky rád.
3: A teď jsme tam přišli a Oliver, ježiš, tady Lollipops fotili plakát, ježiš, tady na tom místě. A hrozně si přál, jestli by mohl jít jako dovnitř se podívat na to místo, kde Lollipops fotili plakát.
1: Věrný fanoušek, Oliver.
3: No. A tak jsme ho teda tam poprosili, jestli by nevadilo, že by se podíval jako by s náma do té castingové místnosti. A pan režisér na ní pak kouknul a umíš hrát? A 5letý Oliver, jo, v životě nehrál, jo, nikdy.
2: A tak prodal to.
1: Musíš se prodat.
3: No, prodal to a oni ho normálně vybrali.
2: Fakt jo.
3: A s Kájou Lipovskou, tam hráli sourozence v tom filmu.
2: S Kájou Lipovskou?
1: Kájou Lipovskou, tady, hele, tady vlastně ulice, seriál Ulice prostě spojuje spoustu herců. Olivere, je taky tvůj sen hrát třeba v Ulici? Je to ten seriál, kam... Nebo takhle, máš nějakou stopu v Ulici? Já myslím, že nemáš, ne?
4: Já jsem kdysi dávno dělal casting, který teda nevyšel, ale...
1: Sakra, jak je to možné? To...
4: Vlastně tam byli... Já jsem jediný, kdo v Ulici nehrál.
1: Naší rodiny.
3: No možná jakoby mamka, taky no, ne. Tak...
1: Mamka ale, taky v Ulici nehrála, ale zařídíme klidně.
4: Ale tak samozřejmě, že by mě to bavilo, ale...
2: Hele, ale tam se, to protáčí nový role, všechno. My doufáme, že to vyjde. A třeba, času. Že se zahraješ buď se Segrou, anebo s náma. My tady máme teda každý trošku jinou linku.
1: Ale i tak se máme velice rádi.
2: Ano, ale bylo by fajn tě tam mít taky. Buď s náma v našich linkách, anebo mít tam přímo vlastní linku. To by bylo strašně super.
1: Co by se tam třeba chtěl hrát v Ulici? Kdyby jsi dostal roli do Ulice, jaká by to měla být role, aby ty jsi teda zvedl ten svůj diář, který je naplněný daty a spousty akce.
3: A řekl,
1: no tak já na ten casting teda přijdu do té Ulice, ale to musí být ta role, kterou já chci. Je to třeba nějaký ten průšvihář, nebo chceš být zase inteligentní jedinec?
4: Možná nějaká víc jako třeba gaunerská role.
1: Souhlasím, naprosto souhlasím. Gauneři v Ulici jsou prostě nejlepší, já ti rozumím.
3: No, protože Peťa hraje gaunera Koldu.
1: Gauner
3: nebo gaunera, on jakoby pere se tam. Ale není zlej, ale pere se tam.
1: On není zlej, on má jenom těžký dětství a má zlýho tátu. Což ale o tom je i hezký, že ta Ulice je v tomhle taková progresivní, že tady otevírá ty nový témata, který třeba podle tebe téma tam ještě chybí, Sáry, a mělo by tam jako se otevřít.
3: No nějaký malej gauner. Tak.
1: Malej gauner.
3: Ne, já si myslím, že jakoby otevírá se tam spoustu témat. I se mně hrozně líbilo to, co byste tam přesně měli, že jako mladý vlastně pubertáci, který ale už mají třeba... že má jako takový radikální tendence, jak se tam, že ho řešilo to, že kluci, co nemají rádi holky a přesně celá tato linka, to mi přišlo jako super zajímavý. Ale nevím, tyjo, myslím, že teďka je hodně hodně velká věc to, že děti dospívají velmi rychle.
1: Ano.
3: A to vidím i třeba na Olíkovi, který mu je 13 a už by jakoby chtěl mít vlastní biznis a prostě radši, než že by řešil třeba holky, tak řeší to jakoby, jak se vzdělat, jak být úspěšný a tak. A tohle to třeba v Ulici ještě jako nebylo.
2: Ale takže je hezký.
1: To je ale mimochodem moc hezký téma. A mě by zajímalo, máte vy doma nějaký zakázaný téma, kdy se třeba na rodinných oslavách nesmíte bavit o tom, už nemluv o natáčení. Teď jsem točila 5 dní v kuse, neptej se mě natáčení.
2: Nechci o tom slyšet, už o tom nechci mluvit, teďka se chci prostě vypnout takový ten sociální detox a prostě jenom si užít nějaký ty situace a vypnout.
4: Já si myslím, že my to v rodině máme dost volný, jako mluvit o všech možných tématech a tak dále. Ale máma třeba, protože já mám strašně rád módu a
1: hezky.
4: Fashion.
2: Maminka
4: a
2: si zaspe už možná.
4: máma, tak už jí moc nebaví, jak furt mluvím o fashion, takže už mi několikrát řekla, pojď rozebrat jiný téma.
1: Aha.
4: No,
3: a ještě mě napadá taky jedno takovýhle téma s mamkou.
1: No.
2: Aha.
3: Prostě, když je Mikuláš,
2: ano.
3: Tak nám vždycky Mikuláš doma nosí každému nějaký vzkaz.
1: Mm,
3: že
1: hezký.
3: Nás jako celý rok sledoval a třeba tohle se ti dařilo, nebo třeba no, tady prostě bys měl víc zapracovat. A úplně každý rok, jo, celých mých 24 let, všichni dostanou něco, že tohle bylo dobrý, ale tohle bylo špatný a naše máma vždycky dostane, maminko, ty jsi byla nejhodnější a nejúžasnější. A to je takový téma, že my to nesmíme doma spochybnit. Že aha, jako Mikuláš se prostě neplete u nás doma, když píše, že maminka byla nejúžasnější.
1: Ale tak to je, ale maminky to je... jsou nejúžasnější.
2: Maminky má vždycky pravdu a vždycky vše nový nejlíbí.
1: To jsme měli i u nás na Rádiu Junior takovou čerbu na pokračování. Mami pod sem.
2: Ano.
1: Kolikrát maminky slyší za den mami pod sem.
2: A to jsme měli vlastně i jako téma.
1: Dokud jim z toho absolutně jako nezešílí.
2: Ano.
1: Tady spousta maminek, kteří nás poslouchají v Parku Komenského, tak kývají. Mami pod sem. Já se zeptám i vás, kolikrát to mami pod sem se řekne a vy už pak jako vybouchnete, že už to bylo jako fakt už často. Kolikrát to musí být? Paní přemýšlí, kývá. Vydrží.
2: Tak prý vydrží.
1: Paní je držák. A to si myslím, že to právě spousta maminek,
2: ano,
1: to jsou ty držačky. Maminko, Olivera a Sáry, tak vy jste na tom jak?
2: Taky kolikrát držák,
1: mami
2: nebo?
1: Pod sem?
2: A Oliver
1: vyskočil a mikrofon?
5: Dobrý den, já vás zdravím. Já si myslím, že mám trpělivost.
1: jste trpělivá maminka.
4: Já mám ty děti 3 a to asi už jinak nejde.
1: 3 a do toho všichni jsou herci, což ta trpělivost musí být ještě jako božská v podstatě. Co ta vaše, jste třeba rivalové? Přece jenom ten rybníček herců a divadla je hrozně jako malej tady v České republice. Filmů se točí poměrně málo, jo, nebo poměrně málo, celkem vlastně hodně, ale těch rolí je tam málo, tak třeba jste někdy, já točím už 5. film tento rok a ty nic, jsou takový situace.
2: To takovýhle, no spíš rivalství než to, ne, že to pojmenu opět, ale nějaký popichování takovýhle. Takový to, jak se tam říká, štenglování mezi sourozenci?
1: Nevím, jak tomu říkáš ty, já tomu říkám rivalita.
2: A dobře, tak to už je radikální, ale chápeme se.
4: Já si myslím, že nějak jako zdravá rivalita tam rozhodně je.
3: Mm-hmm. Jo, ale jakoby myslím, že ani kolem té práce tolik ne, protože tím, že jsme každý jako věkově úplně jiná.
1: Když jste kluka holka, už to je možná
3: že
1: velká.
3: Kluka a holka a vlastně Oli je prostě mladší než já o tolik, tak tam ani není jako, že si ani třeba nekonkurujeme v té práci, takže myslím, že ono třeba malinko, ale jakoby nic nějak.
4: No, já si myslím, že u té práce jako takový, tak je to jako fakt minimálně.
1: Mm. Tak to je krásný. Tak Oliver krásný. Vyskočil a Sára Korbelová jsou hosty našem raním restartu speciálu ze Zlínského filmového festivalu. A my si dáme
2: písničku. Yeah.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: No mě vytáčí celá, ne?
1: Ano, sourozenecký vztah, ten se nezapře, ale
2: Sáren,
1: je to
2: Sáren výraz teďka vypadá,
0: no,
2: že...
0: Oliver už musí jít.
2: Bude zpětná palba.
0: Ne, my máme za Sárou podle mě dobrý vztah. Samozřejmě, že si občas lezem na nervy, ale to je... Myslím si, že je to součástí sourozenectví a je to takové.
1: Jste krásný.
3: To je krásný. Já mám
1: Sáry,
3: na vás...
1: Ale jak to máš ty, tak jako pokyvuješ... Ty taky máš takhle krásně nastavený ten vztah, jako má Olík, nebo je tam nějaká menší pochybnost? Sára přemýšlí, špulír ty, co z ní vypadne, uvidíme.
4: Je jako dobrý, no.
1: Jako dobrý.
4: Jo, ne, už se ho necháme asi.
2: Už se ho necháte, asi. Hele, furt, Olíku, jako byla tam ta nejistota trošičku v tom hlase a...
0: Ona máma bohužel nestihla ten baby box.
1: Dobře, to bylo razantní rozhodnutí. Já se zeptám, ano, Krištof Švehlík, který chodí před naším studiem, neboj, Krištof Švehlík bude i naším hostem odpoledne, víš to? A těší se, netěší se.
2: Ale prosím,
1: ukážeme,
2: tebe, to si užijeme.
1: Že se těšit bude. Filmový festival právě jede, tak co vás ještě dneska čeká? Máte nějaký plán, co uděláte na filmovém festivalu dnes nebo zítra?
0: Tak mě čeká beseda s delegací od filmu Mama a táta jsou boží.
2: Aha.
0: A pak budu moderovat ještě jeden film, možná dva, ještě uvidíme, jak mi vyjde program a pak bych se chtěl kouknout na nějaký film. Mhm.
1: Dobře, a Sáry, tebe čeká, co tady Oliver má natřískaný diář, neví, jestli bude moderovat tam ten film, nebo tam ten film, on si ještě vybere, který film se mu bude jako líbit.
2: Tady někdo bude na film.
4: No, já mám dneska poprvé trošičku volnější program, mám nějaké jako schůzky a potom se přesouvám na natáčení. Ze Zlína musím pryč odjet.
1: Takže jedeš do Prahy dneska?
4: Ne, já jdu do Pasohlávek a my tomu interně říkáme El Paso.
1: El Paso. Takže Sára míří natáčet do El Pasa, nebo do Pasohlávek. Ve vašem ČSFD, který, jak jsem říkal, obsáhlejší než většiny amerických jako herců.
2: Ano, skrouluje se to dlouho.
1: Tak je i spousta ještě jako filmů, který nejsou venku, ale budou venku, který jste třeba dotočili nebo natočili, tak na co se diváci můžou těšit a na co se i vy těšíte, že to potom konečně uvidíte na velkém plátně v kině nebo v televizi? Přemýšlejí kulí oči?
0: Víš, Oli? Tak já dělám na projektu Plešouni. Což...
1: Plešouni.
4: A ty byly i tady ve Zlíně.
2: Mm-hmm. Fakt, jo.
0: No, shodou okolností taky dabuje tam postavu Honza Cina.
2: Hezky, to je propletený všechno prostě.
1: Všechno je propletený.
0: No a je to vlastně projekt, který pomáhá onkologicky nemocným dětem.
1: Hezký.
0: A je to animovaný seriál, který ukazuje, jakoby, má v tom seriálu, tak jsou díly, který ukazují na různý třeba příznaky, na různý side efekty toho, té léčby. A vlastně to tak hezky popisuje těm dětem. A neřekl bych, že to pomáhá teda jenom dětem, řekl bych, že to pomáhá i těm rodičům, protože přece jenom je těžký jakoby říct svýmu dítěti, čím si bude procházet, tak právě mu radši pustí ten animovaný seriál, který mu to vysvětlí tak, aby to pochopil.
1: Aha, krásně o tom mluvíš.
2: Oliko, to je krásný, tady jde fakt vidět, ale prostě,
1: ano,
2: že ty
1: to jsou ty geny.
2: To jsou geny. A jak říkala i Sára, že prostě dospíváš rychle. Asi jo, hele, takhle. Protože si nemyslím, že by třeba někdo...
1: Můj brácha by také rozhodně nemluvil.
2: No, můj taky ne.
1: Takže... On ještě jak mluví brněnsky, tak on to řekne po brněnsky a takhle hezky by nemluvil. Sáry, co čeká tebe, na co se ty nejvíc těšíš, až vyjde ven?
4: Já se hodně těším na... Pardon.
1: Kuci. Tady prostě venku ty alergie a pily, je to součást živého vysílání.
4: Pardon, děkuju za strpení.
1: Čekáme.
4: Já se těším hodně na... vlastně minulý rok jsem točila horor.
1: Mm. Pozor, strašidelný.
4: Thanksgiving Day se to jmenuje.
2: Dobře.
4: A půjde to do kin v listopadu. Tak na to se těším hodně, to byla velká sranda a...
1: Byla to sranda natáčet horor, já spíš nebála se, když si natáčela horor?
4: Ne, to je právě ta věc, že když se na to člověk kouká v kině, tak se bojí, ale jak my víme vlastně, že jenom to předstíráme a i třeba nevím, když třeba se tam někomu něco stalo a tekla mu krev, takže my jsme to nafingovali make-upem, takže je to takový, že fakt se jakoby nebojíš. No, když to
1: make-up to zachránil. Make-up no. To,
4: já a, všechny, se teda... a všechny lékačky čekáš. Že víš, že se stanou.
1: Máš to ve scénáři. Mm-hmm. Já i ve svých 12 letech já na horory nechodím, nemám to ráda, se hrozně bojím, ale na ten Oceáry půjdu. Samozřejmě vy menší, až vyrostete. Až vyrostete, protože to myslím si, že to je hlavně největší trest pro ty rodiče, když třeba jejich dítě jako malý vidí horor, tak potom jsou v postýlce potom, a spí s rodičem.
2: Ano, ano, potom uklidňovat, utěšovat,
1: já se pořád bojím.
2: Přes noc.
4: No,
1: bojíte se někdy, Sáry? Chodíš i ty někdy ještě se pomazit za maminkou do postele?
4: Jo.
1: Chodíš, to je krásný.
2: Tak maminčina náruč nejlepší.
1: A co kluk,
2: náruč,
1: Oliver, chodíš se i ty někdy pomazlit?
0: Ne.
1: Ne. Tak ono to přijde. Třeba z toho vyrosteš a půjdeš se jednou pomazlit, až budeš starší. A my vám přejeme, abyste se mazlili i další roky s rodičema. A mějte krásný festival, naviděnou v Praze nebo kdekoliv jinde. Užij si El Paso, pasohlávky. A i vy všichni ostatní běžte pomazlit teď své rodiče, protože to je ta jedna z nejkrásnějších věcí, které máme na světě.
2: A to, co tady bude,
1: Sára Korbelová a Oliver Vyskočil byli našimi hosty v ranním restartu na Rádiu Junior v Českém rozhlase. Děkujeme.
2: Děkujeme vám moc.
4: Děkujeme.
1: Písně.

0: Moravs.
1: 11 hodin a 29 minut, my pokračujeme ranní restart na rádiu Junior.
0: Speciál ze Zlínského filmového festivalu 66. ročníku.
1: Ano, a moderujou Petros a Carlos.
0: Ano, vaše oblíbená rozhlasová dvojka, ranní dvojka.
1: Tady dokonce dneska se z filmového festivalu stál i půlmaraton. Tady ano. Kolem nás chodí běžci, což já teda velice oceňu, protože je poměrně teplo. Takhle, já bych neběhal ani v zimě. Já bych neběhal kdykoliv. Já jako včera byla taková věc, naše úžasná a prostě PR osůbka řekla, že za mnou ty holky běhají jak na běžící páse. Tak já musím říct, že ať si běhají, protože já ten běžící pás v životě jako nepůjdu. Takže to se mě vůbec netýká. Kajo, my jsme tady měli teďka dva dlouhý bloky rozhovorů.
0: Ano.
1: Bylo to hrozně, hrozně zábavný.
0: Bylo to super, bavilo mě to. A vlastně slyšet všechny vlastně rozdílný, jak Janacinu, tak Sáru Korbelovou, taky vlastně Olíka Vyskočila.
1: Ano.
0: Tak prostě, jak o tom krásně mluvili a jak mají fakt pro toto zapálení a to nadšení pro tu práci. I prostě ten malý Olík, který dobře, není tak malý vlastně, jak jsem teďka řekl a jak to mohlo vyznít, ale on je fakt strašně chytrý, intelektuální a to všechno, jak mluvil a zábavný.
1: Ano, bychom vlastně se od něho energii možná mohli v něčem učit, jak krásně a intelektuálně mluvil, ale všechny ty lidi spojovala krásná věc, že milujou svoje povolání.
0: Ano.
1: Miluješ ty svoje povolání? Bo takhle, kdyby jsi nebyl herec, Kájo,
0: ano,
1: co by jsi byl? Technik nebo kuchař? No to bych nikomu nepřál, abys byl kuchař teda.
0: Ne, věřím tomu, hele, pokud bych byl kuchař nebo to, a pokud máš prostě zapálení pro jakoukoliv práci, tak se to naučíš, baví tě to a děláš to strašně rád. Mm-hmm. Takže, hele, upřímně nevím, nad tím vlastně jsem asi takhle nikdy nepřemýšlel, ale když jsem byl malý, tak kuchař byla jedna z cest.
1: A co třeba chtěli tvoje rodiče, aby si byl? Třeba můj táta, jak je zahradník, mm-hmm, tak jednou chtěl, abych převzal to rodinné žezlo a byl také zahradníkem. To se mu bohužel nesplnilo. Tak co jsi chtěl třeba tvoji rodiče, aby si byl?
0: Mě máma říkala vždycky, že zubař.
1: Zubař?
0: Nauč se zubařinu, jsou tam super peníze a všechno a potom, když bude mít někdo z rodiny problém, tak nebudeme utrácet velký prachy za zubaře a půjdeme k tobě do ordinace.
1: Děkuji, pravdou, že kdyby si byl zubař, to by se mi taky hodilo, abych tu by mohl chodit za nějakou přátelskou cenu. A tak,
0: přátelskou, my bychom se neznali v tom případě. No, kdybych byl zubař, tak o sobě nevíme.
1: A jo, a to by byla velká škoda, protože my jsme tady spali ve Zlíně teďka tu noc a máme manželskou postel.
0: Ano, to bylo velmi,
1: takže
0: velmi
1: zajímavý. Takže my jsme se k sobě tulili celou noc.
0: No.
1: Vedle spal náš hudební dramaturg David Janečka. Taky jsi slyšel, jak hrozně chrápal?
0: Hele, já jsem to vnímal.

0: Byla to naše premiéra.
1: Tohle byla naše premča a hele, to by sice nevyhovovala matrace mě, jo, já jsem se vyspal nádherně do růžová.
0: Tvrdá postel. Kájo, a potom se dostaneme k tomu, jaký jsou třeba naše oblíbené filmy a ano. animáky. A my si zkusíme ty animované postavičky takzvaně nadabovat.
1: Dobře.
0: Jo, přepneme nějaký animovaný hlas a pokusíme si je nadabovat. Ale to si dáme, holky, kluci a všichni, kdo posloucháte v Parku Komenského ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu po písničce.

0: 11 hodin a 35 minut a my jsme zpátky. My se vám tady hlásíme z našeho koma modulu na Zlínském filmovém festivalu 66. ročníku.
1: Ano.
0: A my bychom vás teďka všechny.
1: My jsme ve Zlíně. Všichni bychom chtěli pozvat.
0: Ano.
1: Ne, tak jako program Rádia Junior na festivalu ve Zlíně je nabitý. Je to nabitý velice, je to plný programu. Dokonce se i ptali, třeba psali mě na sociální sítě, kde nás dva budou moct potkat ve Zlíně.
0: Ano.
1: Takže teďka do 12 hodin jsme tady moderujeme ranní restart stále. Potom, ale za krátký okamžik, v kolik hodin a kde?
0: Od 14.30 do 15.30 pro všechny, co jsou tady ve Zlíně, budeme tamhle vedle koma modulu na malé stage s naší hodinovou show. Doufáme, že se budete bavit. Vezmeme dáv, zapojíme holky, kluky, všechny.
1: Ano.
0: A potom taky další informace, co se děje o
1: hodinu. Další informace. Potom. 15 hodin a 30 minut až 16 hodin a 30 minut, tak na hlavní stage na náměstí Míru, tak tam to bude mnohem nadupanější, protože nám tam zaspívají pohádkové a i trendy, hity, a tak nám to zaspívají hvězdy hitparády Rádia Junior.
0: Ano.
1: A těmi jsou Kiara a Adéla Křivánková. Takže tam to bude taky brutálně nadupaný, takže všichni, kdo ladí a jsou v okolí Zlína nebo ve Zlíně,
0: nebo kteří nás teďka slyší přes repráky,
1: tak víte, co máte dělat. Dokonce tam čeká i nějaký pěvecký i taneční workshop.
0: Ano.
1: Adéla vás rozespívá. Tam bychom mohli jít, aby nás Áďa rozespívala. Naučí nás pěvecké triky, včetně třeba feelingu, riffs, mm-hmm, a podobně. A s Kiarou a jejími tanečnicemi si vyzkoušíte choreografie k jejím písničkám. A taky dorazí opět Jancina a Hajaja, což jsme tady teďka měli v té naší první hodince a bylo to moc příjemné povídání. Já Jana Cinu vnímám jako velkého herce.
0: Ano,
1: a myslím, že jsme rádi, že Rádio Junior má právě pana Jana Cinu jako Hajaju. Je to krásná věc a tým Rádia Junior je zkrátka perfektní. Všichni jeho členi jsou perfektní.
0: Junior family.
1: My jsme rádi, že jsme součástí. Aleš Cibulka pořád říká, držte si ten Rádio Junior, ale na dvojku nám nelezte. Tak my slibujeme, že na dvojku nepolezeme.
0: A zůstaneme
1: tady.
0: My jsme hrdí,
1: že moderujeme na Rádio Junior. A vlastně je to takový hezký propojení toho, ano, tak teďka naše úžasná, krásná, skvělá Anička nám dala zde ve Zlíně k našemu koma modulu velký roll-up Rádio Junior.
0: Ano.
1: A myslím si, že je i skvělý, že jako tváře seriálu Ulice Kolda a Michal Klíma, je super, že můžeme ukázat lidem i takhle tady ve Zlíně, že jsme trošku jiní, že nosíme kšiltovky, že Kaja nosí květičkované košile, že já mám rád šátečky a zkrátka, že i vy můžete poznat a potkat vaše známé herce, ať už z filmu nebo ze seriálu právě ve Zlíně. Takže všichni fanoušci seriálu Ulice, nebojte se přijít za náma, my vám podepíšeme cokoliv,
0: vyfotíme se.
1: A
0: rádi se s vámi popovídáme. Od toho tady jsme
1: a od toho je tady i Rádio Junior, aby vás bavilo, aby bavilo zejména ty nejmenší posluchače Českého rozhlasu. A pro vás právě teď posíláme písničku.

0: Peťo, funguje to, hele. Můj kapesní stroj času nás dostal do Francie přesně do roku 1895.
1: Že je rok 1895, tak to už doufám čokoládu vynalezli. Kajo, hele, kde to jsme? Kolem je hroznej kous?
0: Hele, stojíme na nádraží La Ciotat. Podívej se, hele, a tamhle ti dva pánové, to jsou bratři Lumiérové. Právě natáčí úplně první film na světě. Jmenuje se Příjezd vlaku.
1: Film? A kde mají nějakou velkou barevnou kameru, tak tamhle ten pán jenom točí nějakou divnou klikou u dřevěné krabice.
0: Hele, Peťo, to je kinematograf. Aha. První kamera a promítačka v jednom. A bacha, Peťo, netočí barevně a ani se zvukem. Ten film je čistě černobílý a úplně němý.
1: Počkej, němý, takže když teďka zakřičím, tak že mám třeba hlad, což já křičím hodně často, tak mě nikdo v kině neuslyší.
0: Ano, Peťo, ne, neuslyší tě nikdo, ale hlavní je, že tě uvidí. A hele, teďka se rychle pohni, jdeme v tom filmu taky.
1: Počkej, jakého, ale ten obří parní vlak jde přímo na nás. A ne, pozor, Karlo, Carlos, pozor.
0: Hele, klid, Peťo, to je v pořádku, to je právě ten děj. A víš, že když tenhle ten film poprvé pustili lidem v kině, tak všichni strašně křičeli a utíkali z toho sálu. Oni si totiž mysleli, že ten vlak vyskočí z toho plátna a přejede.
1: No jo, ale ti lidi v kině koukali na plátno, ale my stojíme skutečně na kolejích. Zmáčkni to tlačítko toho stroju času, já mám hrozný hlad.
0: Jo, dobře, a který, to červený nebo to, co teďka vypadá jak taková lentilka?
1: Tu lentilkový, rychle.
0: Jo, dobře. Dobrý, hele, jsme zpátky v rádiu, tak pohodička už.
1: Hele, cesta časem mě celkem unavila, ale my jsme viděli první černobílej film, ale já si jdu udělat teda pořádně barevnej chlebíček se šunkou a sýrem.
0: Dobře, ale tak jdeme spolu. A doufám teda, že z Lenička na mě nevyskočí ten vlak.
1: Ano, zpátky v čase, to byla vzpomínka na to, na první film vůbec na světě.
0: Ano.
1: Je pravdou, že když se odvysílal první film v kině, opravdu Příjezd vlaku na nádraží.
0: Děsilo hodně lidí.
1: Tak se lidi vyděsili, v životě neviděli, že by takhle se mohl promítat nějaký obraz v kině. Nutný protnout je, že ty filmy tehdy nevypadaly, jako vypadají teď. Byly opravdu němý, byly většinou velice krátký,
0: ano.
1: Ale vděčíme bratrům Lumiérům třeba za to, že tehdy v Paříži udělali první veřejné promítání a proto i vlastně teď jsme my tady ve Zlíně na filmovém festivalu, kde se těch filmů promítá spousta, možná nebýt jich, tak by to takhle nebylo.
0: My a nejsme tady, není tady tohle co celé a ano. Upřímně někdy je fajn si připomenout, kdo všechno jako prostě stojí za tímhle s tím velkým, že
1: ano.
0: Je vlastně jeden takový malý krůček a experimentální pokus
1: krůček
0: dokáže...
1: Krůček po krůčku. Musíme říct, že je i krásný sledovat tady okolí parku Komenského ve Zlíně, kde se prochází náš Hajaja. Dokáže Hajaja mluvit, nemáme tady Jana Cinu, ale hele, Hajajo, kdyby si, jak se teďka cítíš? Je ti teplo? Ukaž nám to, zkus nám to nějak zvýraznit. Cítíš se dobře?
0: To znamená, je mi teplo,
1: cítí
0: nebo
1: se perfektně,
0: cítí se dobře?
1: Takže by ještě klidně mohlo být teplej, viď? No, to už neví. To už zase ne, ale je to krásný, že vidíme i Hajaju takhle na vlastní oči ve Zlíně. Takže pokud se třeba pohybujete někde v parku Komenského a naše hlasy slyšíte, tak se doražte mrknout nejenom na naše dva krásné obličeje, které v průběhu dne budou červenější a červenější, ale ano. I na krásného Hajaju.
0: Ano, a že stojí za to. Hele, tamhle vidím, už
1: stojí
0: jde,
1: za to.
0: Už jde tamhle za dětmi, tak...
1: Ano.
0: Ale v tom se musí podle mě jako Hajavě musí být strašný vedro.
1: Musí mu být strašný teplo, Kejve.
0: Kejve, že ano.
1: Ale já myslím, že setkání s dětmi, to teplo, Kejve, ale to setkání s dětmi, tak ho to teplo
0: nejvíc,
1: přejde.
0: Určitě.
1: Přejde. Je právě teď 11 hodin a 46 minut, my si dáme písničku a pak se vám naposledy ozveme z ranního restartu.

0: 11 hodin a 50 minut a ano. My se hlásíme s naším posledním vstupem.
1: Ano, ale s dlouhým a mimořádným vstupem ano. Ze Zlínského filmového festivalu
0: 66. ročníku,
1: kde právě my moderujeme, což je teda krásná jako událost. Já jsem si říkal, já bych se radši prošel po tom červeném koberci, pak šel někam do Vířivky, na hotel, dal si dobrý jídlo, ale tohle je mnohem lepší. Ale když jsme tam dali filmový festival pro děti,
0: ano.
1: Tak máš nějakou jako oblíbenou postavičku animovanou.
0: Oblíbenou animovanou.
1: U mě je to
0: postavičku.
1: Třeba Shrek, prostě jednoznačně.
0: Je to Shrek.
1: Já miluju Shreka. Nejenom to, že je nějaká jako vizuální podoba se Shrekem, ale i tak nějak miluju celkově Shreka. Tak ty jsi takový můj oslík třeba.
0: Oslík?
1: Oslík.
0: Já bych šel úplně asi do jiný pohádky a já jsem jako malej strašně miloval, nevím, jestli znáš Pan Včelka.
1: Pana Včelka.
0: Ano.
1: A proč zrovna Pana Včelku, Kyle? Mě by zajímalo, proč máš
0: Hele, mně se strašně líbilo vlastně tenkrát ta animace, on je to teda, to už je hodně stará pohádka, a na tu dobu vlastně, když to vyšlo, když já jsem byl malej, tak to bylo nádherně animovaný. A mělo to prostě něco jiného do sebe než ostatní pohádky. A hele, bylo to krásně nabarvený, krásná barvitá pohádka. A bylo strašně hezky vidět vlastně, že ty včely mluví. Aha. Což v pohádkách se teda děje běžně, že zvířátka mluví, ale byla tam i produkce medu a vlastně taková jakoby sci-fi, jak jako ten med vzniká, že tam je továrnu v tom.
1: Ale mě hrozně zajímá, tady třeba jsou děti, pro který my převážně moderujeme.
0: Ano.
1: Neboj se, mě by zajímalo, jaká je tvoje oblíbená pohádka. Máš nějakou oblíbenou pohádku?
2: Harryho Pottera.
1: No vidíš to a máš přímo třeba první díl je nejlepší, nebo který díl máš nejradši?
2: Trojku.
1: A nebojíš se Harryho Pottera? Ne, nebojíš se. Tady chlapeček, zeptám se, jaká je tvoje nejvíc oblíbená animovaná postavička nebo film? Přemýšlej.
2: Zootropolis.
1: A máš rád toho lišáka nebo tu králičici?
2: To lišáka.
1: Lišáka. Hele, tak tady je tady spousta,
0: další,
1: ale,
0: tady,
1: oči,
0: tady
1: ale super, taky podstatný ale, je, že je to pro děti festival, ano, ale zkrátka s těma dětma.
0: Nedostali bez rodičů.
1: Bez rodičů. Tak milí rodičové. Nebojte se, maminko, jaká je vaše nejvíc oblíbená pohádka?
3: No, já teďka vůbec nemůžu na žádnou přijít. Na vlásku,
0: ano.
1: To je krásný.
0: A já zkusím tatínka.
1: Takovýho Flina.
0: Tak co vy?
4: No, tak to je dobrá otázka.
1: My máme jenom jedině dobré otázky.
4: Ano.
1: Flynn přemýšlí a jeho princezna na něho kejve. Tak většinou je to tak, že ženy ví všechno. Tak víte, ano. Jakou má váš manžel oblíbenou pohádku?
0: Ano.
3: Nevím.
0: Neví.
1: A pozor, takže trenky a trička, to by se našlo ve skříni, ale pohádka, tak... Pohádka to být nemusí, ale třeba nějaký film, který vás spojuje.
4: Film? Tak,
1: dobře. Tak jinak, koukáte vůbec na filmy?
4: Ano, koukáme na filmy. Tak teďka jsme po asi 15. viděli Chyť mě, když to dokážeš. Tak.
1: Hezký.
0: Na to jsem slyšel dobrý recenze, to je velmi dobrý film.
1: A tady, chlapiče taky, jaký máš rád animák?
5: Já nevím.
0: A nebo nějaký film? Film, pohádku, oblíbenou, animák.
1: Nic nesleduješ? A co takhle děláš ve volným chvíli? Nebo takhle, co děláš na filmovém festivalu?
5: Já nevím, to šli jsme se tady podívat.
1: Protože se koukáš, co je kolem.
0: A je tady toho ale celkem hodně. Jako.
1: A tady, hele, tady holčičku, jaký je tvůj nejvíc oblíbený animák?
2: Asi nějaký Dead End, nebo nějak se to tak jmenuje.
1: Ty ale pozor, takže já jsem čekal nějaký princezničky.
0: Dobře, a tady Dead End.
1: Jsi taková tvrdá holka, hustý. A maminka taky kouká na Dead End.
2: Babička.
1: Ale babička vypadá absolutně skvěle, že jsem jí řekl maminka, vypadáte fakt výborně. Tak maminko, babičko, jaká je vaše oblíbená pohádka, třeba z dětství, na kterou vždycky ráda vzpomínáte?
6: No tak Tři oříšky, to je tradice.
0: Tři oříšky, jasně.
6: Potom ze Zlína, co se točila o tom kováři statečném.
0: Ostatečném kováři, ano, to je moc krásná pohádka.
6: A Zahumný je drak.
1: Zahumný je drak, Ivana Andrilová, krásná pohádka. Děkujeme vám.
0: Zahumný
1: je drak, mějte krásný festival, užijte si to. Zahumný je drak je krásná pohádka, protože totiž mně se tam hrozně líbilo, že na tu dobu tam byl tehdy ten drak, ale on byl vytvořený, že opravdu to byla obrovská vlastně loutka. Mm-hmm. Dneska už v těch moderních filmech máš všechny ty draky a zlobry a obry udělaný přes efekty.
0: Ano.
1: Ale tehdy to byly takový velký loutky. A to se mně třeba hrozně líbí, že pořád Špejbl a Hurvínek, kteří vlastně mají 100 let,
0: ano,
1: tak jsou pořád stejní a
0: pořád
1: si
0: drží
1: loutkách
0: tu svoji prestiž a prostě tu, prestiž, tu ojedinělost.
1: Ojedinělost, a, to si řekl moc
0: hezky. A ten šmrnc.
1: Má to šmanec a hlavně jezdí po světě. Spíbl a Hurvínek teďka byli konce i v Japonsku. Mm-hmm. Uměl bys si představit, že bys třeba hrál Michala Klímu z ulice, ale japonsky?
0: Japonsky.
1: Jak bys se jmenoval jako Michal Klíma v japonštině?
0: No, to je dobrá otázka, Koldič.
1: Koldič se ptá
0: Mihal.
1: Dobře. Mihaj.
0: Mihal.
1: Mihaj.
0: Mihaj, třeba.
1: Klimačič.
0: Klimačič.
1: Ano, takže Michal Klíma v japonštině je Mihaj Klimačič.
0: Třeba, Klimačič. Dá se říct. A Kolda?
1: Kolda.
0: Martin Kolda.
1: Jak by byl Martin Kolda v japonštině? Kdybychom šli ve šlépě jejich Spejbla a Hurvínka,
0: ano,
1: herců, kteří se naučili, ti loutkovodiči, kteří dokonce mluví Spejbla a Hurvínka, tak se naučili všechny ty představení v japonštině. Tak kdyby byl třeba Kolda Japonec, tak by byl Mám rád sushi.
0: Mám rád sushi?
1: Mám rád sushi.
0: Mám rád sushi. Mám taky Kolda rád sushi, hele.
1: Máš rád sushi?
0: Miluju. Nejlepší. Nejlepší jídlo. A ty taky?
1: Já miluju, takhle, já miluju celkově všechna jídla. Já myslím, že láska prochází žaludkem.
0: Ano.
1: Takže já většinou i holky zvu na rande do restaurace, protože láska prochází žaludkem. My kontrolujeme stále, my jsme na filmovém festivalu ve Zlíně. Pro ty, kdo nás ladí, tak jsme tady, pořád jsme živě.
0: Je fajn energie, pořád sluníčko furt svítí, dobře
1: je,
0: občas
1: ale je příjemný počasí.
0: Ale teďka je příjemně. Ráno teda, když jsme sem šli, tak jsme se spotili i cestou sem.
1: Ano.
0: Ale teďka, jak začalo foukat hezky v parku a všechno, je najednou prostě počasí, tak jako osvěžující počasí.
1: Je to osvěžující, protože já jsem měl strach toho, že fakt tady bude jako velký teplo, ale je tady příjemně. Protože v našem studiu v Praze, které máme na Vinohradské 12 v Českém rozhlase,
0: ano,
1: tak tam je hrozný teplo. Tam opravdu ve
0: tam
1: studiu
0: je
1: hrozný teplo. Takže my jsme rádi, že můžeme takhle vyjet mezi lidi i do Zlína na filmový festival. A my vám moc krát děkujeme, že jste ladili ranní restart. Opatrujte se.
0: Ano.
1: A zítra už opět zase moderujeme našeho ze studia.
0: Ano, přesně. Od 6 do 8 klasický ranní restart. A děkujeme vám moc za nalazení a i všem vlastně, kteří se na nás přišli podívat živě. A vidíme se tady s vámi na malé stage, kteří byste měli zájem. A moc krát vám děkujeme, holky, kluci, a slyšíme se teda zítra.
1: Krásnou neděli. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Princ Krištof se má ženit, ale zamiluje se do vodní víly. Jeho nastávající Tereska si taky myslí na někoho jiného. A tak se domluví na odvážné lsti, jak svatbu odložit. Pohádku o prstenu a mušli napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2012 ujal Lukáš Hlavica. Účinkují Petr Lněnička, Matouš Ruml, Milena Steinmaslová a další.

0: Výsosti! Hledám vás po celém parku.
1: Co se děje, Johane? Zřítil se zámek?
0: Ne.
1: Tak nám vyhlásili válku.
0: Výsosti, přijel spěšný posel od krále Hermana. A její milost, královna, vaše matka, chce s vámi mluvit.
1: Od krále Hermana?
0: Ano.
1: Proč by štval posla, když má pozítří přijet?
0: To netuším. Počte, výsosti.
1: Dobře, Johane, dobře. Nesluší se nechat královnu čekat.
2: No konečně. Krištofe.
1: Stalo se něco, maminko?
2: Nic, co by nás mělo zarmoutit. Spíš naopak. Toto je list od krále Hermana. Cesta k nám jim tak rychle ubývá, že je můžeme přivítat už zítra.
1: Zítra? Zítra.
2: Naštěstí máme všechno připraveno. A také hosté jsou tu skoro všichni. Teď zbývá ještě jedna povinnost. Krištofe, posloucháš mě?
1: Ano, povinnost.
2: Na kterou jsem se dlouho těšila. Pamatuješ, když jsi byl malý, jak jsi chtěl vždycky hrát s mým prstem?
1: A ty jsi mi ho nikdy nechtěla půjčit. Prý, až budu velký.
2: Ten čas je tu. Podle tradic našeho království, matka v předvečer zásnub odevzdá prsten synovi, aby jej druhého dne navlékl své nevěstě, budoucí královně. Ať vám oběma přinese jen štěstí.

0: Krištofe?
1: Vojtěchu, kde se tu bereš? To ty jsi přivezl ten dopis matce.
0: Ano, já.
1: Ale proč mi o tobě neřekla?
0: Požádal jsem jí o to. Chtěl jsem tě překvapit. No tak, přivítej posla dobrých zpráv.
1: Dobrých? Jak pro koho?
0: Co ti myslíš?
1: Vojtěchu, jsi jediný, komu se mohu svěřit.
0: Stalo se něco?
2: Nemůžu se zasnoubit s princeznou Tereskou.
0: Proč ne?
2: Bylo by to neštěstí. Pro nás, pro oba.
0: Vůbec ti nerozumím, Krištofe.
1: Já miluju jinou. Lajanu.
0: Lajana? To je jméno jako pro vílu?
1: Ona je víla.
0: Krištofe.
3: Ničemu nerozumíš.
0: Ale rozumím. Jenom nevím, co chceš dělat.
3: Mám na vybranou. Zasnoubit se s Tereskou a zradit Lajanu, nebo s Lajanou prchnout a tím ublížit Teresce.
0: Utéci jako zloděj?
3: Co bys dělal ty na mém místě?
0: Já nejsem na tvém místě. Promiň. Nezlob se. Kam jdeš?
3: Za ní.
0: Že jsem raději nemlčel.

0: Už vychází měsíc. Mohu vyplout na hladinu?
1: Dnes to nebude třeba, Lajano.
0: Ale Krištof na mě čeká.
1: Aby ti řekl, že se zítra zasnoubí s dcerou krále Heřmana?
0: Kdo ti namluvil takovéhle lži?
1: Voda je přinesla. Kočár s nevěstou je už na cestě k zámku.
2: Lajano! Lajano!
0: To je Krištof. Neuvěřím, dokud mi to neřekne do očí.
1: Zůstaneš tady. Já s ním

0: Kdo jsi?
1: Pán Jezera.
0: Lajanin otec?
2: Proč nepřišla sama? Ty jsi jí to nedovolil. Co chceš?
1: Poznat tě.
2: Jsem Krištof. Princ Krištof. A Lajanu miluju tak, jako ona mě. Stačí?
1: Slova nestačí. Musíš si ji zasloužit činem.
2: Pro ní dokážu všechno na světě. Tak mluv. Poslouchám.
1: Musíš najít místo, kde pramení řeka, jež dává vodu mému jezeru.
2: A to je všechno?
1: Ne. Je tu podmínka. Věc smíš teprve, až měsíc podruhé přepluje hladinu jezera.
2: Ale proč?
1: Abys měl čas udělat, co je třeba.
2: Tomu nerozumím. Slyšíš?

0: proč nesmím vyjet dřív než za 2 dny?
1: Abys měl čas udělat, co je třeba.
0: Ale co? Co mám udělat?
1: Myslím, že tě pán jezera zkouší. Zda máš odvahu říci Terezce pravdu.
2: Vítám vás na našem zámku, králi Heřmane.
3: Zdravím tě, královno.
2: Terezko.
4: Královno.
2: Tolik jsem se na tebe těšila. Měli jste dobrou cestu?
3: No, hlavně rychlou. Jako kdyby i koně věděli, že jedeme na zásnuby. Mám pravdu, dceruško?
4: Jistě, tatínku.
2: Krištofe?
5: Ano, maminko?
2: Doprovoď krále Heřmana do jeho pokoju.
3: Není třeba. Nejsem tu poprvé.
2: Ale Terezku si odvedu k sobě. Pojď, jsem tak zvědavá na tvé zásnubní šaty.
4: Já necítím se v nich dobře.
2: To nic, to znám. Jsi jenom rozrušená, to přejde, uvidíš.
3: Vojtěchu,
6: milosti.
3: Dohlédni, jak jsou naše koně opatření.
6: Ano, veličenstvo.
3: A potom ke mně pošli Roderika.
6: Krištofe, už ses rozhodl?
0: Nevím, co dělat teď, ale vím, co udělám zítra, až měsíc podruhé přepluje nad jezerem.
6: Nejdřív musíš promluvit s Terezkou. Svěř se jí, pochopí tě.
0: Pochopí? V den zásnupí řeknu, že mám jinou, kvůli které pojedu na kraj světa. Myslíš, že mi Tereza popřeje šťastnou cestu?
6: Máš snad lepší nápad?
0: Vytratit se a ujet.
6: To nemůžeš. Nesmíš.
0: Chceš mi to zakázat?
6: Ne, já tě prosím. Prosím tě jako přítel. Slib mi, že neodjedeš, dokud to Terezce nepovíš.
0: Tak dobře. Slibuju.
6: Děkuju ti, Krištofe.
0: Za co?
6: Za to, že jsem se v tobě nesklamal. A teď mě omluv. Musím najít Roderika. Král Heřman nerad čeká.
7: Otče, pověz mi, o čem jste mluvili s Krištofem. Musím to vědět. Prosím, tatínku.
8: Majano. Majano, já... Já nejsem tvůj otec.
7: To neříkej. Zavrhl jsi mě pro moji lásku k němu?
8: Ne. Přišel čas, abys poznala pravdu. Nejsem tvůj otec a ty nejsi má dcera.
7: Kdo tedy jsem?
8: Kdysi, před dávnými časy, projížděli se po jezeře mladý král s královnou a malým děvčátkem. Tu najednou se rozpoutala bouře. Vichřice hnala loďku proti skále. Roztříštila se o ní jako hračka. Mrtvá těla krále a královny mrštila vlna na břeh i s dítětem. Ještě dýchalo, když se mě našel. V dlani svíralo malou mušličku.
7: A to dítě?
8: To zbyl ty. Vychoval jsem tě jako vlastní. I jméno jsem pro tebe vymyslel. Lajana. Zní jako píseň vln.
7: Jsem tedy člověk. Ale jak mohu žít v jezeře?
8: Dal jsem ti vypít šťávu z kouzelný řas. Můžeš tu žít, dokud nepoznáš lásku. Až se tak stane a ty odejdeš, nesmíš se už nikdy vrátit do jezera.
7: Mám volit mezi Krištofem a tebou?
8: Nebráním ti. Chci se jen přesvědčit, zda si princ tvou lásku zasloužíš.

0: Vítám vás všechny, kteří se stanete svědky slavnostní chvíle, kdy si Krištof, můj syn, a Tereska, dcera krále Hřmana, vymění své zásnubní prsteny. Krištofe, máš prsten?
1: Ano.
0: Tak jdi, nevěsta čeká.
2: Co se stalo?
3: Prsten spadl. To je zlé znamení.
2: Nemluv hlouposti, prince jenom nežík.
1: Teresko, nezlob se.
4: Já se nezlobím. Promiň. Promiň!
2: Terezo! Terezo, vrať se!
0: Krištofe, běž za ní. Hrajte! Hrajte!

0: Tresco.
1: Tresco. Ten prsten. Upustil jsem ho schválně.
2: Abys mi ho nemusel navléknout. Nelíbím se ti.
1: Víš, já potkal jsem dívku. Totiž Vílu. A od té doby myslím jenom na ní.
2: Ach, Krištofe.
1: Můžeš mi odpustit?
2: Nemám co odpouštět. Také já jsem někoho potkala. Ale ty jsi našel odvahu přiznat to první.
1: Teresko. Víš, jaký balvan mi spadl ze srdce?
2: A víš, kolik jich ještě bude muset spadnout?
1: Jsme na to přece dva. Co uděláme?
2: Vrátíme se usmíření a šťastní.
1: Chceš předstírat, že se chceme vzít?
2: Ano.
1: Ale proč?
2: Protože potřebujeme čas.
1: Jenže já už moc času nemám.
3: Zbláznili jste se? A co vaše svatba?
4: Dohodli jsme se, že ji odložíme.
3: Vy jste se dohodli. A můžeš mi říct jediný důvod?
4: Vždycky si mi říkala, že král musí znát dobře své království, že?
3: No ano.
4: No a co z něho znám já? Zahradu, les a jezero. Není to trochu málo pro krále?
3: Možná máš pravdu. Dobrá, nebudu ti bránit, když je Tereska se vším srozuměna. Zítra ti osobně vyberu družinu, pozítří můžete odjet.
4: Ne, chci jet sám, jako obyčejný rytíř.
3: Krištofe, nemůžeš se vydávat v nebezpečí. Jsi princ, následník trůnu.
4: Připadal bych si jako zbabělec.
3: Slyšel jsi, co jsem řekla? Víc už ti ustupovat nemíním.
5: Terezo, a teď s pravdou ven. Ten podivný nápad odložit svatbu, byl tvůj nebo jeho?
2: Dohodli jsme se.
5: No, tak dohodli. 2 týdny před svatbou se ženichovi zachce bloudit královstvím jako potulný rytíř a nevěsta poslušně souhlasí. Máte mě za hlupáka?
2: Přece mu to nemohu zakázat.
5: Terezo, není v tom někdo třetí?
2: Jaký třetí?
5: Spíš jaká?
2: Ty myslíš, že Krištof, co tě to napadlo? Jenom se prostě zatím necítí být králem. Hodně studoval, ale knihy prý nenahradí vlastní zkušenost.
5: A na tohle to si mu naletěla? Ty, moje dcera? Buď jsi tak hloupá, nebo lžeš. Ale já se pravdu dozvím.

0: Voda se chvěje. Slyším dusot kopyt. To je Krištof.
1: Lajano! Lajano! Lajano! Odjíždím splnit svůj úkol. Odjíždím s čistým štítem, ale předtím chci ti něco dát.
2: Krištofe! Lásko moje!
3: Neslyší tě. Voda smívá tvá slova.
0: Otče, dovol mi vystoupit na břeh, rozloučit se.
3: Ne, Lajano. Jednou pochopíš, že jsem tě chtěl ušetřit bolesti.
1: Lajano! Odevzdávám svůj zásnubní prsten tvému jezeru!
4: Snad ti ho dobrá vlna přinese.

0: Smíme podávat snídaně, veličenstvo?
1: Jistě.
2: A co Krištof?
1: Johane, vyřiď princi, že je prostřeno a že na něj všichni čekáme.
0: Lituji, veličenstvo. Jeho výsost není ve svém pokoji.
1: No tak ho sežeň.
0: Myslím, že si vyjel na hon.
1: Kam?
0: Na lov.
3: Na lov? A z čeho tak soudíš?
0: Ve stáji chybí princův kůň i kůň pana Vojtěcha.
3: Cože? Najdi okamžitě rytíře Roderika, ať přijde za mnou do mé komnaty.
0: K službám, veličenstvo.
3: Veličenstvo? Roderiku, kde je Vojtěch?
4: To nevím, pane.
3: Velitel mé královské družiny neví, že jeden z rytířů dnes v noci tajně odjel ze zámku?
4: Odjel?
3: Ano, a možná ne sám.
4: Okamžitě vyšlu všechny muže.
3: Ne, pojedeš ty. Budeš se vyptávat, zda někdo někde neviděl dva jezdce. Až narazíš na jejich stopu, nenápadně je budeš sledovat, dokud nezjistíš, kam jedou a proč.
4: Rozkaz, veličenstvo.
3: A neopovaž se vrátit s nepořízenou.

0: Marco! Brr. Co tu děláš?
1: Moc rád bych jel s tebou.
0: Proč jsi mi to neřekl dřív?
1: Chtěl jsem, ale už jsi byl pryč. A já musel zajít za Tereskou.
0: Proč za Tereskou?
1: Rozloučit se. Máme se rádi. Chci si ji zasloužit.
0: Tereza, ta tajnůstkářka. Já jí vyklopím všechno o Lajaně a ona o tobě ani muk. Počkej, jak to myslíš zasloužit?
1: Co pak dá král svou dceru obyčejnému rytíři? Ale kdyby ses ty třeba ocitl v nebezpečí a já ti pomohl.
0: Aha. Obyčejnému rytíři dceru nedám, hrdinovi ano. To byl Terezčin nápad, viď?
1: Ano, ale já hned souhlasím.
0: Tak dobře, rytíři Vojtěchu, přijímám tě do svých služeb. A slibuju, že až se vrátíme, budou na našem zámku dvě svatby najednou. Yeah!
1: Hop!

Kolik dnů přešlo, palčivých jak stesk, a kolik nocí, temných jako strach. Krištofe,

0: Prsten ti dal znamení.
1: Znamení.
0: Je zdrav a spěchá za svým cílem.
1: A kdyby stál tváří v tvář nebezpečí?
0: Pak by perla prstenu zčernala a obroučka by tě začala pálit.
1: Otče, jsi pánem vod. Znáš cesty řek a víš, kde pramení. Proč jsi mu dal ten zbytečný úkol?
0: Je to zkouška. Chci vědět, zdali je tě hoden. Odvážným štěstí přeje.
1: A jsem já hodna jeho? Proč neskoušíš také mě?

0: Krištofe, pramen už nebude daleko.
1: To si myslíš, nebo to snad víš?
0: Podívej, z naší řeky je pouhý potok a i ten se ztrácí v lidu prázdné krajině.
1: Počkej. Vojtěchu, vidím kouř.
0: Kde?
1: Tamhle, nalevo od té hory.
0: Ale vždyť to se kouří z komína. A kde je komín? Je i chalupa.
1: Jedeme!

0: Přejete si, pánové?
1: Kdo jsi?
0: Košíkář.
1: Jsi zdejší?
0: Ano, narodil jsem se tu, stejně jako můj otec a děd.
2: Pak jistě víš, odkud vytéká ten potok.
0: V tom nemohu sloužit, pane. Znám břeh jen tak daleko, kam až vyrůstá proutí.
2: Ale já musím najít místo, kde pramení.
0: Jenom najít? Odpusť, pane, že se ptám. Záleží na tom. Každý potok má někde svůj pramen. Tak proč jej hledat?
2: Protože na tom závisí můj život.
0: Říká se, že v tom prameni je život všech potoků, řek i studánek. A kdyby se ho dotkla lidská ruka, vyschl by a s ním poslední krupěj vody. Jak mohu věřit, že mi říkáš pravdu?
2: Máš slovo prince.
1: A slovo rytíře.
0: Vidíte vrchol té hory?
2: Ne.
1: Mizí v oblacích.
0: Ta hora je strážkyní pramenu. Každého, kdo se jí pokusí slézt, srazí bleskem a zavalí kamením, i kdyby přišel v dobrém úmyslu.
2: Varoval si nás. To stačí. Postarej se nám o koně, prosím. Tady máš.
0: Děkuji, pane. Tolik peněz. Nic jsem nežádal.
2: K čemu by nám tam nahoře byli? Jdeme, Vojtěchu.
0: Počkejte, nemůžete jít jen tak s holýma rukama. Úbočí hory pokrývá hustý les. K vrcholu se musíte prosekat. Vemte si sebou tyhle sekery.
1: Děkujeme.
2: Brzy je vrátíme.
0: Jenom abyste se vy vrátili.

0: Poslední. Konečně jsme venku. Tu sekeru už nechci ani vidět.
1: Ne, počkej, dej mi.
0: Tu máš.
1: Nevíš, kdy se nám bude hodit. A víš, co se říká? Odříkaného chleba největší krajíc.
0: No, jenže chleba nedělá mozoly. Podívej. Co to bylo?
2: Tiše.
0: Co je?
2: Medvěd.
0: Kde?
2: Nehýbej se.
0: Ale...
2: Pozor!
1: Tak. A je po něm.
0: Nikdy jsem tak obrovského medvěda neviděl. Zachránil jsi mi život, Vojtěchu.
1: A nejsem snad ve tvých službách.

0: Hele, pstruh. Vidíš ho?
1: Jo.
0: A mám ho. Hele, tamhle je další.
1: Počkej, ten bude můj.
2: Hej, kluci!
3: Co tu děláte?
0: Lovíme ryby.
1: Jenže teď nám jedna uplavala.
0: Kvůli vám, pane.
3: Snad nebude tak zle. Poslyšte. Neviděli jste tudy projíždět náhodou dva rytíře na koních?
0: Ne.
1: Jo. Já je viděl.
0: Ticho, mlč.
3: Kam jeli?
1: Tam, proti proudu.
3: A co je tam?
0: Nic. Jen jedna chalupa a hora.
3: Hora?
1: Vysokánská.
0: Naše máma říká místo k zapomnění.
1: Prý kdo tam vstoupí, toho stihne trest.
3: Řeči leda pro děti. Tak díky. A lobu zdar.
1: Ten byl divnej, viď?
0: Jo, to byl. A ty jsi mu všechno vyžvanil.
1: Je, hele.
0: Co je?
1: Ryba.
4: Hej, starý, kam vede ta cesta?
5: Jen k mé chalupě, pane. Dál už jsou jenom kopce.
3: Ale to je přece... To je kůň prince Krištofa. A ten druhý patří Vojtěchovi.
4: Jak jsi k ním přišel?
5: Svěřili mi jak opatrování. Dva podle šatu, myslím, šlechtici.
3: Kde jsou? Ti dva?
5: Šli hledat pramen, pane.
3: Co mi to chceš vykládat za pohádky?
5: Odedávna se tady vypráví, že tam, v té hoře, je zázračný pramen. Prý ho jí rány léčí nemoci, vrací mládí i sílu.
3: A babské povídačky, kdo by tomu věřil?
5: Nebylo jich zase tak málo, pane.
3: A kdo ho našel? Ten zázrak?
5: Nevím. Nikdo se odtamtud ještě nevrátil.
3: Ale to si těm dvěma neřekl. Protože když se nevrátí... Zbudou po nich jenom koně.
5: Varoval jsem je, ale neposlechli.
3: Jak je to dlouho, co odešli?
5: Nahoře nikdo nepřežije noc. A dnes už podruhé vyšlo slunce od chvíle, kdy se vydali na cestu. Dost dlouho na to, aby byli mrtví.
3: Žiješ tu sám?
5: Sám, pane, sám. Nikoho nemám.
3: Teď mě poslouchej. Dobře. Nikdy jsi tu neviděl ani mě, ani žádné rytíře na koních. Řekl jsem to dost jasně, chlape.
5: Jistě, jistě, pane.
3: Teď přiveď koně a přivaž mi je k sedlu.
5: Jak poroučíte, pane.
3: Budu první, kdo přinese tu zprávu. Doufám, že král Hezman to ocení.
5: Asi vám nerozumím.
3: Zmlkni! Jazyk za zuby. Nebo si tě najdu a pak tě nechám zhoupnout v oprátce z vrbového proutí.

0: zkusit to můžeme.
1: Já vlevo, ty vpravo.
2: Kristofe, bratře, ta hradba se táhne, kdo ví kam?
3: Ne, pojď ke mně. Tady už projít půjde.
2: Kristofe! Kristofe! Nevidím tě! Ozvi se! Slyšíš?
0: Neslyší. Třeba je zraněný.
2: Vydrž, Kristofe! Doběhnu pro pomoc!
4: Otče! Ten prsten! Svírá mě a pálí. Kristof je v nebezpečí.
5: Ano, hora ho uvěznila.
4: Poruč, ať ho propustí.
5: Lajano, zapomněla jsi. Jsem pánem vod. Já nemohu poručit hoře.
4: Otče, řekl jsi, že až přijde čas, budu smět dokázat, zda i já jsem Kristofa hodna. Ten čas nastal právě teď. Chci mu jít na pomoc.
5: Bránit ti nebudu. Ale napřed musíš vědět, co tě čeká.
4: Není nic, čeho bych se zalekla.
5: Tak tedy pojď.
6: Kde to jsem? Možná ještě spím. Ne. Nespím. Jsem v nějaké jeskyni. Šálí mě sluch. Slyším vodu.
7: Studánka. Místo, kde pramení řeka. Našel jsem pramen. Splnil jsem svůj úkol.
6: Ale jak se dostanu ven? Kolem jsou jenom skály. Musím najít nějakou průru nebo trhlinu. Nic. Ani škvíra. Jenom holé stěny vysoko k nedohlednu.
5: Už blouzním.

0: nemocníš. Krištofe.
1: Lajano, kde jsi tu vzala?
0: Pán jezera mě proměnil v rybu a pak mě rychlá vlna unášela až sem do studánky, kde pramení řeka. Tady se ryba změnila v Lajano.
1: Ale co teď? Máš snad tolik síly, že rozbiješ skálu?
0: Já ne. Tu sílu dal můj otec téhle muži. Zázračné muži.

0: Lajano, jsme volní.
1: Dokázala jsi to.
2: Vojtěchu!
3: Košikáři, to je přece Krištof.
4: Krištofe! Příteli, je to možné?
5: O, pane, už jsem ani nedoufal, že vás ještě uvidím živého.
0: Vojtěchu, co znamená ten žebřík? A ty provazy?
4: Chtěli jsme tě vytáhnout z té jámy, z tvého prokletí.
0: Vojtěchu, ani žebřík, ba ani nejdelší provaz by nestačili. Nebýt tady Lajany, nikdy bych se z té hory nedostal.
4: Konečně poznávám tvou krásnou vílu.
6: A já, Krištofova přítele.
5: Smím se vás zeptat, pane?
0: Ano, košíkáři.
5: Našel jste pramen?
0: Našel. Je v bezpečí. Hora ho dobře chrání.
5: Díky bohu.
0: A teď pospěšme domů. Košíkáři, přiveď koně.
5: Ale
6: ne,
5: já, pane...
6: Ne, počkej, Krištofe. Mám ještě jeden úkol. Jen musím jít co nejblíž k potoku. Mušle zrozená z hlubin vod, vracím tě zpět na jejich hladinu. Splň, co ti pán jezera přikázal.
5: Zázrak, zázrak. Z mušle je loď a z potoku řeka.
4: Pojedeme lodí.
0: Ale co naše koně?
4: Před pár dny si je odvedl Roderick.
5: Nemohl jsem tomu zabránit, pane.
0: Roderick?
4: No, pojď, cestou ti všechno vypovím.
0: Dobře. Tak tedy s Bohem. Děkujem ti za všechno, košíkáři. A kdybys snad někdy něco potřeboval, víš, kde mě najdeš?
5: Šťastnou cestu, pane. Šťastnou cestu vám všem!

0: Krištofe, vidíš? Naše jezero!
1: To snad není možné! Jak je to dlouho, co jsme nasedli?
2: Sotva jsem ti stačil říct o Roderikovi. Ta lodička je rychlejší než pták.
0: Tatínku.
3: Nesklamala jsi mě. Jsem na tebe pyšný, děvče.
4: Pane, svůj úkol jsem splnil a slib dodržel. A teď tě, pane jezera, prosím o Lajanu.
3: Nemusíš prosit, princi. Zasloužil jsi si. Stejně jako ona tebe.
0: Tatínku.
3: Lásce se porušit nedá. To spoznala.
0: Bude se mi stýskat.
3: Vždyť to ke mně nemáš daleko. Ale nezapomeň. Smíš jenom na břeh jezera.
0: Já vím.
3: Buďte šťastní. Štěstí je křehké. Opatrujte si ho. A teď běžte. Máte nejvyšší čas.

0: Teresko, dnes je tak krásně. Co kdybychom si vyšli do parku?
1: Moc ráda, královno. Stejně nemám nikde stání.
2: Hej ty! Ohlas mě u krále!
3: Král Heřman odpočívá,
0: pane. Co je to venku za křik?
2: Já ti poručím a hoď sebou!
1: Podívám se.
3: Jistě, pane.
1: To je Roderick. Vede Krištofova koně. A Vojtěchova.
0: Něco se stalo. Rychle, chci to vědět!

0: Roderiku.
1: Co se stalo? Mluv!
0: Kde je princ Krištof? A kde je Vojtěch?
2: Veličenstvo. Hledal jsem. Vyptával se všude. Až mi jakýsi pocestný řekl, že viděl dva jezdce. Mířili prý k horám.
0: A dál?
2: Dojel jsem až k nejvyšší hoře, která jakoby vyrůstala z propasti. Tam přivázaní u stromu stály koně prince Krištofa a rytíře Vojtěcha. Volal jsem, co mi síly stačily. Odpovídal mi jen skřek krkavců, kteří se slétávali k propasti.
1: Chceš tím říct, že jsou mrtví?
2: Ano, paní.
3: Ne!
0: Teresko!
3: Tomu nevěřím. To nemůže být pravda.
1: Připravte kočár! Chci se na vlastní oči přesvědčit.
4: Můžeš hned, maminko.
1: Krištofe.
4: Maminko.
1: Krištofe, ty se zvrátil. Teresko, on žije.
4: Teresko.
3: A Vojtěch.
4: Počkej chvíli.
0: Jak mi tohle vysvětlíš, Roderiku?
2: Ten chlap přísahal, že jsou mrtví.
0: Jaký chlap?
4: Ten, kterému násilím vzal naše koně a hrozil oprátkou, když se o nás jen zmíní.
2: Ale veličenstvo!
5: Stráže! Odveďte ho!
2: Ne! Ne! Ne! Milost!
0: S tou oprátkou se brzo seznámí sám.
4: A teď mám pro vás překvapení.
6: Přivedl jsem si nevěstu, maminko. To je Lajana.
1: Královnu. Lajana? To jméno jsem od tebe nikdy neslyšela.
0: Co to má znamenat?
4: Jen to, že vás, králi Heřmané, žádám o Terezčinu ruku. Ale nikoli pro sebe. Nýbrž zde pro svého přítele Vojtěcha.
7: Veličenstvo.
3: Vojtěchu.
0: Ne, ne, ne, ne. Já nedám svou dceru obyčejnému rytíři.
4: Není to obyčejný rytíř. Je to můj přítel. Čestný a statečný. Nebýt jeho, byl bych už dávno mrtvý. Slíbil jsem králi, že mu od vás Teresku vyprosím. Mají se rádi.
0: Měl by mi poděkovat, že ho za takovou drzost jenom vyženu. A s tebou si to, Terezo, vyřídím.
3: Není třeba, otče. Odcházím s Vojtěchem.
7: Ne, ne, ne, počkej, počkej, Teresko. Proč máme odcházet ve zlém?
1: Králi, Heřmané, vzpamatuj se. Chceš navždy ztratit svou jedinou dceru a zůstat zahořklý a nenávistný? Každý má právo na svůj vlastní život. Můj Krištof, stejně jako tvoje Tereska.
0: Já si její život představoval jinak.
1: Bláhový králi, já jsem se také mýlila, přiznávám to. Přece nemůžeme rozhodovat o osudu svých dospělých dětí.
0: No, snad si zvyknu.
3: Tatínku.
0: Snad si zvyknu.
3: Tohle si měl říct dřív.
0: Terezo, ty musíš mít vždycky poslední slovo, viď?
3: Já, ale vůbec ne.
0: Ale ano.
3: Vůbec ne.
0: Tak, aby si snad začal zvykat. Vojtěchu.
7: Zvyknu si a moc rád. Děkuju vám, veličenstvo.
0: No dobrá.
4: Vojtěchu. Vojtěchu. Co jsem říkal?
7: Že na vašem zámku
4: v jeden den
7: budou dvě svatby najednou.
1: Možná. Ale nejdřív nám musíte všechno vyprávět.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Sedmikráska, tak se jmenuje pohádka o sedmikrásném potoce a studánkových vílách. Scénář Marie Kubátová, režie se v roce 1989 ujala Maria Křepelková. Účinkují Petr Štěpánek, Blanka Bohdanová, Liuba Krbová a další.

0: Sem měsíc, šafář v krajině snů.
1: Jsem sluníčková babička. Jo, ta osoba, které sluníčko boží, ze stárlé vděda vševěda, skládá po denní pouti oblohou do klína svou těžkou hlavu. Je to práce, než mu z těch zlatých vlasů vyčešu, co prachu a popela se tam usadilo z hemžení na dolejším světě. Ten prach a popel je ze spopelněných lidských snů a lítá k nám od tebe, měsíčku. Darem mě šafářuješ v krajině snů?
0: Má krajina snů je moře bezbřehé jako noční obloha, co tam tudy pluje lodí a kocábek.
1: Ale kam doplujou? Sotva kohout od kokrá lidem ráno, drcnou o tvrdou zem jako kocábka o skálu a hybaj vstávat a do práce.
0: Práce, pot a slzy, to je sklizeň na dolejší louce. A ty se k takovému hospodářství hlásíš jako šafářka, sluníčková babičko?
1: To se tedy hlásím. A právě proto ti laju a spílám, měsíci. Sotva ráno vypustím sluníčko na denní pouť, přioděju se zástěrou šafářky a vykročím dohlížet, čemu to svítí můj zlatohlávek, co z toho vzejde na dolejší louce. Jako kmotřička sudička stávám u kolébek a jako kmotra s kosou chodím sklízet. Co je mezi tím v životě lidí, tomu šafářuju. Láskou matek a babek plejtvám a sem tam blepím i pohlavek, aby byl na světě pořádek. Ale těžko šafářovat tam, kde ty mateš lidem hlavy.
0: Má krajina snů je lepší půlka člověčího bytí.
1: Lepší půlka? Přikryješ noční tmou špatnosti a mámivým světlem vyčaruješ schatrčí zámky se zlatou střechou.
0: A co dá lidem tvůj bílý den?
1: Můj zlatohlávek svítí lidem na cesty, aby viděli, kudy šlapou. Ukazuje svět, jaký je.
0: Měsíční svit jim půjčuje svět, jaký si přejí.
1: Nejsem nepřející měsíci. Jenže sen se nalepí jako pavučina a lidi ho pak sebou vlečou přes práh krajiny snů do bílého dne.
0: Se zavřenými víčky proplouvají spáči mezi mořskými sasankami a hvězdicemi a slyší zpěvy sirén.
1: A z toho je pak palice těžká, když se má vstávat a namísto čaroveslic vzít do rukou hrábě. Ale to ti povídám, měsíci, natáhnu špagát mezi svým a tvým hospodářstvím a kobrtne o něj každá noha. No jen si poslechni, co se mi nachytalo do hřebene ze sluníčkových vlasů na dvoře jednoho pantáty, který chce ženit syna.
2: Zkrátka, oženíš se.
3: Neožením.
2: Povídám.
0: Měla bys nakoupit 1000 hřebenů, sluníčková babičko. Od věků do věků, co šafářuju krajině snů a tužeb, má 1000 pantátů své sny a 1000 jejich dědiců má sny načisto onačejší.
1: Nevymlouvej se, měsíci. A raději koukni, jakou zcuchanou koudel jsem vyčesala. Co pak tohle je sklizeň jarního dne? Je tohle kalý jaro.
0: Co je to kalý jaro, sluníčková babičko?
1: Jaro, co jaro, chystají šafáři obilí k setí. Šafářky nasazujou podkvočny vejce a děvečky zametají dvůr, aby mělo sluníčko, když se vrací ze zimní pouti, pěkné pokoukání na dolejší svět. A co dělá děvečka na Zemanově dvoře? Opřela se o pometlo a poslouchá, jak se starý s mladým hádají.
0: Hádají se, protože starý cítí, že už péči o hospodářství neutáhne a mladému na svobodě pranic neschází.
1: Jabloně kvetou jak svatební kytice. Ale je to tvoje vina, měsíci. Kdo ví, co jsi nasadil za nocí semínek snů mladému do hlavy, že si nemůže vybrat mezi nevěstami.
4: Ženský, pojďte si poslechnout, už se zase hádají.
5: Takovejch nevěst okolo. Pany jako malovaný, peřiny peřím nadějvaný. Truhlice s vejbavou těžký k neuzdvižení.
6: Kdo ví, co zmátlo mladýmu hlavu?
7: Peřiny peřím nadějvaný, truhlice k neuzdvižení.
1: Tak takhle to vypadá, když se do toho zapleteš ty, měsíci. Tetky z panského pole poodhrnuli šátky s uší, jen aby líp slyšeli. A husopaska pustila prut z rukou. Mordione, ale já to schromáždění rozeženu. Hej, tetky, nemáte nic na práci? Husopasko, kde máš husí hejno?
0: Zdá se, že tě neslyší.
1: Děvka stojí jak dřevěná. Povídám. Hej, Káčo Kulichova, husy nemáš doma.
0: Což pak je komu do husí, když jde o to, jaká bude nová hospodyně. Jakou panu potkal mladý Zeman v krajině snů.

0: Zkrátka, než dozraje úroda na poli odsetí ke sklizni, rozhodneš se synu, kterou z nevěst vyzveš o posvícenské muzice k tanci, kterou přede všemi provedeš v kole.
1: Budiš tedy po vašem otče, ale jako dědic vašich sedmi dvorů si vyberu nevěstu podle svého gusta.
2: Že si vybere podle gusta?
3: Mladej se vykrucuje.
2: Bodeť by ne, co pak mu na svobodě něco schází?
4: Vybere si.
1: Nech tedy o letošním posvícení vyhrává muzika po 7 dní na všech 7 dvorech.
2: Je to furiant.
1: Na prvním dvorci si vyberu tu, která bude nejvejš vyskakovat, až spolu zatancujeme skočnou.
2: Jakou že to chce? Skákavou?
3: Taková je dobrá leda o Filipo Jakubský noci. Skákat přes ohýnek?
2: Skákavá zemanka? Kdo to jakživ slyšel?
4: Chce skákavou.
1: Na druhém dvorci si vyberu tanečnici, která ukáže, jak se umí točit. Suknice i spodnice roztočíme při rejdováku v bílou pěnu, jak na vodním víru.
2: Prej, aby se uměla točit.
4: Aby se uměla točit.
1: A třetí den na třetím dvoře nech září mé tanečnici na hlavě zlatoklasý věnec. A porty ať se míhají v kole, jak sluneční paprsky.
0: Prostopášníku, sluníčko boží, do toho nepleť.
1: Tak tedy měsíček. Uděláme veselici při měsíci. A vyberu si tanečnici lehkonohou, že se jí při dupáku neohne pod střevícem stéblo slámy.
0: Lehkonohý krok? Tomu bych rozuměl. Líp se seče tráva, když stojí stébla jak vojáci, než louka zvochlovaná, kterou potloukli kroupy.
1: A na čtvrtém dvorci chci provést panu při špacírce. Nejdřív zvolna, jak špacírujou kavalíři, a pak čtverácky při polce, ať vidím, jak se umí má tanečnice smát.
2: Chce veselou?
3: Pámu, potěš starýho pantátu. To ať si mladý radši hledá nevěstu někde u cirkusu.
2: Svatá pravda. Zemanka si musí umět přísným okem poručit. Jinak s chasou neobstojí.
0: Chci ti rozumět, synku, abychom se spolu domluvili po dobrém. Lepší čtveráčivá ženská než bublavá. Ale kde snechal ostatní ctnosti potřebné pro matku a hospodyni? Pracovitost, skromnost, trpělivost. Což pak ty se dají poznat na bále?
2: Kdo ví, co si mladej navymýšlí na 5., 6. a 7. dvorci?
3: A která pak vydrží tancovat po 7 dní? Od neděle do neděle.
2: Nevěsty to porazí, pantáty urazí a náš hospodář se nevěsty nedočká. Ač by jeho oči rády viděli, vnoučata.
4: Skákavou, lehkonohou, veselou.
3: A dost. Povídám, tetky, nemáte nic na práci?
5: Kdepak, neslyší tě, sluníčková babičko.
3: A co ty, Káčo Kulichova? Koukni, husy máš věčmeně. Káčo, vyženě.
5: Teď se lekla.
3: Lekla a kobrtla. Zakoukaná, kdo ví kam.
5: Kobrtla o tvůj nastražený špagát, sluníčková babičko, a propadla se do mé krajiny snů.
3: Že já nenatáhla mezi tvou a mou krajinou šafářskou zástěru jako plachtu. Což pak se sluší děvečkám pobejvat v krajině snů?
6: Hejha, husičky, hejha. Proč jste se mi rozutekli? Ani jsem si nemohla vyposlechnout, jak krásnou nevěstu hledá náš mladý pán.
7: O nic si nepřišla, pasačko.
6: Ty mluvíš, kejhalko? Což pak mají husy řeči jako my lidé?
7: Každý nerozumí. Ale ty ano. Dala jsi mi jméno jako u lidí. Řekla jsi mi kejhalko, Káčo Kulichova.
6: Kdo pak ví, čí já jsem? Říkají mi postavení, kde sloužila moje maminka, než umřela. A obec mi určila u Kulichů slamník v chlévě na přespání.
7: Rozumím. Pohní z děti říkají Kulichova a Káča z dopalu.
6: Káčo sem, Káčo tam. Někdy i sakramentská Káčo. Nikdo mi neřekne Kačenko. Tetky mě nenechali ani doposlechnout, co se povídalo o nevěstinské kráse. Prý, kde máš husy, sakramentská Káčo?
7: Co vědí lidé o kráse? My husy jsme krásné. Však nám lidé naše krásné peří závidějí. Oškubou nás o ně a nadívají si s ním své peřiny, aby měli měkké pospání a libé sny. Když se mi má housátka studí pod křídla, štěbetám jim pohádku o bílém peří.
6: Mně nikdy nikdo nevyprávěl pohádky.
7: Mladému Zemanovi asi taky ne. dává na buben o kráse nevěsty samé nesmysly. To jen my husi víme, odkud se vzala krása našeho bílého peří.
6: A odkud se vzala?
7: Přece ze sedmi krásné vody.
6: Dá se pro ní někam dojít se čbánkem?
7: Sedmi krásná voda přitékala do našeho rybníka ze sedmi studánek. Sedmero studánek, sedmero pramínků. Ze sedmera pramínků byl spleten potok jako copánek.
6: A kam se poděl? Proč k nám už voda krásy neteče?
7: Studánky jsou zanešeny spadaným listím a kdo ví, jakou neplechou. Je potřeba vyčistit každou studánku a zaklepat na lasturu na dně, aby se probudila studánková víla. Víla odemkne pramínek a voda zas poteče, jak tékávala. Pojďte, má housátka pod křídla. Budu vám štěbetat pohádku o studánkové víle a bílém husím peří.
6: Já si tu u husí posady udělám pelíšek a budu taky poslouchat.
7: Čemu ti bude naše pohádka, když nemáš peří?
6: Chtěla bych se taky vykoupat v sedmi krásné vodě. Kdybych si v ní vyprala sukni, byla by bílá jako husí peří. A mohla bych v ní k muzice. Nikdo by se mi neposmíval, že jsem ušmudlaná káča. Kejhalko, já bych se k těm sedmi studánkám vypravila, jenže nevím, kudy k ním vede cesta.
7: Musela bys jít lukami. Ale tu cestu my husy domácí neznáme. Známe to jen ze dvora k rybníku, kudy nás pasačky ženou prutem. A teď už spí, káčo Kulichova. A nebuď má housátka, když jim vyprávím.
6: Když já bych tolik chtěla.
3: Vidíš, měsíci, co jsi natropil? Husopaska poslouchá pohádku o krásném bílém peří.
0: Vždyť je to jen husí uspávanka.
3: Jenže u lidí je tomu naopak. Pohádky je neskolébají ke spánku, spíše probudí k touze po něčem krásném, co vede ke štěstí. Vidíš tu káču zatrachtilou? Už vyklouzla z chlívka a míří i s proutkem na husy pryč ze dvora ven dolu.
5: Louka je prostřena pro všechny, kdo se vydají na cesty světem pod oblohou. Těm svítím na cestu. Neboj se o tu děvečku, nepůjde tmou.
3: Lháři podvodníku, sám si jako pouhý kus skály. Světlo si půjčuješ od mého zlatohlávka, mámíš poutníky tím, zač si dlužen. A neplatíš.
5: Půjčeným světlem jim půjčují krásná zdání a dávám jim, co nedal bílý den. Neboj se o tu děvečku, nebude tak sama, jako byla sama mezi lidmi. Má krajina je plná hlasu. Princ rozmlouvá s koněm stříbrnohřívkem a zlatá rybka má pro rybáře hlas.
3: Koho pak může potkat pasačka uprostřed luk?
5: To jen člověčí pejcha nevidí luční živáčky.
3: Vidíš ji? Sama samotinka vyšlapuje si s prutem proti vodě pod vrbičkami.
5: Mezi poměnkami jako poutníček, který vykročil za štěstím. Ale má krajina snů je spravedlivá, sluníčková babičko. A proto půjčím té osamělé poutnici, co jí nedal bílý den. Půjčím jí

0: hajda.
1: Hej, stůj! Kam pak s tím prutem, Káčo Kulichova, pasačko panských husí?
2: Vida, i tady v Lukách vědí, že jsem jen Káča Kulichova. Na husopasku se troufne i takový pidi mužík.
1: Nejsem pidi mužík. To bys mohla poznat, kdo jsem, když jsem ti chytil nohu do lasa. Kdo nosí laso jako výzbroj?
2: Nevím.
1: Jsem kovboj stáda lučních koníků a ptám se, kam se ubíráš naší pastvinou.
2: Chceš mě vyhánět?
1: Zdravím tě. Jako pastýř pasačku.
2: Jestli je tohle pastvina tvých lučních koníků, kovbojíčku, pak mi poradíš cestu.
1: A kam?
2: Hledám studánku s krásnou vodou. Vyčistím ji. Najdu na dně lasturu a probudím studánkovou vílu. Ta odemkne pramínek a naplní studánku sedmi krásnou vodou. Až se v ní vykoupu, smiju pasačku Káču Kulichovu a bude ze mě krasavice.
1: Pokoupili v sedmi krásné vodě, ti jistě narostou dlouhé skákavé nohy, jako mají mé luční kobylky. Není nic krásnějšího než skákavé nohy?
2: Skákavé nohy by se mi hodily. Náš mladý Zeman chce o posvícenské neděli se svou nevěstou tancovat s kočnou.
1: Skákavé nohy pro jednu posvícenskou neděli? Mé luční kobylky potřebují skákavé nohy pro živobytí ve vysoké trávě.
2: Ale kovbojíčku, my lidé nejsme kobylky.
1: Stejně byste si zasloužili lepší nohy než ty, které se nemohou odlepit od země, aby si poskočili, vyčistili studánku.
2: Já umím uklízet. Tetky mě vypohlavkovaly k pořádku.
1: Tak dobrá, ukážu ti cestu ke studánce se skákavou vodou. Vyčistíš ji od listí, které tam napadalo, od rmutu a špíny.
2: Vyčistím tak poctivě, jako jsem zvyklá drhnout kastroly a hrnce.
1: Beru tě za slovo, Káčo Kulichova. Nuž tedy, drž se cesty mých koníků. Bio!

0: takového halekání na lesy. To přece musí studánková víla slyšet. Zpívej, kovbojku, zpívej.
1: Písničkou poprosím o skákavou vodu pro tebe, Káčo, i pro svoje luční kobylky.

0: Brodo, bystrá, mladá, skákavá a bílá, jak veselá bíla, jako vodopád.
1: Vyskočil pramínek, zpívej dál.

0: Mé ruční kobylky, napijte se. A ty, Káčo Kulichova, z čerstva se taky opláchni. Přistrč své nohy pod vodopádek. Jemine, Káčo, ty jsi zkrásněla. Narostly ti štíhlé nohy do skákavé krásy jako luční kobylce.
1: Jsem krásná jako husa s čapýma nohama. Kovboje, ty jsi tomu dal. Jak si písničku natahoval a já při ní koupala nohy, rostly mi a rostly. Což pak můžu s takhle dlouhýma nohama k muzice?
0: Věru, jsem nečekal, že tě dlouhé nohy nepotěší.
1: Mám skákat za husím hejnem jako luční koník? A co u muziky? Hop sem, hop tam, z rohu do rohu, přeskakovat stoly a lavice, porážet sklenice? Ne, ne, jdi pryč, kovboji.
0: Pryč? A proč? To lidé dělají, opustit druhého, když je smutný? Ty pasačka a já pastýř jsme jednoho řemesla. Nemohu tě nechat smutnit. A taky by to bylo proti zákonům pohádkového království. Tam se dluhy platí. Vyčistila z promé luční kobylky studánku se skákavou vodou, kobylky se napojily a já ti dluh splatím. Hej, mí luční koníci, dovezeme skákavou krasavici k další studánce. Kam pak to bude, Káčo?
1: Náš mladý Zeman chtěl tanečnici lehkonohou.
0: Tak tedy k lehkonohé vodě. Vio! Káčo, s

0: Smekám sombrero a dávám pozdravení, paní Váško.
1: Variklite se od mé studánky, cizinci.
0: Jaká pak vaše studánka, paní domácí? Nemáte v ní vodu?
1: Ale mám tam děti. Mé vodní larvičky tam spinkají v bahínku jako v peřince. Volám ze stébla rákosu vzhůru o pomoc k nebi. Dej, dobré nebe, trošku deště, ať mé larvičky přečkají v mokrém pelíšku, než se 12krát převléknou z košilky do košilky. Až se převléknou po 13., vzlétnou k lovu i k tanci.
0: Čekáš na déšť, vodní Váško, a kdo ví, kdy mraky přiletí? Spíš by to chtělo mokrotu z dola.
1: Studánka je zanesena loňským listím a studánková víla spí vlastuře k neprobuzení.
0: Vedu pomocnici. Má člověčí ruce a ty studánku vyčistí.
1: Pryč od pelíšku mých dětí, lidská ruko.
0: Není nám cizí. Podívej, nohy má skákavé jak luční koníci. Jenže se bojí, jak by dopadla se skákavýma nohama v člověčím houfu.
2: U muziky při dupáku. Náš mladý Zeman chce se svou nevěstou tancovat dupák.
1: Lidé jsou divné plemeno. Ale poslyš, dlouhonohá krasavice. Dokážeš-li opravdu vyčistit studánku? Popros vílu o vodičku lehkonohou, třpitivou, o pramínek třepotavý jako křídlo Vášky.
2: Vyčistím.
0: A já probudím vílu. Hej, studánková vílo, probuď se a vstávej. Kapičky skákavé vodičky, tancujte dupák.
1: Opovaž se zpívat nějaký dupák. Spinkají tu má Vášková miminka. Až jim narostou v kolíbce křídla, budou z nich lehkonohé tanečnice. Zpívej cupidupy, něžně a lehonce, jako bys cinkal.

0: picu, picu, kapičky, poskočte si. Káťo Kulichová, nastav své skákavé nohy kapičkám, které tancují, jako by skákali z kamínku na kamínek. Voda se vrací do studánky. O, Káťo Kulichová, krasavice dlouhonohá a lehkonohá. Věru, kdybych nebyl tak maličký, nabídl bych ti srdce i louku. Stéblo se neohne, kudy tančíš. Věru, škoda tě pro člověčí bály. Káčo, ty pláčeš?
1: Jo, brečím, protože na bál stejně nemůžu. Nemám krajkovou sukni a tanečnice musí jít k muzice nastrojená. Kovbojičku, doveď mě ke třetí studánce s vířivou vodou. Potřebuju sukničku jako z vodních pěn, aby se mi roztočila při rejdováku.
0: Je po zákonu spravedlivé pohádky, že se služba splácí službou, ale já cestu neznám.
1: Váško, ty létáš vysoko, snad o ní něco víš.
2: Vyčistila si studánku s lehkonohou vodou a mé larvičky se v ní dočkají křídel. Kovboj, doveď svou dlouhonohou a lehkonohou krásku ke studánce vírníků. Věru, není lepších tanečníků pro rejdovák, nežli vírníkovic.
0: Neopustím tě, Káčo Kulichová, uprostřed putování. Luční koníci, vio? Káčo, skákej s námi. Čehý, hot, hot pod vrbičkami a u Olšin, prr.

0: pane domácí, jsme tady dobře u vody vírníků?
1: Já jsem vírník, ale jestli hledáš cizinče vodu, obrať se jinam. Žijeme z poslední mokroty a dlouho nohy nedáváme.
0: Taky bych se neobrátil na krátko nohé, kdyby mě nevázal slib pomoci tomu, kdo pomohl mně. Káčo Kulichova, představuji ti brouky vírníky.
2: Je, ti jsou oškliví. Takové pecky s krátkýma nohama přece nemohou bydlet ve studánce s vodou krásy.
1: Jaké pak pecky? Jsme člunky a nožkama pádlujeme šup sem, šup tam, kde je co k snědku. O, vodní hladina, to je naše spižírna, je taneční sál. Tady bývala. Už není. Studánková víla spí k neprobuzení.
0: Přivedl jsem vám pomoc, brouku vírníku, Káču Kulichovu, poutnici za krásnou vodou.
1: Je mi ne. Ta je šaradně dlouhonohá.
0: A dlouhoruká. Její dlouhé člověčí ruce vyčistí studánku.
1: Člověčí ruce? Byly nám, živáčkům v zeleni, člověčí ruce kdy k něčemu dobrému? Jen hrabou a hrabou.
0: Vyhrabou listí a rmut ze studánky. Tady ty ruce pomohou. Káčo Kulichová, dej se do práce a já zaspívám písničku, jaká se bude vírníkům líbit.

0: žena, sukničky, kanýry, marnosti, hlouposti. Nevím, proč se rejduje u lidí. Ale my, brouci vírníci, jdeme na lov. Vody přibývá, tancujte, rejdovák, ať jsme tlustí.
1: Krasavice dlouhonohá, lehkonohá, jak si zkrásněla v sukince z vodních pěn. Podobáš se kopretině. Kdybych nebyl tak maličký a ty tak vysoká, věru, že bych ti nabídl, usaď se v bělostné sukínce na naší louce.
0: Hlouposti, ještě by tě jeho kobylky spásly i s trávou. Kdybys nebyla tak šaredně dlouhonohá, pozval bych tě. Pojď s námi tancovat rejdovák a na lovici.
2: Nemůžu, musím ke čtvrté studánce.
0: Vandrovat ještě dál? Oh, lidé jsou nenasytní. Jsou to větší žrouti než my, vírníci. Co pak ti schází, když je studánka plná vody?
2: Potřebuju k sukince ještě jubku. A na tu jubku něco třpitivého.
0: Kdyby se řekla, potřebuju si nalovit něco do spižírny, nedivil bych se. Lidé jsou, koukněme, lační ne na jídlo, ale na parádu. Ale počkej, krasavice. I my máme mezi broučími rody marnivce. Pomohla svírníkům otevřít studánku. Poradím ti cestu kudy k Rákosničkovi. Najdete parádníka snadno. Špasíruje si po Zblochanu nebo na Ostřici a čeká, až se probudí studánková víla, aby se mohl zhlížet ve studánce jako v zrcadle. Tuze rád si prohlíží svůj zlatozelený fráček s červenými portami.
2: Zlatozelený fráček s portami? Ten by se mi hodil. Všecky děvečky ze dvora by koukaly, až by si mě náš mladý Zeman prováděl v té parádě o špacírce.
1: Nemám mladého Zemana rád, i když jsem ho nikdy neviděl. Ale škoda tolikeré krásy pro jakéhos zemanského synka.
2: Nechci být věčně Káča Kulichova poslední mezi posledními. Sedmi krásný potok je copánek spletený ze sedmera krásných vod, sedmera studánek. A my jsme ještě neprošli všechny ty vody.
1: Mohla bys být královnou mezi lučními květinami, ale ty nechceš. A tak mi nezbývá, než budit s tebou další studánkovou vílu a skládat písničku Špacírku pro brouky Rákosníky. Kobylky, vyho!

0: Káčo Kulichova, čím se ti rotrá kostničků může odměnit za to, že jsi vyčistila naši studánku a proměnila ji v zrcadlo?
1: Už nechce nic. Čtverá krása jí stačí.
2: Ale studánek s vodou krásy je přece 7.
0: A co bys tedy chtěla?
2: Já nevím, jestli mi obyvatelé studánek a louky budou rozumět. Vyrostla jsem sama na cizím slamníku a neumím vyprávět dětem uspávanky. Pohádku o 7 krásné vodě špitala husí máma housátkům. A já nikdy neslyšela nic hezčího. Nevíte, broučci rákosníčci, která ze 7 studánek s krásnou vodou by mne naučila to maminkovské kouzlo? Vy ze všech broučků nejkrásnější. Nescháníte jen, co je kde k snědku. Zhlížíte se ve vodním zrcadle a hledáte tam i onačejší krásu.
0: My všichni se staráme o potomstvo. Dlouhonozí jako krátkonozí, skákaví jako létaví. I my, rákosníčci, vyhledáváme pod vodou lupeny, kde by se usadily naše larvy. Ale kolébky jako pro lidská mimina umějí plést jen vodomilové.
2: Poraďte, rákosníčci, kde najdu jejich studánku?
0: My, rákosníčci, se z brouky vodomily nepřátelím. Nedbají o krásu a straší v černých maskách jako piráti. Ale pomohla zprobudit naši studánku. A tak jsme ti zavázáni ukázat cestu k něžné vodě. To ona bublá u kolébavky vodomilovým larvičkám, až jsou ta pirátská mimina pěkně masožravá, jen by se to cpalo a cpalo. Hledejte tedy prales vodního bejlí. Tam, kde je hodně zeleno, rozvěšuje matka vodomilů kolébky pro své děti.
1: A jak já k tomu přijdu, abych budil pátou studánkovou vílu a skládal prosebnou písničku o něžnou vodu pro pirátská mimina? Ach jo... Kobylky moje, vyjo do pralesa!

0: Hipia hej, hipia ho!
1: Kdo to tady huláká na lesy a budí mi děti?
0: Přivedl jsem ti pomoc, matko vodomilů. Káča Kulichova, poutnice za Něžnou vodou, vyčistí studánku, aby měli tví vodomilkové hodně vody. Já zaspívám a vzbudím studánkovou vílu.
1: Opovaž se tady hulákat. Sama zaspívám, protože jen já vím, co a jak zpívat, aby mý vodomilci, mé dětičky, larvičky rostly do správné krásy. Vy, co jste sem přišli přes pole, hrabejte a

0: Neznám krásnější vodu, než je ta, která kolébá mé děti. Jakou bys kde mohla najít ještě nádheru?
1: Sedmikrásný potok je spletený z vod sedmera studánek. Kudy mám jít k té další?
0: A která pak studánka by to mohla být? Ledata s rozumnou vodou. Kdo se té vody napije, ví si ve všem rady. Ano, to by mohla být voda potřebná, jakou uznávají matky všech rodů. Ale je to tuze daleko. Nikdo z živáčků tam ještě nedoplaval, nedolezl, nedoskákal. A proto máme všichni kusadla, tykadla a makadla, aby se každý prokousal životem, jak umí.
1: Jak daleko je to ke studánce s rozumnou vodou? Musím být zpátky doma k posvícenské muzice. Dřív, než si mladý Zeman vybere dokola jinou tanečnici.
0: Nejspíš bych se potřebovala napít té vody. Nevím, co je to posvícení. Vím jen, že je pozdě. Spadl mi do studánky list.
2: Vždyť je to jen zvadlý lístek?
0: Je to dopis. A ty to dobře víš, pastýře lučních koníků. Šafářka naší louky vskazuje, brouci zaleste pod kameny.
1: Vy máte taky přísnou šafářku.
0: Posílá nám vzkázání po spadlém lístečku, že louka i voda půjdou spát. Dává příkaz skřítkům, aby stáhli stromovou mízu do soudků pod zem a kytičkám, aby zalezli do cibulek. Bude zima.
1: Ale já musím dojít k moudré vodě.
0: Ty se, holka, raději koukej obrátit domů. Cesta k moudré vodě je daleká. Trvá celý život. Došla bys tam jako stařena.
1: Ne, to ne. Já musím přijít k posvícenské muzice jako krasavice.
2: Víš co? Doprovodím tě, má milá krasavice, dlouhonohá a lehkonohá. A zaspívám ti hypia hej, hypia ho.
0: Taky bys nejspíš potřeboval doušek moudré vody, kovboji. Máš hnát stádo domů a ne vyspěvovat nějaké krásce. Ostatně, už tě ani neslyší. Podzimní vítr k ní přivál jinou muziku.
1: Slyšíte? Už vyhrávají a v hospodě tancujou. Běžím domů. Domů!
3: Novida poslechla moje vzkázání. Káča Kulichova se vrací domů.
2: Vrací se, omytá paterou vodou krásy. V mé krajině snů zkrásněla.
3: Tak teď dokaž měsíci, mnoholi a na jak dlouho obstojí, co si přinesla z pouti pošetilců.
2: Mladý Zeman jí bere k tanci.
4: Vytáčí cizí panu?
5: Nějakou přespolní.
4: Takových panen poctivých, vystrojených a z dobrých rodů sedí a mladej se točí kolem, kdo ví, odkud přišle.
6: Nikde jistota, co do hospodářství přinese. Stodoly potřebujou novou krytinu, panský dům střechu.
5: Hodilo by se přikoupit pole za nevěstinu věno.
4: Potěš pámu starýho Zemana. Mladej si vede tu krásku ke stolu.
1: Dobrý na večír, jemnost, pane. Pán bude zdravý.
7: Děkuju, krasotinko. Potancovali jste si s mladým pěkné pokoukání. Jenže se sluší, aby mladý provedl i dcery sousedů. Synku, poděkuj za tanec a doveď tanečnici k její matce.
1: Nemám maminku.
7: Tedy k tetě nebo motce. Koho pak tu má pana blízkého?
1: Jen tetky z panského pole. Těm ale radši na oči ne, hned by mi vycinkali. Ale nebojte se, husy mám v pořádku. A o peří taky nebude starost, když nám do rybníka teče voda krásy.
7: Voda krásy, co pak to pana povídá?
1: Povídám, že potok teče jak tékával, ale je jen pětikrásný, protože k šesté a sedmé studánce jsem už nedoputovala. Zmeškala bych posvícenskou zábavu a tohle mladý pán by si našel jinou.
7: Znáte někdo ze vsi tuto tanečnici? Odkud si ji přivedl, synu, či které větry ji sem přivály?
4: Mluvila o husím peří, bať. Vždyť je to husopaska, Káča Kulichova.
8: Líbě jí odpustit, jemnost, pane. My ji hned nepoznali.
4: Je jakási zjinačená.
1: Inu, omyla jsem se v těch studánkách. Opláchla se vodou skákavou, lehkonohou, třpitivou, vodou stříbropěnkou i vodičkou něžnou. K moudré vodě bylo však už moc daleko.
7: Je možné, že by náš vyschlý potok znovu nabil vody?
4: Však my se podíváme.
9: Lidičky, pojďte se na ten div podívat. Potok bublá, ožil, a teček rybní.
8: Sos, máme dobrou vodu.
7: Všechno se hrne ven, pomoz mi synku vstát, podívat se.
10: Jen zůstaňte, otče. Teď máme chvíli, abychom se domluvili. I ty zůstaň, krásná pano. Otče, moje tanečnice má věno, jaké nemá žádná z dcer sousedních dvorů. Byť je to jen Káča Kulichova, nebo kdo ví čí, zná kouzlo, jak vrátit život vyschlému potoku a není tak docela nemajetná. Má klíč k sedmi krásné vodě.
7: Začínám tě rozumět, synku. Voda je pro zemskou úrodu požehnání.
10: Nerozumíte tak docela, otče. Klíč k oněm studánkám je i klíčem k našemu bohatství, k naší proslulosti. Postavím na dobré vodě pivovar. Položím roury od oněch studánek přes luka až k pivovaru, aby ani kapička dobré vody nepřišla na zmar.
1: Chcete uvěznit vodu do trub jako husu v posadě na krmníku? To přece nejde, milost pane. Je to svobodná voda.
10: A co je to svoboda, holka? Pravda. Já si potancoval na svobodě, pokud jsem zobal pantátovi z dlaně. Ale teď, když mám vzít sám opratě nad vším zbožím, neprodám svou svobodu, lacino. Mám čáku koupit si za svobodu dobrou vodu a má pěkná tanečnice zná to čarokouzlo.
1: Ta voda si špitá slučinou, napájí kořínky olšin a vrbiček. A co živáčků v ní má být?
10: Dobrá voda je majetek. Pivovar zaplatí střechy stodolám i krytinu na panský dům.
1: Povídám, že nemůžete uvěznit vodu, jemnost pane. Tuze se mi líbíte. Jste pěkný pán a já nemůžu dopustit, aby vám spílali vodní vášky i broučci rákosníci. A matka vodomilu je, ta by vás zatratila. Já pro ní nechci být ta lidská ruka, která je ničí. Nic takovýho. Já jen nechtěla být na pořád Káča Kulichová. Poslední z děveček, kterou jste mladý ani starý pán neviděli, natož, abyste si zapamatovali, jak vypadá její tvář.
10: V tom tě rozumím, děvče. Ani já nechci být chasník z venkova, který zná jen vidle a hrábě. Za pivovarem potáhnou měšťané přátelé. Za dobrým mokem i pěknou žinkou. Věru se mi hodíš, děvče. Budeš mým hostům nalévat.
1: Ne, já nechci. Starý pan tatínku, vy už jste prošel kus života. Bradu i vlasy máte bílé. Třeba jste došel až k moudré vodě. Povězte mladému pánovi, že nechci, aby mu živáčci spílali.
7: Hej, děvče. Moudrost se pije po kapkách a i kdybych jí měl celý džbán, jeden džbán moudrosti nestačí na dvoje pokolení.
1: Mladému pánovi by stačil prozatím třeba hlt. Je taková studánka a já tam doskáču. Mám dlouhé nohy, rychle.
7: Je to předaleko. Ztratila bys mladost i krásu, než tam doputuješ.
10: Jen nechte, otče, ať tam běží. Otevře studánku, přinese moudrou vodu a tu potřebujeme, abychom s majetkem naložili moudře. Abychom neprohloupili, jakého salátka najít, kde levně a dobře nakoupit chmelovinu, kde koně k furberku pro rozvážení sudů, kolik zaplatit bednáři za dobře vysmolený sud a jak jednat se šenkýři. Jsou to cházka šidolidná.
1: Jdu prohlt moudré vody, než mladý jemnost pán koupí ty trouby.
3: A zas vykročila putovat. Dělka prohloupá. Což pak jí tohle poznání nestačilo?
2: Krásné sny mají příchytky na lidskou duši. Ty člověk hned tak nesetřese.
3: Ale což pak to jde? Přeskakovat si mezi krajinami dne a noci. A už zase běží loukou, kde se klikatí ten zatrachtilej potok, kde bublá a zpívá pěti krásně o kdo ví o čem všem. Ale tentokrát poutnice nedojde. Slyšíš, měsíci?
2: Poslouchám tě, sluníčková babičko.
3: Nedojde. Protože ty dvě poslední studánky už nejsou v tvé krajině snů, ale jsou v dolejší louce. Tam šafářuju já. To by tak hrálo, aby si lidi posílali děvečku se žbánkem pro vodu moudrosti. Holenku, k téhle studánce se musí doklopejtat. Každej sám.
2: To já jsem milosrdnější. V mé krajině snů nebloudí sám. Potká tam přítele spíš, než v tvé krajině bílého dne.
11: Hej, Hypia, hej, Káčo Kulichová.
1: Musím běžet, skákat rychleji, než tvé stádo lučních koníků. Nech mě kovbojíčku.
11: Chci tě zastavit, Káčo. Nevidíš, že louka vypadá jinak než z jara? Cestu ke studánce vody moudrosti vystlali stromy rezatým listím. Za chvíli na ní vykročí šafářka s pytlem, aby sebrala, co se před zimou neschovalo. Vidíš jí?
1: Pod stromy s holými větvemi kráčí bába s pytlem. Takhle nevypadají stařenky, které se vyšly do háje pro oteproští. Kdo to je?
3: Neboj se, děvče, nejsem zlá. Jsem šafářka pozemské louky a ukrývám do podzemních komor, co by tu nahoře spálil mráz. Můj zlatohlavý syn Sluníčko Boží odputuje brzy do onačejších krajů, aby i tam řál a svítil, a tady bude zima. Nemáš-li kam se schovat, vezmu tě do pytle a donesu tam, kde nic nestudí a nebolí. Budeš spát, Káčo Kulichova?
1: Ne, já nechci, nemůžu. Musím doputovat k 6. a 7. studánce, aby byl potok 7. krásný.
3: Rozumím. Paterá krása není úplná, když chybí pramínek moudrosti a pramínek smíření. Obě ty studánky spolu sousedí. Kdo doputuje k studánce moudrosti, bývá starý a unavený. Dám mu napít z poslední studánky doušek míru. Jsem kmotra laskavá, neboj se mě.
11: Šafářko, dopřejte jí, ať doputuje.
3: Co ty tady, kovboji?
11: Ustajil jsem stádo svých lučních kobylek na zimu a mohu poutnici doprovodit.
3: Bude ti zima, najdi si teplou maštál.
11: Pane, šafářko, ona je pastýřka a já pastýř. Putovali jsme spolu a inu, i když je ona veliká a já maličký, nerad bych, aby má krásná panenka skákavá šla zimní pustinou sama.
3: Promluvil si jako vyslanec měsíce, kovboji lučních koníků. Jenže vidíš, Káčo Kulichova, že pro živáčky z krajiny bílého dne není poutě za 7 krásnou vodou nic náramného. Zářivé stuhy ti pohasly, sukínka z vodních pěn splihla.
11: Je pořád krásná.
3: Je smutná, zklamaná a unavená.
11: Já ji přece nesklamal.
3: Ty ne, kovboji. To mladý Zeman. Její sen se rozplynul.
1: Babička má pravdu. Dál už nedojdu, kovbojičku. Je mi zima.
3: Mám v podzemních komorách mísu na záděl nového života. Co spadne dolů, seberu do pytle, vysypu do mísy a do jara vykyne těsto k novému životu. Pojď se mnou, Káčo Kulichová.
11: Ale ty ji nemůžeš sebrat do pytle, jak spadlý list, protože...
3: Proč?
11: Protože ona je člověčího rodu.
3: Podle knihy života, která je i pro mou práci zákoníkem, není člověk víc než ostatní živáčci. Ze semene se život rodí, z požehnání slunce roste, zraje a uvadá. Když slunce odputovalo svítit jinam, je zima a to je čas spánku.
11: Můj patron měsíc nám dává pro čas spánku sen. Poprosím měsíc o sen o louce, jak k jaru ožívá a kvete. Měsíčku, ať se mi zdá, jak se má panenka vrátila do louky, kde pasu stádo koní.
12: Slyším tě, pastýři lučních koníků, a něco ti povím. Tam na rozhraní měsíční krajiny snů a krajiny bílého dne, tam, kde teče 5krásný potok, je ještě jedna studánka a v ní spí víla splněných přání. Zaklepu na ní.
11: Děkuji ti, měsíčku. Pošli mi tedy sen, jak se mi má kráska vrátila, ale pošli mi ji maličkou.
3: Ta studánka nepatří jenom tobě, měsíci. Patří i mé krajině bílého dne. A proto také já splním těm dvěma poutníkům jejich přání. Dostaneš svou panenku, pastýři lučních koníků, nejkrásnější z nejkrásnějších, jakou svět kdy viděl. A ta už nikdy nezůstane sama.
11: Nebude to tedy jen sen?
3: Z jara vykvete na louce 7 kráska. Panenka v sukničce z bělostných vodních pěn se zlatou korunkou. Sestřička všeho, co kvete na pastvině lučních koníků. Pro radost živáčkům dolejší louk.

má sedmi krásko. Tu vítací písničku nemůže pískat jeden sám. Tu ti v louce zacinkají vřesy i modré zvonečky na všechny zvonky a zacvrlikají cvrčky.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: 11letý Marek se svými rodiči přestěhuje z města na venkov. Idylka se ale nekoná. Rodičům se na statku příliš nedaří. Markovi se ve škole posmívají a navíc se mu začne toulat jeho kocour Leonard. Kam každý večer odchází? A jakou roli v tom hraje podivný dědek Šedivák, který má na svém domě pověšená vycpaná zvířata? Rozhlasovou hru Šedivák napsala Lidmila Kábrtová. Režie Josef Kačmarčík. V roce 2021 účinkovali Samuel Budiman, Miroslav Hruška, Václav Neužil, Lucie Štěpánková a další.

0: Nekoukej na mě!
1: Jseš strašně pomalej!
0: Dobrý den!
1: Dobrý den!
0: Pozor!
2: No tak!
0: Je, pardon.
2: Kluci, zatracený, to nemůžete dávat pozor. Co tady tak lítáte?
0: Koukni, to je šedivá. Ty jsi porazil dětka šedivaka.
2: Holomci, jedni rozmlátili jste mi nákup. Že byste mi aspoň pomohli.
0: Pomohli? Šedivákovi? Dětkovi z lesa?
3: Dědek šedivák, po lese se courá rád.
2: Sídři jedni, to vás rodiče nenaučili se chovat slušně?
4: Pojdem, dělej.
2: Dejte mi pokoj a opovažte se mi zase lézt k baráku.

0: si? O domu, dostaneš do průdku. Čičí, čičí. Leonarde, kocoure.
1: Marku, Marku, pojď domů, je strašný vítr. Nemáš ani svetr, nastydneš. Já s tebou nemůžu strávit celý den v čekárně u doktora. Tady na statku je spousta práce, kterou za mě nikdo neudělá.
0: Leonard nepřišel domů. Je tam někde venku. Je zima a prší.
1: Zase ten kocour.
0: Co když se mu něco stane?
1: Marku, poslouchej mě. Je to kocour a umí se o sebe postarat. No, někam si na noc zalezl a ráno se objeví, uvidíš. Přece není pekhle venku poprvé.
0: Ještě to tady pořádně nezná. Co když se ztratí?
1: Ale nestratí se. No, bydlíme tady už 3 měsíce, už má všechno dávno prolezlý. Neboj se. Kočky moc dobře vědí, kde bydlej. A když si vyběhnou jako Leonard, tak se zase vrátěj. Uvidíš.
0: Blé, v tom chlebu je okurka. Říkal jsem mámě, že okurky nesnáším a stejně mi je tam dá.
2: Čím to je táta, mi koupil na mobil Minecraft. Je úplně božný.
3: Ty jo, ty se máš. Mě naši řekli, že nebudou vyhazovat peníze za blbiny.
0: No nekecej, ty máš fakt tohle?
2: Mě teď máma a táta dají, co chci. Po týdnu si mě předávají, tak se předhání, co mi koupí.
0: Uka, půjč mi to. Je, to znám. Můžu se taky podívat?
3: Jasně, zahrajem si.
0: Prosím tě, co se s ní vůbec bavíš?
2: Si myslíš, že když se přestěhovali z města, že ví všechno nejlíp?
0: Šprťoun jeden. Šprťoun a biouchyl. Tak co máš k svačině dneska? Zrní?
2: Smradlavej kozí sejr.
3: Já mám kozí sejra ráda.
0: Nebuď blbá a zmlkni.
2: Bez tak tam máš nějaký humus.
0: Já nemůžu za to, čím si naši živěj. Že se snaží věci pěstovat zdravě. Já se stěhovat nechtěl.
2: Nechtěl? Tak Mareček jsem nechtěl.
0: Tobě se nechtělo mezi Borany z Vidláková?
2: Já nechtěl nikam. Nekecej, tak co máš k té svačině?
0: Nic.
2: Tak ty neřekneš. No tak se podívám. Chytej.
3: Mám, kluci, neblbněte, vraťte mu ten baton.
0: Než váň, tak nám to měl říct.
4: Hele, on tam fakt nic nemá.
2: Jak to, Máru, že nemáš svačinku?
0: Bio eko doma došlo.
4: Zapomněl jsem si ji doma. Hledal jsem Leonarda.
2: Leonarda, jo, to je ten tvůj vznešený anglický kocour, jak ty jeho fotky furt dáváš na Instač.
0: Hashtag BlueCat.
3: A on se ti ztratil?
0: Ztratil. A v noci bylo fakt hnusně. Ale táta říkal, že kočky ví, kde je doma, že se vrátí. A není anglický, ale modrý britský.
4: A řekl ti táta taky, že tady jsou divoký zvířata, co tyhle hloupý městský kočky žerou?
5: Dobrý den, děti.
2: Prej modrý. Obyčejnej šedivák je to. Obyčejnej plnej kocour.
5: Já už jsem tady, takže začínáme.
2: Šedivák, šedivej.

0: Marku? Marku, počkej!
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Vezu vám poštu. Nevezmeš to rodičům? Hrozně bys mi tím pomohl.
2: Jo, jasně.
1: Jseš hodnej. Ale co tady vůbec děláš? Proč jsi nejel autobusem? Tudy to máš domů ještě tak dobrý 2 kilometry.
2: Ujelo mi to.
1: K vám na tu samotu toho moc nejezdí, co?
2: Ne, ten byl poslední.
1: No, a co jsi dělal, že ti ujel?
2: Rozsypalo se mi z batohu učení.
1: Rozsypalo? Samo?
2: Jo.
1: Marku, já tady mám ještě spoustu zásilek a musím spěchat, abych to stihla. Nestratíš se, viď? Před lesem zahneš doleva a půjdeš kus po stráni.
2: Nestratím. Už jsem tudy párkrát šel.
1: Párkrát? A to ti taky ujel autobus?
2: Ujel.
1: No, dobře, no.
2: A ještě prosím, Neviděla jste Leonarda?
1: Leonarda? Jakýho Leonarda?
2: Kocoura, modrýho. Teda vlastně šedivýho. Modrý se mu jen říká.
1: Neboj, kočky se vracej domů. Ty věděj, kde bydlej.
2: Kluci povídali, že jsou tady divoký zvířata.
1: Nesmíš jim hned všechno věřit. Kočky jsou chytrý. Uvidíš, že až se vrátíš domů, už tam bude.
2: Ale kdybyste ho někde viděla, dala byste mi vědět, že jo?
1: To ví, že dala. Ale teď už musím jet. A ty rychle běž, ať jsi doma, než bude tma.
3: Marek už přišel?
4: Ne, volal. Měli nějakou hodinu navíc. Ujel mu autobus. Přijde pěšky.
3: Už je tenhle měsíc po třetí. Já nevím, co v té škole blázněj.
4: Chystaj nějakou mikulášskou besídku.
3: To je furt něco. Navíc mi přijde duchem nepřítomnej. Posledně jsem chtěl, aby se sbíral vajíčka. On se tvářil, jako by nevěděl, kde je kurník a jak takový vejce vypadá. Jako by mu bylo jedno, co tady je.
4: Je toho na něj moc. Stěhování z Prahy, nová škola, dojíždění, noví spolužáci, státek zvířata.
3: Dobře.
4: Všichni víme, že příroda je pro děti lepší než město, ale on si to prostě neuvědomuje.
3: Ale no jo. A do toho ještě ten zpropadaný kocour. Včera ho až do noci hledal.
4: Běhám z baráku na dvůr ke zvířatům, pak zase zpátky. Nemůžu ještě hlídat kocoura. Mám ho taky ráda, ale hlídat ho nejde.
3: No protože jsme ho měli nechat v Praze. Někdo ze známých by se určitě vzal.
4: Víš, jak Marek vyváděl, jen jsme o tom začali mluvit. Visí na něm.
3: No ale takhle hrozí, že kocour zmizí a on už ho neuvidí. A v Praze by ho mohl sem tam navštívit.
4: No to mohl, ale s tím teď nic nenaděláš. Kocour je prostě tady.
3: Počkej, on se vrátil?
4: Jo, přišel dopoledne, když přijeli ze Zdola Novotných pro vajíčka.
3: Aspoň, že tak, o starost míň. A kolik si jich vzali, těch vajec?
4: Jen 20. A 2 kozí sýry. Ale budou pravidelně jezdit pro mlíko, jejich děti mají na kravský alergii.
3: Myslel jsem, že to půjde líp. Teď se všude mluví o zdraví stravě.
4: No, mluví, jenom že tady to nikoho moc nezajímá. Všichni si tu pěstujou vlastní a naše sýry a jogurty jsou pro ně drahý.
3: A ptala se o potravinách ve vsi? Všichni tam chodí.
4: Ptala.
3: No?
4: I ve městě. I na ochutnávku jsem jim dala. Kozí sýr, jogurt, halumy, naklíčené mungo, humus. Jen se na to podívali a řekli, že tady se takové věci nejedí. Že by to nikdo nekupoval.
2: Čau.
4: Ahoj, Marku.
3: Ahoj.
2: Mami, vrátil se Leonard?
3: Přijdeš takhle pozdě, jen se ptáš, kde je kocour?
4: Nech toho. Marku, kocour je doma, spí u tebe v pokoji.
2: Fakt? Tak já jdu za ním.
4: A chceš něco k jídlu?
2: Nemám hlad.
3: Zase ten kocour. Nic jinýho ho nezajímá. A že by nám občas s něčím pomohl, to ne?
4: To bude dobrý. Hlavně, že už trochu zapadnul ve škole. Našel si nějaký kamarády. Měla jsem strach, jak to půjde. Je v úplně novým prostředí.
3: No jo, teď já vím, že to má taky těžký.
4: To zvládne.
3: No, hlavně, aby jsme to zvládli i my tady.
2: Leonarde, ty tuláku, kde jsi byl? Podívej se, jak vypadáš. Na co se máš bodláčí? Ukaž, dám ti ho pryč. Tak nemávej s tím ocasem. Kde jsi byl? Venku jsou zvířata, co by tě mohli sežrat. Rozumíš? Nevrň. Teď musíš poslouchat. Kdyby se tam objevilo nějaký takový zvíře, tak musíš něco udělat. Utíct. Nebo vylíst na strom. Na ten nejvyšší strom. Rozumíš? Dále.
4: Marku, a co to na cvičování?
2: Jaký nacvičování?
4: No, ta besídka k Mikuláši. Jak ses kvůli tomu zdržel ve škole?
2: Jo, tahle. Jo, to bylo fajn.
4: A bude to i pro rodiče, že bychom se přišli podívat?
2: Ne, je to jen pro ty malý děcka ve škole. O hodině. Pro rodiče to není.
4: To je škoda. Těšila jsem se, že poznám tvoje spolužáky. Jsem ráda, že se kamarádíte.
2: Jo, jo, kamarádíme.
4: To je dobře. Tak už tě nebudu rušit.
2: Jo, Leonarde. Besídka a kamarádi. Kamarádi. Já jim nechci lhát. Vždyť víš, ale něco jsem si vymyslet musel. Tohle by nepochopili. Aspoň, že mám tebe. Kde jsi to teda byl? Divně voníš. Mlhou a ještě něčím. Co to je, Leonarde? Voníš jak starý zmoklý listí.

0: Je tu někdo? Tak je tu někdo! Už slyším duchy. Za chvíli si začnu myslet, že tady straší. Ale... to jsi zase ty. Kde ses tady vzal? No je ti zima, no. Tak pojď. Hop! Tak se podíváme, co máme v lednici. Co by si zdal? Šunku, vajíčka, mléko. No moment. Může takový vznešený kocour jako si ty mléko? Protože ty budeš vznešený s touhle krásnou šedivou srstí. Co bys řekl na kuřecí masíčko? Ten řízek je dost velký, stačí pro nás oba. Dám ti to na talířek na zem a k tomu misku vody. A jsme spokojeni oba. Chutná ti? Tak a teď mi řekni, co s tebou. Kde ses tady vzal? Šedáku. Včera si přišel, najedl ses, vyspal a ráno si tu už nebyl. Myslel jsem, že si načisto pryč, ale ty se večer objevíš znova. A venku je plískanice, v ní se takhle vznešené kočky nemají co toulat. Takže to dopadne jako včera, viď? Dám ti deku na křeslo a křeslo přesunu k topení.
1: Mami, kde je Leonard?
2: Co pak on není u tebe?
3: Na, tady máš snídani.
2: Yes, ať to stihneš do školy.
1: Nechci snídani. Leonard je zase pryč.
2: To je divný. Nesla jsem ti večer čistý prádlo do pokoje a spal na posteli.
1: A nenechala jsi otevřený dveře?
2: Marku, já nevím. Měla jsem plnou náruč prádla.
1: Tak nenechala?
2: Nevím. A takhle se mnou mluvit nebudeš. Mám spoustu práce, nemůžu na každém kroku hlídat kocoura. Měli jsme ho nechat v Praze, jak jsme navrhovali. Zůstal by v bytě a ty bys měl klid.
1: Neměl! Byl bych bez něj, ale vám je jedno, co chci já.
2: Marku!
1: Jedno, úplně jedno. Hlavně, že máte tenhle statek, hnůj, ovce, králíky a slepice. A já nemůžu mít ani kocoura.
2: Ale víš, že nám to jedno není. Tohle všechno je i pro tebe. Abys bydlel v přírodě, žili jsme zdravěji. Ale kocoura opravdu hlídat nemůžeme. Jsme na statku.
1: Já nechci být na statku. Já nechci žít zdravě. Já chci Leonarda. Proč všechno musím být furt podle vás?
4: Aby byla in, by byla in, žiju na plný plyn, by byla in.
1: Dobrý den.
5: Ahoj, Marku. To už jste dneska skončili ve škole? Co si dáš? Nějakou sušenku, bombony? Nebo máš nakoupit něco domů? Máma tady ale dneska ráno byla.
1: Ne.
5: A tu natural rejži, na to jsem jí řekla, že to tady teda nevedeme. To musí dojet do města. A pak chtěla něco jako sladěnku? Ježíš, co to je? To jsem v životě neslyšela.
1: Nevím, myslím, že s tím peče. Místo cukru.
5: No, chudáčku. Na, vem si karamely. Mají sice roztrhlej pitlík, ale nic jim není. Co jste vlastně chtěl?
1: Jen se zeptat, jestli jste někde neviděla mýho kocoura. Leonarda, toulá se. Mám o něj strach.
6: Hele, Mára, Marku, kupuješ nějaký bioklíčky? Nebo kozí sejr? Toho nemáte doma dost?
5: Kluci, vy neumíte zdravit.
6: Dobrý den.
5: Co vy tady? Jdete mi zaplatit tu limonádu, co jste minule vypili přímo v krámě a mysleli jste si, že si toho nevšimnu?
6: My ji chtěli zaplatit, jen jsme zapomněli.
5: No tak jsem vám to připomněla, takže ji zaplaťte.
6: No, my si chtěli spíš koupit něco jiného. Na limonádu teď nemáme peníze.
5: Tak dokud nezaplatíte tu limonádu, tak tady si nic jiného kupovat nebudete. A buďte rádi, že jsem to neřekla vašim. Zaplaťte nebo mažte.
6: Máro, co ty, počíš nám? Jsme přece kámoši ze školy, ne?
1: Já mám jen drobný na autobus.
6: Jsem si mohl myslet, že nepůjčíš. 10, 15, 17, 22, 24, 29. Víc nemáme.
5: Vidíš, že to šlo. Tu korunu, co chybí, vám odpustím. Teď si můžete koupit, co chcete.
6: Teď už na nic nemáme.
5: Tak příště. Marku, já nevím. Tvýho kocoura, toho Leonarda, jsem tady ve vsi nikdy neviděla. A ani bych ho asi nepoznal.
1: Ne, to je dobrý.
5: Byl ses podívat po okolí? Kočka nebude nikdy venku v noci, v zimě jen tak. Najde si boudu, stodolu nebo seník, tam zaleze, schová se do tepla. No to bys poznal, voněl by senem.
1: Voněl, ale divně, mlhou a starým listím, co někde hníje.
7: Hníje, kuraček, šeraček, Leonard, Leonard.
5: A dost už, necháte toho. To je divný, to vypadá, jako by se schoval někde v lese. Zkusil ses podívat na druhou stranu od vás?
1: Ne, ještě to tam moc neznám.
5: Je tam v lese bývalá hájenka. Před pár lety ji koupil pan Šedivej. Já ho teda moc neznám, tady se stavuje cestou do lékárny, takovej trochu morous, jo? Ale třeba by něco věděl. A už toho mám dost! Mazejte odsud!
1: Ne, ale proč ty vypíšli sem na ně? Otevři ty dveře. Moc děkuju za radu. Zkusím tam zajít. A naschledanou. Ahoj, mami. Mami, je Leonard už doma?
6: Aha. No, zdržel jsem se ve škole. Ta besídka zase, no. Autobus teď už nestihnu, tak pojedu tím dalším, jo? No, tím, jak jede za hodinu, tím posledním. Jak pozdě? Jsem říkal, že máme to na cvičování. No na tu mikulášskou. Jo, hned od autobusu už půjdu domů. Ahoj.
1: Ahoj, mami.
8: Ahoj, mami.
1: Hned přijdu, jsem tvůj hodnej chlapeček.
8: A co Leonard? Vrátil se chudáček.
1: Marečkovi se po něm stejská. Neotravujte mě. Tak co? Půjdeš kocourka hledat do lesa. Dejte mi pokoj.
9: Víš, co je tam v lese? Je tam bývalá hájenka. Před pár lety koupil pan Šedivej.
1: Žádnej pan Šedivej.
9: Dědek Šediva. A víš, co má v domě? Spousty mrtvých vycpaných zvířat. Zajíce, káňata, divočáka. A má tam taky kočky. Jo, spousty vycpaných koček.
1: Jak to víte?
9: A víš, jak je zabijí? Injekcí. Jo, chytí je a uspí. A pak je zabije.
1: Lžete?
9: Ty jsi neslyšel prodavačku, kam chodí? Neslyšel? Do lékárny.
1: A proto tam asi chodí?
9: Pro injekce. Tak kam půjdeš, Marečku? Do lesa, Marečku?
1: Půjdeš hledat kocourka do lesa?

0: Jestli máma zjistí, že jsem jí lhal, tak mě zabije.
1: Leonarde! Leonarde! Au! Zatracená větev! Skoro není vidět a za chvíli už bude úplná tma.
0: Prodavačka říkala, že v lese. Ale jak daleko? Co by tady Leonard vůbec dělal?
1: Leonarde! No tak kde jsi? Leonarde!
0: Stejně mě kluci chtěli jenom vystrašit. Nikdo injekcema zvířata nezabíjí. Jenom veterinář, když jsou moc nemocní. Jinak ne. Tamhle se svítí. To je ta hájenka. Leonarde! Leonarde! Kocoure, kde jsi? Že ty jsi šel do tepla? Leonarde! Co tam děláš? Nalež v tom křesle. Pojď ven. Pojď, kocoure. Leonarde, koukni se, jsou tam všude vyspaná zvířata. Jsou mrtví. A ty můžeš být taky mrtvej. Leonarde, pojď pryč. Je tam dědek šedivák, je zlej. Kluci měli pravdu, zlej. Leonarde, pojď ven. Ne, ne.
2: Je tam někdo?
0: Sakra.
2: Je tu někdo? Kluci zatracený. Řekl jsem vám, že vás tady už nechci vidět.
3: To vám to minule nestačilo?
2: Pořád se mlezou a člověk nemá klid. Tak co, šedáku, co dobrého si uvaříme dnes?
4: Toto voní. Co to vlastně takhle pozdě děláš?
5: Pomazánku z tvarohu a brinzy na chlebičky. Budu mít ve škole tu besídku.
4: Besídku? Máme někam jít?
5: Ne, je to jen pro děti ve škole.
4: Jo, aha.
5: Jsem ráda, že jsi našel kamarády.
4: Já taky. No, ale to jeho večerní courání se mi nelíbí. Před hodinou jsem mu volal a ani mi to nevzal.
5: Mluvila jsem s ním odpoledne. Říkal, že pojede posledním autobusem.
4: Dobře.
5: Už by tady měl být?
6: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Nechal jsi z doma svačinu?
6: No já vím, bojím si teď.
4: Slyšel jsem, že budeš hrát na besídce.
6: No jo, budu. Budem zpívat koledy.
5: A zaspíváš nám kousek?
4: No.
5: Když to ve škole není pro rodiče.
4: No.
6: Jo, ale teď jsem strašně utahanej. Já pojdu spát.
4: Ráno s maminkou jedeme na trhy. Je to dost daleko a musíme vyjet brzy, tak to tady budeš muset zvládnout sám.
5: Nachystala jsem ti na tu besídku pomazánku, tak si ji nezapomeň.
6: Nezapomenu, díky. Dobrou noc.
5: Dobrou.
4: Dobrou noc.
5: To je zvláštní. Dneska se ani nescháněl po Leonardovi, když přišel domů. A přitom kocour je zase pryč.
4: Tak třeba ho to konečně přešlo. Našel si kamarády, zabaví se s nimi. Aspoň už nebude bláznit kolem toho kocoura.

0: Leonardo! Leonardo!
1: Tak tudy ne.
0: Čičí. No tak, Leonardo, kde jsi? Leonardo, jsi mě slyšel? Leonardo, koukni, co mám. Pomazánku mám. Tu máš rád. Tak pojď. Zkusíme to okno. Sakra, nejde to. Počkej, já se tam zkusím dostat jinudy.
2: Je, dobrý den, pane Šedivej. Zase do lékárny.
3: Dobrý den.
2: Co si dáte? Máme nádhernou vánočku. Čichněte si jak voní. Bylo by škoda jí tu nechat.
3: Jen housky.
2: Vážně mi chcete tu vánočku?
3: Ne, je velká, nesnědl bych ji. Ale vezmu si ještě mléko a kus šunky. A to bude na snídaní stačit.
2: Ojo, vy jezdíte nakupovat do města. Jako další lidi tady. Tak se diví, že máme jenom základní věci.
3: No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli máte konzervy pro kočky.
2: Vy máte kočku?
3: No, tak trochu. Kocoura takového toulavého.
2: Víte, že jsme se teď nedávno o vás bavili?
3: Ano. S kým?
2: S tím klukem ze statku. Marek se jmenuje. Hledá kocoura. Ale ten jeho je šlechtěnej, to ten váš toulavej určitě nebude.
3: To nebude. Tak máte ty konzervy?
2: Kolik?
3: 2. A zaplatím.
0: Fuj, ten sklep je ale hnusnej. Tak fajn. Kudy nahoru? Leonarde. Leonarde, tady jsi. Nestalo se ti nic? Jak se sem dostal? Jseš v pořádku? Vypadá to, že ti nic není. Tady je to ale divný. Liška, zajíc, veverka. Koukni, tamhle je jezevec. Má je tou vystavený mrtvý. Nevrň, tomu nerozumíš. Sem prostě nesmíš. Taky by tě zabil a vycpal. Pojď, musíme najít klíče. Tím sklepem se nahoru nedostaneme. Je to moc vysoko. Leonarde, schovej se. Já zalezu pod gauč. Až to půjde, tak utečeme.
4: Kocoure, kde jsi? Šedáku. Podívej, co pro tebe má. Kočičí konzervu. No kde jsi byl? Na konzervu slyšíš, viď?
0: Leonarde, běž pryč. Běž u něj pryč.
3: No, teď si nachystám snídaní i já. Ale nejdřív injekci. Dneska už je hodně pozdě. Ale co už naděláme? Ráno tu stejně nebylo co pít. Ty jsi zvědavý, šedáku. Ano, to je injekce.
0: Ne, Leonarde, Leonarde, nešahejte na něj.
3: Kdo jsi? Jak jsi sem dostal?
0: Leonarde, jestli jste mu něco udělal, zavolám policejty.
3: Okamžitě pojď sem a řekni mi, co tu děláš.
0: Ne, nepojdu, udělal byste něco i mně.
3: A proč bych ti měl něco udělat?
0: Protože jste zlej dědek Šedivák, co zabíjí zvířata a vycpal vás je. I Leonarde byste vycpal. Leonarde, konečně tě máme, než krábej.
3: Stůj, počkej, no tak... Tak v čertu stůj!
5: Vrbenská, prosím.
6: Dobrý den, tady je Máchová. Jsem Marková třídní učitelka.
5: Dobrý den. Omlouvám se, špatně vás slyším. Jsme právě na trhu.
6: Paní Vrbenská, já jen volám. Bydlíte tady krátce, asi jste na to zapomněla. Všechny nepřítomnosti se musí hned hlásit. Buď zavolat, nebo stačí e-mailem.
5: Ano, to vím. Je nějaký problém? Marek byl nervózní z té dnešní besídky.
6: Z besídky?
5: No, z mikulášské. Jak na ní včera nacvičoval se spolužáky. Přišel kvůli tomu pozdě domů.
6: Paní Vrbenská, my žádnou besídku neděláme. Volám, protože Marek dneska nepřišel do školy.
5: Nepřišel? Udělala jsem mu na tu besídku pomazánku na chlebičky.
6: Ve škole není, proto volám. Slyšíte mě?
5: Slyším. A kde by mohl být?
6: To já nevím.
5: Nikoho tu moc nezná, tak jsem měla radost, že se spolužáky nacvičují. Třeba zůstal u někoho z nich?
6: Paní Vebenská, já nevím, že by se Marek s někým kamarádil.
5: Aha.
6: A o tomhle obzvlášť kluci doma neřeknou.
5: Já nevím, kam mohl Marek jít.
6: A nestalo se mu v poslední době něco?
5: Ztratil se mu kocour.
6: No, tak ho hledá.
5: Hledá, ano, ano. Děkuju.
6: Naschledanou.
5: Tak. Marku, vezmi to. Kde jsi?
7: Chlupu, stůj! To počkej! Já nic neudělám! Hlavně už neutíkej dál, tam ne!
0: Nechte mě být!
7: Stůj, tam je strouha!
3: Chlupu, jeden. Stalo se ti něco?
0: Noha!
3: Podej mi ruku.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy ušou nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušouné.
0: No, tak výborně, výborně, už je tu. Ne, tedy Jana, ta tady je samozřejmě, ale slyšeli. Dneska totiž Janu beru na výlet. Jani, pojedeš vláčkem.
1: Hurá, já se ale mám. Moc se těším. A kam pojedeme?
0: Počkej. Pojedeme zastávkovým vlakem, který jsem přesně pro tebe objednal, a v každé zastávce se něco stane.
1: A co, ušonku, co se stane?
0: Jen se nech překvapit.
1: Já jsem napnutá jako kšandy.
0: Zastávkový vlak pro Janu je připraven u ušounovy pohádkové školky. Nastupujte, užijte si krásnou cestu.
1: Díky. Teda, tady je to ale krásné. Pane průvodčí ušouné rušouné, už mi prozradíte nějaké zastávky?
0: Ano, ale jenom tu první. První zastávka se jmenuje Zpívanovice.
1: Jú.
0: A jestli pak víš, Jani, čím je náš vláček zvláštní? Nevíš, viď? Tím je zvláštní, že každá zastávka nám napoví, co na ní budeme dělat.
1: Aha, tak do Zpívanovic se moc, moc těším.
0: Já to věděl, tralalalko. Zastávka Zpívanovice. Všechny zpěvačky ve vlaku, ať se připraví.
1: Jsem připravená.
0: A protože tenhle vlak přijel, Jani, kvůli tobě, tak zaspíváme si tu tvou nejoblíbenější.
1: Tak jo.
0: Ušounova písnička.

0: byla krásně příšerňácká písnička, přesně pro strašidláckýho ušouna, jako jsem já. No tak holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy ušounovou pohádkovou školku, kde dnes jedeme s Janou zastávkovým vlakem, který jsem vymyslel přímo pro ni, jo?
1: A já si to moc užívám. Jaká nás teď čeká zastávka, pane průvodčí?
0: Milí cestující, připravte se na zastávku Hádankov.
1: O, jupí, paráda. V Hádankově se mi bude líbit taky.
0: No. Ušounova hádanka. Tak holky a kluci a Jani, pozor, připravte se. Teď vám pustím jeden hudební nástroj a vy uhádnete, který nástroj slyšíte. Jo.
1: Tak holky a kluci, to víme všichni, že ano? Tak pojďte, řekneme to najednou. 3, 2, 1... Tamburína.
0: Ano, výborně, ale pozor, teď se pěkně dívejte z okénka, pozorujte okolní přírodu, vidíš, tamhle už vidím nějakou princeznu, tamhle jak princ na koni.
1: A tamhle drak.
0: No ano, no tak a to byla malá nápověda, protože už se blížíme k zastávce pohádkov.
1: Další moje oblíbená zastávka.
0: Ušounova pohádka.
2: Rozzlobené vosy.
3: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, a když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mítinu. Naninka sedí u okénka, strachy nemůže spát a stále myslí na malého Matýska. A nešťastný Matěj? Ten konečně vstal z mechu pod smrkem a prohledává celý hustý les za potůčkem. Motá se stále dokola, ale jako kdyby překročil bludný kořen, ne a ne najít správný směr. Matýsek si se zvířátky zopakoval veselou písmenkovou říkanku a nožkou si podupával do rytmu. Tu se mu nad hlavou ozvalo šustění křídel znovu a ještě jednou. Okolo jeho hlavy kroužily divné myši s křídly, rozvířily vzduch a pověsily se hlavou dolů za kapradí. Matýsku, to jsou netopíři. Často krouží v podvečer okolo vaší hájovny. Za chvilku poletí dál. Netopíry jsem ještě neviděl, přemýšlí Matýsek, ale sova se nenechala vyrušit. Zopakovali jsme si písmenka, která jsme se naučili. Jsi opravdu moc šikovný. A teď přidáme měkoučké ň. To se říká třeba ve slovech dlaň, laňka, tůňka, konipásek a tak dále. Je to velmi těžké písmenko. Ale vzpomeň si, když ti něco moc chutná, tak máš jazyček přitisknutý na celé horní patro. A když se ti ta dobrůdka rozlévá po celé puse, co si řekneš? Matýsek přivřel oči a představil si ten nejsladší mámin jahodový koláč a řekl: ňam, ňam, ňam. Hned by si ho dal. Statný jelen si posadil Matýska mezi paroží, aby na všechny dobře viděl, mladí jelínci zadupali kopítky a začali s procvičením písmenka ň.
2: S koní páskem, s bílou laní, honíme se strání. Býti první u snídaně, to je naše přání. Přeskočíme husté trní, když nám v cestě brání. Neleníme, všechno sníme, ráno zasvítání.
3: Laně a koloušci se těšili na snídani, ptáčci se pohupovali na stvolech kapradí a čekali, až na ně dojde řada. Matýsek si hověl mezi parožím, opakoval si nové písmenko, procvičoval si slovíčka a jak jelen kýval hlavou ze strany na stranu, pomalu tam únavou usnul. A únava už pomalu padala na všechny. Jen sova byla čilá, protože je noční pták. Právě chtěla pokračovat ve výuce, když zpozorněla. Za kapradím to zlostně zabzučelo a kde se vzali, tu se vzali, ze všech stran přiletěly rozlobené vosy. Bzučice si postěžovala u svých příbuzných, že ji nechali až na konec. A teď si to se sovou přiletěli vyřídit všechny vosí tety, sestřenice a bratranci.

pro pána Jána, to je ale na dělení, pomyslela si sova a vyletěla pro jistotu o větev výš. Vosy létaly ze strany na stranu, bzučely o 106 a byly vzteky bez sebe. Ale to by nebyla moudrá sova, aby si nevěděla rady. Pozorně se rozhlédla kolem sebe a když viděla, že Matýsek podřimuje jelenovi mezi parožím, zašeptala. Dámy, musím uznat, že co se týká lesní módy a především písmenka Z, jste opravdu první. Ale jistě jste si všimli, že náš žák Matýsek usnul. Musela jsem tudíž přerušit výuku. Buďte tak laskavé a dostavte se hned po rozbřesku, až budeme pokračovat. Vosy se slétly do roje a bzí, bzí, radili se tak hlasitě, že Matýska málem probudili. Pak letěli kolem jeho spící hlavičky, seřadili se do šiku, ukázali vosí pasy a dlouhé nosy a obletěli kapradí. Brzy ráno naschledanou, bzí, a byli pryč. Za nimi očustili i netopíři zkontrolovat, zda opravdu odletěli. Houk, tak to bylo opeříčko. Oddechla si sova, slétla k Matýskovi a jemně ho probudila. Matýsek si promnul unavená kukadla, jelen sklonil hlavu a postavil ho na zem. Tráva byla pěkně mokrá od rosy. Protři si oči, ať se pořádně probereš. Matýsek si nabral ranní rosu do dlaní, otřel si pusu i kukadla a stejně tak to pro jistotu udělala i zvířátka. Kuku, kuku, kuku, ozvalo se lesem. Ustrýčka, síčka, promeškali jsme další hodinu, pomyslela si sova. No, nevadí, odpočinek je při vyučování také důležitý. Prosím, doneste někdo Matýskovi pár lesních jahod. Kdo navíc zaměstná pusu, ten hned tak neusne. Liščata se předbíhala, kdo pro ně doběhne první, a sova mezitím pokračovala. Vzpomeneš si, Matýsku, které písmenko jsme procvičovali jako poslední? Zeptala se sova a vyletěla opět na druhou větev. Ňam, ňam, zamlaskal Matýsek. A laň ani dani. Liščata přinesla lesní jahůdky a Matýsek se do nich s chutí pustil. Ňam, ňamka, dík. Dobře, a co teď děláš? Papám, řekl Matýsek s plnou pusou. Papám jahody. Je zpomalu, ať ti nezaskočí a dobře mě poslouchej. Zdůraznila sova a přiletěla na první větev, aby jí bylo lépe slyšet. Teď přišel čas na ta těžší písmenka v abecedě. Prvním je R. Toto písmenko je základem pro mnoho slovíček a také s ním můžeme vytvořit celá slova. A bez samohlásek. Strom, na jehož větvi sedím, se jmenuje smrk. Pod hlavou máš krk a cvrček cvrká cvrk cvrk. Cvrk cvrk, naladil cvrček housličky. Frnk frnk, protáhli si vrabčáci křídla. Síkorky, konipásky i další ptáčky už také bolely zadečky od sezení. Dudek se vrtěl na větvi a hudroval. D-d, d-d, d-d. Děkuju, Dudku. Správně si Matýskovi ukázal, jak se nejlépe naučí R. Přistoupila sova zodpovědně k další výuce. Tak si to zkusíme všichni, ale potichu, aby nás neslyšeli vosy. D-d, d-d, d-d, d. D-d, d-d, d. Zadunělo potichu kapradím. D-d, d-d, d-d, d. Snažil se Matýsek a špička jazyka ho polechtala za zoubky. To lechtá. Tak je to správně. A teď nám mohou ptáčci ukázat, jak se umějí proletět. Požádala sova. Frr, frr, frr. Profrčeli ptáčci kolem Matýska. F-d, f-dr, f-dr. Frrrr, vyzkoušel si Matýsek poprvé v životě R.
Když dovolíte, už o mně byla řeč. Smrk jméno mé. Ozvalo se nad kapradím. To bylo překvapení. Tak dnes v noci mohou lidskou řečí mluvit nejen zvířata, ale i rostliny. Rád bych přišel, jak se říká, se svou troškou do mlýna. Pokračoval smrk a spustil. Protáhl smrk mrakem krk, prohlížet si nebe. Prostrč krček rychle.

zdraví. Matýsek se podíval do koruny smrku. Na vrcholku sedí šišky i se semínky, mraky někam odletěly a nad nejvyšší větví se rozprostíralo nebe plné hvězd.

0: kluci stále posloucháte ušou novou pohádkovou školku, ve které právě skončila pohádka a náš vláček pokračuje ze stanice pohádkov
1: do stanice legrační lhota.
2: Jo, tak super, tak na tohle se těším úplně ze všeho nejvíc.
0: To jsem si mohl myslet. Legrační lhota, pozor, připravte si prosím vtipy. Vtipy máte totiž v našem vláčku místo jízdenky.
1: Připravte si vtipy, připravte si vtipy.
2: Dobře, tak jak se jmenoval Japonec, který vymyslel stan? Víte, pane průvočí?
0: No, nevím.
2: Přeci pan Nacochata.
0: Jo, jasně. No pozor, ve stanici legrační lhota přidá vtípek i sám pan průvočí.
2: Jsem s ním.
0: No tak, když ty jsi vyprávěla vtip jakože z Japonska, tak já odvyprávím vtip z Japonska. taky. Tak pozor, víte, jak se řekne japonsky rozhledna? No,
2: nevím.
0: Čum sem, čum tam, čum sem, čum tam.
2: Je, a víš, jak se řekne japonsky ujel mi vlak?
0: No to nevím.
2: Houk, fouk.
0: Jo, to je teda legrační, no tak pozor. A co bude teď?
2: Teď bude další zastávka.
0: No a počkej. Ty bys to už mohla uhádnout.
2: No, já už to když něco slyším.
0: No ano, ozývají se tóny.
2: Ano,
1: protože teď už se blíží. Právě výjíždíme do zastávky písničkov. Tak nastražte uši.
2: Úžasné.

0: kluci, posloucháte Ušounovou, tady mou pohádkovou školku. A dneska jedeme s Janou vlakem. Cestu jsem naplánoval sám, aby se Janě co nejvíc líbila.
1: A zatím je to tedy pecka, paráda, úžasnost.
0: Ano, ano, náš zastávkový vlak, speciální vlak vypravený pro Janu a samozřejmě i pro holky a kluky, tak už právě se blíží do zastávky. Pozor, pozor, blížíte se do zastávky Pusinkov.
1: Měla jsem ti dát pusu?
0: No jasně, jasně. A já ti dám taky pusu. A holkám a klukům nedáme pusu, ale dáme jim úkol.
1: Jasně.
0: Ušounův úkol.
1: Holky a kluci, na splnění našeho dnešního úkolu máte celý den.
0: No představte si, že jste v zastávce Pusinkov a jen co to půjde. Běžte dát honem pusu někomu, koho máte moc rádi. Mamince, tatínkovi, bráškovi, sestřičce, pejskovi, kočičce, babičce, dědečkovi, tetičce, strýčkovi.
1: No prostě... Zkrátka, komu chcete?
0: No to jsem chtěl říct.
1: A já mám nápad.
0: No jaký?
1: Já mám jednu pusinkovou písničku.
0: Opravdu?
1: No jasně.
0: No tak jsem s ní.
1: Tak poslouchej.
0: No.
1: Dej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, sudej mi, sudej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, synku. Jak to Máňa uslyšela, hned mi sladkou sudala. Jak to Máňa uslyšela, su mi dala. Ach, to byla sladká sa, sa, sa, sa, sa. Ach, to byla sladká sa, sa, synka.
0: Jo, Jani, no to byla pusinkovací písnička. Já si myslím, že ty tady máš pěkné pusinkovací vystoupení ve stanici Pusinkov. Co? Co? Co?
1: To lechta, to lechta,
0: no pozor, to je jasné. Holky a kluci, víte, proč to lechta? No, protože jsme na zastávce Velké šimrání a lechtání. Velké šimrání u Lechtanovic.
1: Já tě taky jdu pošimrat.
0: Holky a kluci, vypadá to, že se na zastávce Velké šimrání u Lechtanovic trošku zdržíme. Tak si zatím poslechněte naši krásnou písničku.

0: Je, Jani, pamatuješ, jak jsme si zpívali písničku, jak ty ses vždycky smála na nějaké písmenko, jako třeba cha, cha, cha.
1: No.
0: Jo, cha, no, ano, jak, tak ještě jednou, to umíš moc hezky, tak hezky se spíjí na cha, nebo a?
1: Dobře.
0: Jo, jo, jo. A já udělám e, jo.
1: A já i.
0: No tak já přidám o.
1: A já u.
0: No tak to jsme si dali takovou rozcvičku, že jo, protože totiž v těle existuje takový sval, kterému se říká bránice, a ta nebrání, ale naopak dovoluje, aby člověk mohl zpívat nebo se dokonce smát. No a to je trénink na tento sval, takže jsme tady měli i cvičeňáckovou zastávku.
1: Takže když se smějeme, tak vlastně trénujeme.
0: No cvičíme, no samozřejmě, no znáš to, když se směješ, že tě někdy až bolí bříško z toho.
1: Jo.
0: No, a tak jsme měli zastávku tělocvikovou.
1: Holky a kluci, hodně se smějte, často se smějte, protože tím vlastně cvičíte.
0: No jasně, a budete zdravější, protože budete mít zdravé nejenom tělo, ale i mysl. No a no. To jsme tu krásně zakončili, tu naši jízdu, že jo?
1: Jo, holky a kluci, ušonku, je mi to jasné, čeká nás stanice Rozlučková.
0: Přesně tak, no, to je mi ale dost líto. No, jenomže v té nikdy není smutno, protože dobře víme, že hned zítra tu zase bude zastávka vítací.
1: Jo, tak já se na ní zítra už moc těším. A ty, ušonku, tedy pane nejlepší průvočí na světě, ještě prosím zaříďte zastávku obrázkovou.
0: No jistě, to by vůbec nebyl zastávkový ušounopohádkový vlak, kdyby v něm nebyla zastávka obrázková. Jasně, kamarádi, prosím, namalujte nám dneska vláček nebo nějakou z našich dnešních zastávek. Jo, třeba tu pusinkovací.
1: Jo. A třeba se naučte tu písničku.
0: No přesně tak. No takže bude potřeba, abyste nakreslili obrázek, a co potom udělají dospěláci?
1: Rodiče nebo paní učitelka nebo pan učitel to vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz
0: nebo
1: přes aplikaci iRádio.
0: Jo, a co my potom uděláme?
1: My potom někomu z vás za obrázek pošleme
0: odměnu.
1: Jo. A nezapomeňte splnit ten náš dnešní úkol.
0: No jasně, nezapomeňte někomu dát pusinku, někomu, koho máte rádi, anebo všem, které máte rádi, a já jdu popusinkovat ještě Janu.
1: A já ušouna. A máte na to celý den, tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se pusinkovi.
0: Ano, ahoj holky, ahoj kluci, zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá.
0: Za to o to více milovaná.
1: Jana Richterová. A protože mě ušoun tak moc potěšil, potěším ho i já. A na závěr mu dneska pustím jeho oblíbenou písničku.
0: Já vím jakou. Že tě to vidím na nose, není smutno teda,
1: těsně
0: není
1: vedle.
0: Nutno.
1: Je to tady, tak ahoj.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájko.

0: Posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co aktuálně řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání možná náš host bude malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes nás čekají témata jako čtení knih, péče o želvu a dramaťák. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Elvíra Špičková, který dneska budu říkat Elfi nebo Elfko. Čau Elfko, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Elvíře je 10, má 3 sourozence, ráda čte, stará se o želvu a taky kreslí. Má doma hotový zvěřinec, hada, kočky, myši a další zvířata. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My jsme se zase nic osobního úplně zatím nedozvěděli. Takže Elfi, seš ready na rychlopoznání, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco víc?
1: Jo.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika rychlopoznání, mám na Elfku pár otázek na tělo, kdyby odpovědět nechtěla nebo nás odbyla nějakou odpovědí, nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A hned tu máme první otázku. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: No, tak já bych sem asi chtěla být kočka, protože kočky jsou hodně ohebný a vlastně si můžou vlastně běhat kam chtějí a
0: lenošit, objevovat.
1: Přijde mi to fajn.
0: Tak, to úplně chápu. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
1: Asi jenom prostě koukat do zdi.
0: Takže prostě, když třeba na něco čekáš a nemáš sebou nic, s čím by si zhrála nebo knížku, tak to je ta největší nuda.
1: Jo.
0: Třetí otázka, na tu se ptám úplně každýho, takže možná si se připravila. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: No, tak já ráda jím čokoládu.
0: Vůbec to na tobě není vidět, takže dobrý. A chápu to úplně, mám taky stejnou guilty pleasure, taky ráda jím čokoládu. Jaká je tvoje nejoblíbenější? Má mít nějakou příchuť, nebo je to obyčejná mléčná, nebo s oříškama, nebo úplně jiná?
1: Já mám ráda karamelovou.
0: Paní Labužnice. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: No, tak asi vtipná, bláznivá. A asi jako čtenářka.
0: Jo, takže vtipná, bláznivá čtenářka. To je někdo, koho bych já rozhodně chtěla poznat, takže jsem ráda, že tě tady dneska mám. A poslední otázka, rychlopoznání. Co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Já mám ráda docela jako sukně, ale ne takový ty balónový úplně, ale prostě sukně a k tomu tričko.
0: To je dobrý. Dneska jsi přišla v šatech, ty ti taky moc slušej. No a já myslím, že víte, že si Elfka poradila skvěle s rychlopoznáním. Rozhlasová výzva jí dneska tím pádem nečeká. A já myslím, že je teda čas se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká péče o želvu, čtení knížek a dramaťák.

0: Dneska začneme s trendu trošku pomaleji, ale o to roztomileji. Spousta z vás určitě sní o tom, že bude mít doma domácího mazlíčka. Někdo chce pejska, někdo kočičku, no a někdo třeba želvičku. O tom, jaké to je mít doma želvu, si teď budeme s Elfkou povídat. Elfy má doma želvu stepní, říkám to správně, jmenuje se Christy. Jak dlouho jí máš?
1: No já jí mám teprve měsíc a půl, ale hodně jsem se o ní četla.
0: Tím pádem budeš určitě vědět odpovědi na moje otázky a poradíš i ostatním, kteří by třeba taky chtěli chovat doma želvu. Jsou opravdu želvy tak hrozně moc pomalé, jak se o nich říká?
1: No, oni právě pomalí jsou jako když chtějí, ale oni umějí běhat, když se bojejí. Mm-hmm. A to jsou potom vážně rychlí jako
0: normálně prostě jiný mazlíčci.
1: Jo.
0: Jak tě napadlo, že bys chtěla mít jako mazlíčka zrovna želvičku? Není to úplně tradiční?
1: No, já jsem si říkala, že by se mě hodilo něco, co jak nějaký zvíře, co dlouho žije a prostě nepotřebuje tolik péče. A já jsem totiž si říkala, že by jsem byla docela smutná, kdyby mě to zvířátko umřelo za 3 roky prostě.
0: To mi přijde dost zajímavý, že Elfce je teď 10 a její mazlíček s ní pravděpodobně bude celý život, protože želvy stepní se dožívají i 100 let. Takže asi nepředpokládám, že tady budeš do díl jak 110 let, takže prostě ty se svojí želvou už to budete mít do konce života, budete dvojka. To je úplně neskutečný, už i tohle může být důvod, proč si pořídit jako mazlíčka želvičku, protože ji budete mít celý život. To ale není tvůj první mazlíček, protože vy máte zvířat docela dost, ne? Jaký všechny zvířata máte?
1: No, my máme hada, máme 2 myši, máme kočky a máme rybičky v jezírku a tu želvu.
0: No a jaká je tvoje želva, Christy? Jakou má podle tebe zatím povahu?
1: No, podle mě je hrozně zvědavá.
0: No a myslíš si, že želvy jsou populární mazlíčci, nebo znáš někoho, kdo má želvu?
1: Myslím si, že jsou hodně populární mazlíčci, že prostě i ve třídě má někdo želvu a i mý kamarádky. Kamarád má želvy. A myslím si, že už je to hodně populární docela mazlíček.
0: Jak si zatím ochočuješ svoji želvičku? Máš teprve měsíc a půl, tak si asi na sebe teprve zvykáte. Máte na to ostatně celý život, takže není kam spěchat. Ale jak to začíná? Jako jak si ji snažíš jako získat, aby prostě ty si byla ten její hlavní pečovatel a vždycky za tebou ráda šla?
1: No, nebýt moc unáhlená a dávat jí prostě to jídlo jakože třeba 2x denně, aby si byla jistá, že na ní seš
0: hodnej
1: a milej a že jí chceš pomáhat vlastně a třeba si dávat pozor, aby ti nespadla, protože
0: to by vám asi důvěru narušilo. No a myslíš si, že až si na sebe zvyknete, že jsou želvy i mazlivý?
1: Myslím si, že když si třeba, až si do sebe zvyknem, tak když si ji dám třeba na klín, takže nebude prostě utíkat, že když ji budu hladit, takže bude v pohodě prostě.
0: A co má tvoje želvička nejradši za jídlo?
1: Má ráda pampelišky.
0: Takže to je její pochoutka, kterou si ty zvykáš na sebe a získáváš si její přízeň. Je něco, co ses dočetla i v té knížce o želvách, že by rozhodně želva jíst neměla, že by jí to uškodilo?
1: No, jakože, že nesmí jíst hlávkovej salát.
0: Mm-hmm.
1: A oni si vlastně za želvou hodně lidi spojují hlávkovej salát prostě.
0: A to přitom pro ní není dobrý.
1: Mm.
0: Takže bacha na to, hlávkovej salát pro želvičku určitě ne. Jak vypadá terárium, kde svoji želvu chováš? To tam všechno pro ní máš?
1: No, musím tam mít nějaký úkryt, aby se mohla schovat třeba na noc. Musím tam mít výhřevnou lampu. Musím tam mít lampu s takovým zářením se UVB světlem.
0: Uh-huh.
1: A musím tam mít misku s jídlem, misku s vodou, nějakou rostlinu a kameny.
0: Uh-huh.
1: A ještě substrát.
0: Ty jo, no tak toho má želvička tvoje docela dost. Máš ji u sebe v pokojíčku nebo pro ní máš nějaký jiný místo?
1: No, nám se právě představují pokojíčky nebo budou se představovat a teďka si to tam jakože dáváme různý police a tak, takže my ještě nemáme úplně vymyšlený to místo, takže jí mám nejdřív, jako my máme spojenou jídelnu, kuchyni a obývák, tak tam ji nějak mám jako.
0: No a je těžký podle tebe se o želvičku starat nebo zvládáš všechno sama? Co všechno je vlastně potřeba udělat v té běžné péči o tady toho mazlíčka?
1: No tak ono je to tak středně těžký, ale nejtěžší je vlastně to pořizování, to terárka, všech věcí. A potom je pro ní nezdravý žít jenom v terárku, že na léto třeba venkovní výběh, takže to se jí musí zařídit, vysázet se jí tam rostliny, aby si to mohla okusovat. Takže podle mě nejtěžší si to zařizování a potom už se jí dává jenom jídlo, čistí se jí to a každý týden se kontroluje.
0: No a čistíš jí to jak často? Každý týden nebo
1: za díl? No právě to terárko, jakože sama o sobě se čistí třeba jednou za půl roku. Ale musím třeba čistit misku, že aby nebyla špinavá a takhle.
0: Takže to zvládáš, to je v pohodě. Jaký to zatím pro tebe je mít doma želvu?
1: Takže vždycky, když se probudím, tak ona je hrozně roztomilá. Ona se tam třeba vyrobila takovou dečku z toho substrátu. A vždycky si pod ní zaleze a je schovaná pod dečku.
0: To je roztomilý. Takže zatím se nestalo, že ti utekla. Zatím je bezpečně v terárku. Už si ji zatím občas vyndáváš, nebo zatím si zvyká na tvojí vůni, když jí tam dáváš jídlo spíš?
1: Já už si ji vyndávám, jako, aby si na mě víc zvykla.
0: Myslíš si, že je nějaká chyba, kterou můžou právě jiní chovatelé udělat, když si třeba dostatečně o těch želvičkách nezjistějí?
1: Třeba v té knížce bylo, že nějaký chovatelé jim dávají granule pro psy a pro kočky.
0: Aha.
1: A ten salát je teda vrubej, když...
0: Takže prostě dávat jim špatnou stravu, to by pak mohla želva možná umřít anebo mít nějaký zažívací problémy, být tlustá, nevím, něco takového, ne? Co všechno zatím tě baví s tvojí želvou dělat? Máte něco, už jako nějaký svůj styl, jak si spolu hrajete?
1: No mě baví hrozně brát ven, já ji venčím a ono, mě ji třeba na zahrádku vždycky dám. A když je tam kolem 30 stupňů, třeba 25 nebo tak, tak ona právě jinak nemůže trávit. Ale když bylo třeba 25 stupňů, tak já jsem ji vyndala, ona tam snědla hrozně moc pampelišek.
0: Takže se úplně na venčení to tam užila. Komu bys želvičku jako mazlíčka rozhodně doporučila?
1: No tomu, komu jako nevadí, když si nemusí se svým mazlíčkem hrát každý den. A kdo třeba nemá rád, taky úplně to starání. Jakože já to mám ráda, jakože starat se o takový hravý zvířátka, ale želva je prostě samotářská a že když tě baví jen pozorovat a nevyndávat jí úplně každý den, tak...
0: Je to ta vhodná. No a taky pro toho, kdo chce mít zvířátko úplně celý svůj život. Protože to se vám vlastně s žádným jiným zvířátkem moc nepoštěstí. Ani s pejskem, ani s kočkou. S křečkem už vůbec ne. Takže jako kdo chce mít takovýho dlouhověkýho parťáka a nemůže si pořídit slona, což nemůže většina z nás, tak želva je možná ideální. Co všechno by ale bylo ještě potřeba podle tebe vědět, než si třeba někdo z našich posluchačů bude chtít teďka pořídit? Je třeba i tip na tu knížku, kterou si ty předtím četla, nebo nějaký důležitý fakta, který bys tady ještě zdůraznila?
1: No, asi to, že se musíte promyslet, že ji vážně budete mít na celý život a že to není úplně jednoduchý jen si vyhledat někoho, kdo by ji chtěl. Sice ji někdo asi bude chtít, ale to musíš mu prostě poradit, aby neumřela u něj ta želvička. A je to složitý a aby si promyslel, jako že to bude dělat třeba, že až bude, jakou chce mít práci, jestli bude schopný se o ní vážně starat každý den, jí dávat jídlo dvakrát.
0: Po celý svůj život. No, Elfi říkala, že si myslí, že mít želvu docela trenduje, že to je teďka populární mazlíček, takže možná vás zaujalo to, že existuje mazlíček, který doroste třeba 20 cm, si říkala, a můžete ho mít opravdu úplně celý život. Tak koho z vás to zaujalo, tak možná je želvička právě pro vás. Želvička Christy je ta, kterou má právě Elfi. Dáš nám ještě na závěr nějaký tip na chov želviček?
1: No, že a my jsme se jí nesnažili naučit, že když třeba jí, to se dělá u nějakých mazlíčků, takže když jí, tak se někdy říká prostě jejich jméno, aby si zapamatovali, aby si to spojili s ním a že přiběhnou, když jim řekneš jejich jméno. Jenže na to musíte mít hluboký hlas, protože želvy slyší jenom hluboký tóny.
0: Aha, takže u tebe to je zatím docela těžký. A snažíš se udělat hluboký svůj hlas, aby tě slyšela?
1: Snažím, ale no. Já většinou, jak je roztomila u toho, jak jí, tak já na to většinou zapomenu.
0: Předveď nám, Elfi, jak jí zkoušíš oslovovat, když si děláš hluboký hlas.
1: Christy.
0: Tak to je dobrý tip na závěr a my se posuneme zase dál.

0: Zaměříme se teď na téma čtení knížek. Máme ho teď poměrně často v trendu a já jsem moc ráda, že tolik mladých lidí rádo čte. No a Elfka k něm taky patří. Trenduje tedy čtení? Objevuje se čím dál častěji někdo, kdo nemůže večer odložit knížku místo, aby scrolloval na telefonu? Já doufám, že ano. Elfi, kdy ses vlastně naučila číst a stalo se to hned od chvíle, co ses naučila sama číst tvojí velkou vášní?
1: No právě, že mě to ze začátku vůbec nebavilo.
0: Takže ses naučila v první třídě, klasicky jako všichni? A nejdřív ses k tomu nemohla pročíst?
1: No já jsem přečetla jednu knížku za rok.
0: Takže nebyla si faninka hned od začátku. No a vedli tě pak k tomu třeba nějak rodiče, že ti četli před spaním, nebo to byla nějaká konkrétní knížka, co tě prostě chytla a našla si v tom pak tu vášeň?
1: No, mě rodiče vždycky četli před spaním, ale mě to hrozně bavilo, jak mě četli, ale nebavilo mě číst. Ale já jsem znala všechny Harry Pottery jako film a nějaký i jako audioknihu. Ale já jsem, jak vyšla ta osmička, tak ona ještě, jakože nevím, jestli už existuje, ale neexistovala ta audiokniha. Takže já jsem si to přečetla a hrozně mě to bavilo. Ano, to má 400 stránek a to mě hrozně bavilo. A to
0: tak
1: jsem
0: jsi
1: začala,
0: k tomu našla tu vášeň.
1: Díky tomu jsem začala číst.
0: No a to ti bylo kolik, když jsi přečetla poslední díl Harryho?
1: No, to mě bylo 9.
0: Ty vogo, to je docela hustý. Takže první knížka, co Elfku opravdu chytla, byl poslední díl Harryho Pottera. No a co máš teď teda ráda na čtení, když jsi ho konečně oblíbila?
1: No tak já mám ráda, jak se do toho můžeš vžít a že já čtu hodně knížky bez obrázku, protože tam si to můžeš vymyslet vlastně, co se tam děje a jak to vypadá.
0: A sama si to představit. Čteš si teďka každý den?
1: Jo, čtu si každý den.
0: A kolik toho tak třeba přečteš za týden?
1: No, když je to třeba 200 stránková knížka, tak jsem schopná ji přečíst za týden, ale...
0: Když je trošku delší, tak ti to trvá díl.
1: No jo.
0: No, ale tak to spousta knížek pro děti mývají třeba okolo 200 stran. No a kde si čteš nejradši? Čteš si u sebe v pokoji večer před spaním, nebo třeba když jedeš někam, nebo co je takový nejlepší místo?
1: Já si ráda čtu večer, ale já jenom někdy na to mám náladu, že někdy jsem vážně hodně unavená.
0: No a jaký styl knížek máš nejradši? Jaký mají mít žánr?
1: No, fantasy mám ráda. Ale jakože četla jsem jednu detektivku Enolu Holmesovou.
0: A to tě taky bavilo?
1: To mě taky bavilo.
0: Takže máš ráda hlavně knížky, když jsou napínavý, že jo? Což většinou fantasy i detektivky jsou. Jakou knížku bys nám 100% doporučila?
1: Tak, já bych doporučila Průšvihářky z Drákomirovy akademie.
0: A to je fantazy?
1: Jo, to je fantazy. U toho jsem byla schopná, když jsem byla nemocná, přečíst, překonat svůj rekord přečtení stránek za den a bylo to 100 stránek za den.
0: Wow, hustý. O čem to tak trochu je, aniž bys nám úplně prozradila, aby jsi tak jenom nalákala?
1: O takový holce a ona má bratra Luku, který ho všichni mají rádi. A je to o tom, že ona dělá, jakože všichni si myslí, že dělá průšvihy, tak oni pošlou do takové školy, do Drákomirovy akademie, kde jsou všechny průšvihářky a ona tam potom zjistí něco o takové nemoci a ona to prostě zjistí, že to jako není nemoc.
0: Takže to už nebudeme víc prozrazovat, ale takovýhle jako nalákání je super. Čteš nejradši knížky opravdový, jakože fyzický, nebo si to čteš třeba ve čtečce?
1: Já si čtu ty papírový, ty jsou lepší.
0: No a chodíš do knihovny, nebo knížky spíš dostáváš a pořizuješ si, že pak máš už navždycky doma?
1: No, já si je, ty první díly, když je to u sérií, tak chci mít doma, protože je to prostě lepší, ale oni jsou většinou hodně drahý, takže celou tu sérii si nekoupím.
0: Takže potom ty další si třeba půjčuješ v knihovně. Myslíš, že dnešní děti hodně čtou, nebo ty seš spíš výjimka, že tě už v 10 letech to takhle baví?
1: Tak ve třídě to většinu lidí baví, ale třeba na skautě ne. Na skautě to baví jenom jednu holku.
0: Takže to záleží asi na konkrétní skupině dětí. Kdo je tvůj nejoblíbenější autor nebo autorka?
1: Já úplně nemám nejoblíbenější autory. Já jenom podle toho, jakou knížku zrovna čtu, tak to mě baví, ale jakože... Jediný jakože dvě knížky, které jsou jakože jiný a četla jsem od jedné autorky, to je od Rowlingové. A to jsem četla i Ikaboga a toho Harryho Pottera.
0: No, takže možná trošku J.K. Rowlingová, ale jinak nechce nikomu elfka nadržovat. No a máš nějakýho oblíbeného knižního hrdinu nebo hrdinku?
1: Já mám ráda Vila z Hraničářova učně a Sofii ze Strážce ztracených měst a to teď čtu, to Strážce ztracených měst.
0: A to bys doporučila holkám a klukům, co nás teď poslouchají?
1: Jo, to bych taky doporučila. To má 400 stránek, ten první díl.
0: Wow.
1: A je to hrozně zábavný.
0: Tak to je další tip od elfky, co si přečíst. Myslíš si, že už i desetiletí děti to v pohodě zvládnou, nebo je to spíš pro starší?
1: Je to v pohodě pro desetiletí děti. Ono je to podle mě tak 9 až 12 let.
0: Mm-hmm, takže ideál, když je vám nějak takhle. Ty jsi říkala, že posloucháš ráda i audioknížky a počítá se to podle tebe jako čtení, nebo je to prostě za tebe přečtená knížka, když si ji poslechneš jenom v audiu?
1: Ne, to ne, já to beru něco jako film.
0: Jo. Takže nepodvádět s audioknížkama. Poslouchat ušima elfka nepočítá. No a existuje nějaká knižní postava ze všech, který už jsi poznala, která je ti podle tebe podobná? Jako, že máte třeba stejnou povahu nebo stejně vypadáte
1: asi
0: podobně?
1: Ne.
0: Ne. Ty seš unikát, o tobě by musel napsat knížku někdo další. No a už jsi někdy při čtení úplně zapomněla na čas, že si pak najednou dočetla a bylo o strašně moc hodin později?
1: No právě, já čtu třeba, nevím, 2 hodiny a potom si řeknu, že jsem četla tak půl hodiny, podívám se na hodiny a zjistím, že jsem četla 2 hodiny.
0: Takže se ti to stává často.
1: A jenom u babičky třeba hodně čtu.
0: No a kdybys mohla na jeden den být součástí nějaký knížky, tak jakou bys jsi vybrala?
1: Já jakože ty moje oblíbený, tak asi ne, protože tam je to hodně takový pro ty postavy těžký, takže já bych si možná vybrala v Ikabogovi, tam je to sice taky pro tu jednu postavu Helenku, tak je to těžký, ale já bych chtěla být v Ikabogovi.
0: A tenhle ten děje je o čem?
1: To je o tom, že ona prostě se povídají legendy o Ikabogovi, o takový příšeře a mně už od začátku bylo jasný, že bude hodná, ale ona, taková jedna holčička, tak šla vypátrat toho Ikaboga a ona má takovýho kamaráda Viléma, ale oni se nějak začali zatýkat, nějaký lidi začali a oni tu Helenku šoupli do sirotčince, protože zatkli ty její rodiče.
0: Uh-huh.
1: A ona se odtamtud snažila dostat a potom objevila toho Ikaboga.
0: Tak to už chápu, proč si říkala, že to je pro ní těžký. To asi nikdo by si nechtěl zkusit být v sirotčinci, ale jinak věřím, že ta knížka mohla být napínavá. Nedivím se, že bys tam třeba chtěla strávit jeden den. Co bys poradila těm, co tvrdí, že čtení je nuda a nemůžou se do toho dostat?
1: Já bych jim poradila, ať třeba začnou číst jakože tu jednu knížku třeba, ať se překonávají a čtou ji třeba 10 stránek denně každý týden a potom je to může začít bavit a potom třeba začnou číst 30 stránek denně.
0: Mm-hmm, že to potom začnou zvyšovat. No a na závěr, než se posuneme dál, by mě zajímalo, když jsi přečetla vlastně ten poslední díl Harryho, tak jestli jsi potom zpětně přečetla i všechny ty předchozí díly?
1: Ne, já vždycky, když přečtu potom, nebo tak, že tohle bylo poprvé, ale když vidím třeba i u nějakých filmů, tak kousek napřed, když třeba jdu na záchod a nechám to zapnutý a vrátím se, tak si to ani nepouštím zpátky, protože mně to přijde, že už jako, že vidím, a když se kouknu na 5 vteřin, co tam zrovna je, tak už si to prostě nepouštím před, co se stalo, když jsem byla třeba na záchodě.
0: Mm-hmm. Takže teďka, když už to všechno slyšela, tak už by tě to prostě nebavilo to číst, když už jakoby v audiu si věděla, co se stane s Harrym. Nějaký knižní tip na závěr? Ty už nám tady 2 knížky určitě dala jako tip, ale jestli bys ještě třeba nějakou další dala?
1: Hradičářova učně.
0: Mm-hmm. To zní hodně jako fantazy a napínavý, takže to bys určila, jo? Tak do toho můžete jít, pokud rádi čtete a pokud ne, dala bys něco, co je takový jako jednoduchý čtení pro ty, co zatím jako jsou ne tak velký fanoušci?
1: No, jakože jednoduchý čtení, já jsem přeskočila z těch knížek pro malé děti, pro hodně malé děti, jsem přeskočila na Harryho Pottera prostě. Hmm. Takže
0: ty úplně nemáš srovnání. Tak ale něco, co nemyslím si, jako, že to bylo pro malé děti, ale co se fakt jako dobře četlo, že to byl takový jako jednoduchý třeba příběh, který se rychle četl. Předpokládám, že ten Hraničářův učeň bude už hodně komplikovaná knížka.
1: No, průšměrky z Dragomirovy akademie, tak to, ono mě to na začátku vůbec nebavilo, ale mě to učilo prostě číst a hrozně lehko se to četlo. Já jsem přečetla hrozně rychle jednu stránku prostě.
0: Takže ty průšvihářky ty bys dala nějakému začátečníkovi. Tak se posuneme zase dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Elvíra Špičková. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Elfka jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a pak už se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Elfka si jako poslední téma vybrala dramaťák. Budeme si dneska povídat spíš o divadle, kostýmech a hraní rolí, nebo hlavně o legraci, improvizaci a o kamarádech. To se od Elfky už určitě za chvilku dozvíme. Elfy, jak dlouho už vlastně chodíš na dramaťák?
1: Já chodím teďka 3/4 roku. Tak.
0: Takže od září vlastně tohodle školního roku a teď už máme skoro konec. Proč jsi vybrala dramaťák?
1: Protože já už jsem jako předtím chodila, ale pro menší děti, ona moje máma dělala. Chodilo na to docela dost dětí, ale oni už potom měli nějaký jiný kroužky, takže už na ten dramaťák nemohli, takže máma skončila s tím dramaťákem, takže já jsem na ten mámy jsem chodila tak rok a na tenhle už jakože jsem přestoupila. Já jsem se ho vybrala, protože mě ten mámy bavil a já chci být herečka.
0: To je jedna z otázek, na kterou jsem se určitě chtěla zeptat. No a jak to teď na tom novém vašem dramaťáku u vás funguje?
1: No.
0: Co se tam dělá?
1: Tak my tam hrajeme někdy nějaký hry, ale teďka jsme hráli zrovna divadlo před rodičem a teďka to budeme hrát na pikniku školním.
0: Takže to jste si připravili jako takový prostě vystoupení závěrečný. No a co jste naskoušeli?
1: My budeme hrát Šípkovou růženku.
0: A koho hraješ ty?
1: A já hraju Sudičku. Tu hodnou, která říká, že neusne, že, nebo jakože my to máme trochu jiný, my máme, že neskamení. Jako,
0: jo, ale prostě seš hodná Sudička. Co hrajete třeba v dramaťáku za hry? Protože vím, že v dramaťáku se často hrajou takový jako docela speciální hry, než třeba by si tak člověk představil, jako že možná tam taky někdy hrajete i na babu, ale asi jsou to spíš takový víc divadelní hry.
1: No, my hrajeme Čarodějnici a to je taková hra, kde si prostě, že se vybere jedna čarodějnice a ta má vlastně svoje území a ty ostatní mají území svoje taky. A to je jejich město vlastně. A ta zlá čarodějnice tak jim ukradla nějaký věci a oni se snaží si je vzít a ona spí vždycky a když uslyší cokoliv,
0: tak se otočí
1: a ten, kdo není už na jejich území, tak skamení. A oni ho potom musí ostatní zachránit. A ona tam je hodně, že ta čarodějnice vlastně musí hrát, jakože, že nesmí se otočit, když udělají.
0: Jo. Že musí prostě opravdu jako mít nastražený uši, ale zároveň jim taky dát tu šanci, aby tam opravdu mohli získat nějaký ty svoje předměty zpátky.
1: Jo, ale nesmí prostě šeptat, když je někdo na cestě.
0: Jo. Musela jsi se už na dramaťáku naučit nějaký dlouhý texty nazpaměť, nebo toho zatím nebylo tolik?
1: No, já jsem měla asi tak jenom 5 vět, ale nebo 3 možná, ale ono to je docela krátký, ono je to jenom přes 2 stránky.
0: Vaše představení první. No a máte na něj i kostýmy a kulisy?
1: No, my máme, že jak ta růženka v původní verzi vlastně usne, tak my máme, že začínáme na přespávačce a že máme pyžamo, my hrajeme v pyžamu.
0: Takže vy máte takovou jako moderní verzi růženky. A nějaký kulisy tam máte? Máte tam postele, polštáře?
1: Máme polštáře a deky.
0: Takže i malý kulisy. No a doufáš, že třeba v příštím roce dramaťáku se budeš zahrát ještě nějakou třeba už i větší roli, co tam bude ještě víc povídat?
1: Jo, my tam máme docela dost lidí na dramaťáku.
0: Takže aby na všechny
1: oni
0: se dostala.
1: Oni všichni měli tak
0: 3 až 5 vět.
1: 3, ne právě, že někdo měl i 1, protože to nevycházelo.
0: Jo, no takže uvidíš, jak to bude příští rok. No a když jsi začala chodit do dramaťáku, můžeš klidně započítat i ten mamčin nebo klidně až tenhle. Měla jsi na začátku třeba trému a styděla ses nebo vůbec?
1: Ne, já už jsem vlastně hrála předtím divadlo a to je taky s mámi kamarádama a kamarádkama a moje máma se kamarádí se starostou Velvar a se jeho ženou a ta se jmenuje Kačenka a ona dělá perníky. Ona je to perníkářka, takže a my ji máme hnedka jako sousedku. A ona začala dělat zmrzlinu.
0: Jak to souvisí s tím divadlem?
1: No prostě, že my jsme s nima i začali hrát divadlo. Jako kejklíři se to jmenuje. A my tam děláme různý jakože triky vtipný jako. A já jsem tam byla taková, že jsem odtahovala záclony. A jakože museli jsme dělat takže.
0: Jo, prostě hrát, jakože už se to chystá, jo, jasně. Takže ty už máš prostě zkušenosti a už se nestydíš.
1: Jo.
0: No a je někdo u vás na dramaťáku třeba nervózní? Jako z těch představení nebo tak?
1: No jo, jedna moje kamarádka.
0: No a co jí na to pomáhá, na tu nervozitu, nebo snaží se tý nějak pomoct?
1: No ona se to hrozně snaží naučit, tak já jsem uměla ten její text líp než ona, ale já jsem jí to naučila teda a ona to už jakože byla šťastná hrozně, že to umí a i se to potom učila doma, takže když se prostě pořádně naučí ten text.
0: Tak už není potřeba být nervózní.
1: Je.
0: No a stalo se vám teďka, když jste už to představení jednou hráli, něco třeba nečekaného nebo vtipného při tom představení?
1: No, jako my jsme tam na konci, my jakoby hrajeme divadlo pro jednu, že ta jedna naše kamarádka, tak tam vlastně dělá zvuky, ale my na začátku je, že je přespávačka a že ona neusne bez pohádky, takže my jí zahrajeme pohádku. Uh-huh. Takže ona tam poslouchá tu pohádku jako a dělá nám zvuky tam. A na konci, tak ona, jedna holka, která tam s náma hraje, taky, tak ona řekne konec. A oni všichni začali tleskat.
0: Jo, mysleli si, že už je konec.
1: Jo, ale ono to bylo konec jenom té pohádky. A my jsme se jí ještě jakože měli zeptat té holky, jestli, jak se jí to líbilo.
0: Takže jste byli najednou všichni takoví nervózní, co máte teda dělat, když už všichni diváci tleskají. Jo, jo, jo. Myslíš si, že teďka dramaťák je populární kroužek?
1: Jo, ono tam se hrozně moc lidí přihlašuje.
0: No a kdo myslíš, že by měl určitě zkusit dramaťák? Pro koho je to dobrý kroužek?
1: Pro ty lidi, kteří prostě chtějí hrát divadlo.
0: A chtějí být herci.
1: No a tak to se hodí i u mě třeba na nástroj.
0: Mhm, to je pravda. To je docela výhoda. Ty umíš na nějaký nástroj nebo se učíš?
1: Já hraju na piano.
0: Tak, máš všechno, co je potřeba. Tím, že by si chtěla jednou být herečka a živit se tímhle jako povoláním, tak bys určitě chtěla hrát ve filmu, v seriálu nebo i v opravdovém divadle. Je nějaký tvůj oblíbený film nebo seriál, který kdyby se točil znova, tak bys si tam určitě chtěla zahrát?
1: No, on se asi točit znova nebude, ale já mám ráda Červenýho trpaslíka.
0: Jo, takže tam bys si zahrála. No tak ten se určitě točit znova nebude, ale je to dobrý. No a tvůj nejoblíbenější herec nebo herečka?

0: rád to divadlo a tak, takže ať tam nechodíte, že je to potom k ničemu. Nebo jakože, ne když se jenom stydíte, že když ho ne, potom nechcete hrát, tak je k ničemu tam potom chodit, že to byste vlastně jenom hráli hry nějaký, ale si můžete zahrát i doma.
1: Jo, takže prostě když třeba na začátku se malinko stydíte a hned to překonáte, tak proč ne, ale kdyby to trvalo dlouho a furt se to nemohli překonat, tak asi nemá smysl se tam trápit na dramaťáku.
0: Kdybyste nikdy nehráli prostě to divadlo, tak by to bylo k ničemu.
1: Blíží se nám teď konec dnešního dílu Trenduj, ale rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného tipu od Elfky. Ona už nám tady pár tipů dala, ale Elfy, čím bys to tak nějak završila? Může to být cokoliv, ten závěrečný tip se nemusí týkat ani dramaťáku, ani želv, ani čtení, může to být úplně něco dalšího, co bys tady chtěla sdělit našim posluchačům. Tak fantazii se meze nekladou, dávám ti prostor. Třeba tady dávají tip na jídlo, na módu, na procházku, anebo klidně dej další tip k něčemu, o čem už jsme se bavili. Je to na tobě.
0: A nečtete komiksy, protože je to k ničemu, že já to ani neberu jako knížku, že to je.
1: Tam jsou hlavně obrázky a jenom bubliny. Mm-hmm. Takže komiksy, to se taky nepočítá, Elfka nepočítá audioknížky a komiksy možná jenom tak trošku. No a my si dáme song a pak se posuneme ke kvízu trendů.
2: Píšu ti dopis, co nebudeš číst, píšu tam všechno, co nestih jsem říct ti, kdo za to může, už je zbytečný.

0: Závěrečný kvíz trendů je na spadnutí. Elfi, ty víš, co tě čeká?
1: Já.
0: Budu se tě ptát na různé otázky, které jsem vypátrala ve vodách internetu nebo vypozorovala, že by měly trendovat, nebo to určili nějaký módní návrháři, že to bude trendovat, ale rozhodně, když si netipneš správně nebo to nebudeš vědět, tak to nic neznamená, je to prostě jenom taková legrace, takže jdeme rovnou na to. První otázka. Jaký vzor bude letos v létě trendovat na oblečení? Za A puntíky, za B kostka, za C srdíčka?
1: Asi srdíčka.
0: Bohužel správná odpověď podle mého pátrání jsou puntíky. Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel. Nebo za C sledovat filmy.
1: Sledovat filmy?

0: Ty dáváš pořád jenom Cčka, ale zase se to nevyplatilo, protože si představ, že to bude hra s hakisákem a raketový sport padel. Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude letos v létě trendovat? Za A. Perfektní vlasy, za B. těžký make-up, nebo za C. méně je více přirozená krása?
1: Asi těžký make-up.
0: Myslíš, že v létě bude trendovat těžký make-up, když si ty ženský hrozně dlouho budou malovat? Nebo to ještě promyslíš?
1: Tak asi A. No.
0: Počkej, tak perfektní styling vlasů je Ačko, Bčko je těžký make-up, nebo Cčko méně je více přirozená krása?
1: Asi Ačko.
0: Elfi dává Ačko perfektní styling vlasů, ale bohužel špatná odpověď. Správně je méně je více přirozená krása. Elfi zatím nemá žádný bod, ale ještě jí zbývají dvě otázky, takže nebudeme stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Teď to bude asi hlavně na typovačce, protože to předpokládám, že nebudeš moc vědět. Čtvrtá otázka, jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Za B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C. New York, Bulharsko a Peru.
1: A.
0: Jaká země tě tam nejvíc zaujala, že si myslíš, že by tam lidi chtěli jet?
1: Já nevím,
0: tak
1: asi
0: A. Já ti dám ještě jednou ty možnosti. Zkus to víc promyslet a netypovat hned. Ačko je Francie, Vietnam, Los Angeles. Bčko je Mexiko, Mallorca a Švédsko. A Cčko New York, Peru, Bulharsko.
1: Tak C.
0: Dáváš New York, Peru, Bulharsko? Správně, Mexiko, Mallorca, Švédsko, bohužel. A poslední otázka se týká jídla. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A. Frajsy jídla. To znamená jídla s ovocem, ale zároveň paliva. Nebo za B. Fast foody. Nebo za C. Složité recepty regionálních jídel.
1: B.
0: Fast foody? Myslíš, že fast foody budou lidi jíst v létě? Jednička jsou frajsy jídla. To znamená jídla, v kterých je ovoce, ale zároveň jsou trochu pálivá. Nebo fast food. A nebo složité recepty.
1: A.
0: Elfi dává Ačko frajsy jídla a je to správná odpověď. Yeah! Elfi má jeden bod z pěti, ale pojďme si říct, patří k jedním z nejmladších účastníků, její 10, takže si myslím, že tyhle kvízy jsou spíš trošku pro starší posluchače. Každopádně ty frajsy jídla jsou opravdu tím trendem teďka. Chtěla bys vyzkoušet něco, co je trochu ovocný a trochu pálivý?
1: Já už jsem to měla.
0: A je to dobrý?
1: No jo, já jsem měla ale hodně pálivý. Já jsem měla chili omáčku, protože Melda, brácha, tak má rád chili a my jsme byli prostě u takového stánku a tam jsem ochutnala chili omáčku a to byla jahodová chili omáčka.
0: Takže ty už si frajsy jídlo měla a hodnotila bys to jako...
1: Dobrý to bylo.
0: Takže... Ochutnejte to tohle léto taky. My si dáme další písničku a pak už se skoro budeme společně loučit.

0: No a to je ze nás dneska z dnešního Trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To už nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy může být opravdu úplně každý. Tipy od Elfky najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě, minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. No a Elfka to přesně udělala. Elfy totiž přijala za námi z Velvar do Prahy. Elfy, jak by si zhodnotila tenhle ten zážitek? Doporučila bys to?
1: Já doporučila.
0: Byla jsi nervózní nebo jsi byla v pohodě?
1: Jenom na začátku.
0: A zvládla to úplně krásně, takže se určitě nebojte přihlásit. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Elfka.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz. Těšíme se na vás.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 308.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
2: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, kolik zpěváků je ve skupině BTS. A správně nám odpověděla Amélie Šturm, že je jich 7. Tak gratulujeme a těš se na merč od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Které zpěvačky z hitparády vystoupí během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května od 15.30 na náměstí Míru ve Zlíně. Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: Konečně volná, tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém. Brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertuáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APT, písničky z pohádek, Zoo od Shakíry, Tři oříšky pro Popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na vlásku. No a protože miluje K-pop, tak umí skvěle zpívat hitovky od BTS nebo Golden a Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. A proto máme velkou radost, že se Adéla Křivánková stala hvězdou koncertu Rádia Junior na 66. Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež společně s 13-letou Kiarou a taky hercem Janem Cinou, který propůjčil svůj hlas našemu rozhlasovému skřítku Hajajovi. No a teď už si od Adély užij její nejnovější single Konečně volná. Adéla Křivánková.
1: Novinka.

0: Tak to byla novinka hitparády Rádia Junior od Adély Křivánkové. Její single se jmenuje Konečně volná. Soutěž. Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu, inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.
1: Novinka.

0: Čoka.
1: Čoka Čoka, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior od Anity a Shakiry. Tip na ní jsme dostali od Amálky. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

0: a ve 308. kole už nezazní ani sny od 14-letého Jonyho. V našem žebříčku se udrželi po maximální počet 10 kol a teď už je odesíláme do síně slávy. A jaké bylo jejich nejlepší umístění? Jeden bronz. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se už po třetí drží zuby nechty v našem žebříčku na poslední postupové příčce? Jsou to bratři Felix a Lukas Hajnovi, kteří si říkají Fast Boy. A ty si teď zkus tipnout, odkud pochází. Za A z Madridu, nebo za B z Londýna, nebo za C z Berlína. A správná odpověď je za C, pochází z Berlína, což je hlavní město, víš, které země? No, jasně, že Německa. Už jste tam někdy s rodiči nebo se školou byli? Jestli ne, tak Berlín určitě stojí za návštěvu. Najdeš tam třeba slavnou Braniborskou bránu, která patří mezi nejznámější památky celé Evropy. Můžeš tam navštívit obří zoologickou zahradu s pandami, podívat se na zbytky slavné berlínské zdi nebo vyjet na televizní věž, ze které je vidět skoro celé město. Berlín je taky plný parků, muzeí, street artu a hudby a právě z takhle kreativního města pochází i Fast Boy. A tady je jejich Beautiful Life.
1: 10.

0: Bratři z Berlína, kteří si říkají Fast Boy, získávají v hitparádě Rádia Junior už po třetí 10. místo. Před týdnem 7. a teď 9. tak si u vás vede single Bad Angel, za kterým stojí DJ Anima a Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A víte, o čem všem Bad Angel je? Písnička vypráví o někom, kdo možná na první pohled působí trochu tajemně nebo nebezpečně, ale uvnitř řeší své pocity a emoce jako každý jiný. Název Bad Angel by se dal přeložit jako zlobivý anděl. Někdo, kdo není úplně dokonalý, ale právě tím je zajímavý. K tomu si přidejte futuristickou hudbu od Animy a výrazný hlas Lisy a vznikne song, který zní trochu jako hudba z filmu o budoucnosti. Anima a Lisa, Bad Angel.
1: 9.

0: Bad Angel. Tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot. A ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám sklouznul o dvě příčky z 6. místa na 8. Je to jihokorejská K-popová skupina BTS. Jejich 7 členů je už zpět z povinné vojenské služby a jsou na světovém turné. Jejich koncerty se promítají i v řadě kin. A co jejich hit Swim? Ten je o tom, že člověk musí plavat dál, i když život občas přinese velké překážky a vlny. Kluci z BTS v písních se zpívají o odvaze nevzdat se a pokračovat dál vlastním tempem. Swim je zároveň návratovou písní BTS po několikaleté pauze, takže pro fanoušky znamená opravdu hodně. A zdá se, že se návrat povedl. Song boduje v hitparádách po celém světě. A já se ani nedivím, protože kdo by neměl rád plavání ve vodě? Zvlášť, když už co se počasí týče, máme léto. BTS Swim.
1: 8.

0: Swim.
1: Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné. Sklouznul z 6. příčky na 8. A i další hitovka hitparády Rádia Junior zaznamenala pokles, tentokrát o 3 příčky z 4. místa na 7. Jedná se o single Superhrdina od Karol a Kvída. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterému sportu se věnovala zpěvačka Karolína Gudasová-Neuwirthová, když byla malá? Za A krasobruslení, nebo za B hokeji, nebo za C moderní gymnastice? A správná odpověď je za A. Karolin tatínek je slavný hokejista a trenér, takže s ním trávila dny na ledové ploše a začala se věnovat i krasobruslení. A když už jsme u krasobruslení, víš, že tenhle sport je opravdu hodně starý. První brusle lidé používali už před 1000 lety a vyráběli si je třeba z kostí zvířat. Moderní krasobruslení se začalo rozvíjet hlavně v 19. století. Velkou zásluhu na to měl americký bruslař Jackson Haines, kterému se přezdívá otec moderního krasobruslení. Jako první totiž propojil bruslení s hudbou, tancem a baletními prvky. Krasobruslení bylo také jedním z prvních sportů, které se objevily na zimních olympijských hrách a dokonce se v něm soutěžilo už na olympiádě v roce 1908. Teď už je tady ale Karol a Kvído a jejich superhrdina. 7.

0: Superhrdina od Karol a Kvída nám slítnul ze 4. místa na 7.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A který song máme na 6. příčce? Baf. Tak se jmenuje před týdnem 9. hitovka od Káji a Bambuláčka. A teď kvízová otázka. Tušíš, jakou zmrzku má nejradši skřítek Bambuláček, který žije v bambulkovém světě? Za A čokoládovou, nebo za B borůvkovou, nebo za C pistáciovou? A správná odpověď je za B. Z toho výběru má prý nejradši borůvkovou, protože je skoro stejně modrá jako on. A víš, z čeho se vyrábí modré zmrzliny? Cože? Cože to slyším? Že ze šmoulů? Ale ne. Šmoulová zmrzka ze šmoulů fakt není. Většinou jde o vanilkovou nebo smetanovou zmrzlinu, která je obarvená na modro. A prima je, že v dnešní době už mnohdy bývá obarvená přírodním barvivem a ne umělým, třeba spirulínou, což je přírodní modrozelená řasa, která umí vykouzlit nádhernou modrou. No a kterou zmrzku máš nejradši ty? Já v létě miluju ovocné sorbety, třeba z manga, maliny, rakitníku nebo dračího ovoce. Mňam. No a teď už je tady Baf od Káji a Bambuláčka.
1: 6. místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Baf, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj se singlem Gabriela. Skupina Kecaj se dala dohromady během reality show na streamovací platformě Netflix zvané Popstar Academy. Největší osobnosti ze světa showbiznesu a K-popu pak v ní vybírali zpěvačky do popové skupiny Kecaj. A představ si, že do 20 nejúspěšnějších se dostala jedna Slovenka. Víš, jak se jmenovala? Za A Daniela, nebo za B Tereza, nebo za C Adéla. A správná odpověď je Adéla Jegrová, která v našem žebříčku už jednou soutěžila i se solovou singlovkou Machine Girl. Do finálové šestky skupiny Kecaj se bohužel nedostala, ale i tak o ní určitě ještě hodně uslyšíme. No a teď už zpátky k finálové sestavě Kecaj. Je tady jejich Gabriela.
3: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj spadla z bronzové trojky na pátou příčku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: Dvakrát bronzová, pak dvakrát stříbrná a teď se šup na bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede Viktoria Lavrešin s písní Tančím jak chci. A kdo neslyšel náš rozhovor v klubu Rádia Junior, tak si ho určitě najděte na našem YouTube kanálu. A dostanete se k němu jako vždy i z hlasovací tabulky Hit parády. Stačí kliknout na aktivní odkaz se jménem Viktorie. Do studia Rádia Junior dorazila i se svojí učitelkou, známou zpěvačkou Evou Matějovskou, která je ředitelkou své vlastní hudební školy Academy of Music. Probrali jsme společně, jak Evča se svým týmem pomáhá dětem k jejich prvním songům, jaké dává rady ohledně hlasu. A Viktoria nám zas dala spoustu módních tipů, protože módou doslova žije. A taky tancem, díky kterému se dostala i na mistrovství Evropy a světa. Viktoria Lavrešin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté místo.

0: single Tančím jak chci, který naspívala 13letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. Už jsme na finálové trojce. Kdo pak si stoupne na stupně vítězů a převezme bronzovou medaili? Hit parády Rádia Junior. Bude to 19letý David Málek, kterého jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior. A teď malý kvíz. Loni si v Hradci Králové zahrál ve Fanzone na koncertě jednoho děsně známého zpěváka. Víš kterého? Byl to za A Ed Sheeran, nebo za B Harry Styles, nebo za C Luis Capaldi? A správně je za A. David vystoupil ve Fanzone Eda Sheerana v Hradci Králové, což byla pro mladého muzikanta obrovská zkušenost. A není divu, že si ho lidé začali víc všímat. Hudební magazín Headliner ho letos dokonce zařadil mezi 50 největších nadějí české pop music. David pochází z Brna, píše si vlastní texty i hudbu a jeho písničky jsou plné silných melodií a emocí. Mezi jeho známé singly patří třeba Nevadí nebo aktuální Usínám. Vedle solového hraní vystupuje i s kapelou Amplified. A jestli vyrazíš na koncert známého písničkáře Michala Horáka, tak máš velkou šanci, že ho na jeho koncertním turné uvidíš i uslyšíš jako předskokana. David Málek, Usínám.
1: Třetí místo. Usínám.

Usínám, tak se jmenuje novinka z minule od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před

0: zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat. Během roku plní nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat samolepky a taky originální 3D medaile z bioplastu. A čekají je i speciální výzvy, třeba letní desatero. Do projektu se Sokolem do života se můžou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. Stačí se registrovat do 31. července. A už brzy se budete moc těšit na další projekt od Sokola, tentokrát pro děti od 8 let. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík.
1: Druhé místo.

0: Tak to byla novinka z minulé Sokolík Pepík od Báry Ladrové, která se stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. A kdo už po páté vítězí v hitparádě Rádia Junior, a to i ve 308. kole? Je to 13letá Kiara se singlem Sweet Girl. A já už vás všechny srdečně zvu na koncert Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu, který se uskuteční v neděli 31. května od 15.30 na hlavní stage na náměstí Míru. Pohádkové i trendy hity tam zaspívají hvězdy hitparády Rádia Junior Kiara a Adéla Křivánková. Přidáte se? Čeká vás i pěvecký a taneční workshop. Adéla vás rozespívá, naučí pěvecké triky, včetně feelingů a riffs and trans a základů K-popu. S Kiarou a jejími tanečnicemi si zas vyzkoušíte choreografie k jejím písním. Těšte se i na speciální hosty, skřítka Hayayu a herce Jana Cinu, který této legendární rozhlasové postavičce propůjčil svůj hlas. Koncertem Rádia Junior provede moderátorka Klára Nováková, tedy já, a děsně moc se na vás těším. S Kiarou na stage proboru třeba i to, že dabuje roli My v novém animáku Tajemství křišťálové planety, který má světovou premiéru právě teď na Zlín Film Festivalu. Promítá se 30. května v 10 hodin a taky 1. června na Den dětí v 8.15. No a teď už si užij Kiařinu hitovku Sweet Girl.
1: První místo.
2: Ty pod ní chybíš mi, říkám si, kdy přijdeš zás. Vidím jen tebe, tak pojď, už plyne čas. Den pod ní tu

0: Tak to byl vítězný single 307. kola hitparády Rádia Junior. Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! No a jestli jen trochu můžeš, tak doraž na koncert Rádia Junior na Zlín Film Festival v neděli 31. května na náměstí Míru. Od 15.30 tam se mnou vystoupí Kiara, Adéla Křivánková a Jan Cina. A určitě se zastav i v parku Komenského v koma modulu Českého rozhlasu Rádia Junior, kde budou i další moderátoři. Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Petr Komínek a Karel Klement. Tak za námi doražte. Kompletní celý program Rádia Junior na Zlín Film Festivalu najdeš na webovkách Rádia Junior. A kdo nemůže dorazit, tak poslouchejte naše vysílání v sobotu 30. května a v neděli 31. května od 10 do 12 ráno. A já už se na vás moc těším v pondělí na Den dětí od 17 do 20 hodin, protože budu taky živě vysílat ze Zlína, konkrétně ze zlínských filmových ateliérů. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku, které zpěvačky z hitparády Rádia Junior vystoupí během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května od 15.30 na Zlínském náměstí Míru. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Už vím, co se...
0: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

0: Druhý je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování a procent. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. No a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu radiojunior.cz/hitparáda. Tak se měj krásně, loučí se Klára Nováková a taky hudební dramaturg David Janečka.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda měla v hlavě spoustu otázek. Proč se najednou stala dospělou ženou? Kam je to ta tajemná škvíra v kostele dovedla? A vůbec největší záhada, která jí vrtala hlavou, jak to, že jí právě volala máma, kterou už roky neviděla? Jak já budu asi řídit auto, když jsem to v životě nedělala? Přemítala a pak zmáčkla klíče a auto naproti na ní zablikalo. Namířila si to k němu. Několik lidí se za ní otočilo a ona se na ně usmála. Jedna stará paní ji pozdravila a Matilda pozdrav opětovala. Tak co, Matildo, jak ti dupou králíci? Zeptala se stařenka a culila se. Vypadala, jako by měla na sobě divadelní kostým, široký klobouk a dlouhou sukni s krajkami. Matilda vykulila oči. Paní Žíňová, jak se máte? Ale jde to. Jediný, co mi vážně chybí, je Selma. To se ti, holka, přiznám. Zase se zaběhla, potvora? Zeptala se Matilda. Fredky nežijou věčně, víš? A co ty, děvče, dlouho jsem tě neviděla. A mně připadá, že jsme se viděli včera, usmála se Matilda potutelně. Máš pravdu, ten čas tak letí. Jak jste mě pozvala na to kakao a jak jsme si povídali? Ale kdy to jen bylo? No, jak jsem vám tenkrát našla Selmu a vy jste měla takovou radost, že jste málem přišla pozdě do divadla. Jak málem? Já tenkrát pozdě přišla? No jistě, málem mě vyhodili z divadla tenkrát. Víš, kdo se za mě tehdy postavil? To bys nevěřila. Ta, jak se jmenovala? Kilčíková, ta povídá. Helejte se, no a co? Žíňová je nejlepší kostýmérka, co znám. Jestli ji chcete vyhodit, tak já jdu taky. No, a to mě tenkrát zachránilo, to její no a co. Ostatně tenhle klobouk mám z toho představení na památku. Jak se jim jmenovalo? No ovšem, Šelmy, to byla báječná komedie. A kam letíš, dítě? Zeptala se paní Žíňová. Za mámou, před chvílí volala. A tak to tě nebudu zdržovat, holka zlatá, moc ji pozdravuj. Matilda se vydala k autu u protějšího chodníku. Otevřela dveře auta a nastoupila. Najednou jakoby věděla, co má dělat. Zapnula si pás, srovnala zrcátko, klíček strčila do zapalování, otočila jim, uvolnila ruční brzdu a vyjela. Samotnou jí to překvapilo. Míjela domy, u lesa zabočila doprava, minula cukrárnu, ta jí byla trochu povědomá, a pak kolem kostela. Cíl její cesty se blížil. Nahoře na kopci se vynořil malý domek a Matilda před ním zastavila. Dveře domku se otevřely a v nich se objevila máma. Matilda se usmála a vyskočila z auta. Běžela jí obejmout. Jen mě neporáž, smála se a Matilda z ní nemohla spustit oči. Ty děláš, jako bychom se neviděli roky. Vždyť taky jo, pípla Matilda a prohlížela si ji od hlavy k patě. Tak už pojď dovnitř, mám tam sušenky, čerstvě napečený, oříškový. Vešli do domu a Matilda úžasla. Zelená přecínka, na stěnách lampičky, zelený měkký koberec pod nohama. Tady už přece byla. Sem ji přece tenkrát dovedla ta tajemná škvíra. Pokračovala chodbou, která byla vytapetovaná žlutou květinovou tapetou. Lampičky na zdi vesele blikaly na cestu do obývacího pokoje, který vlastně sloužil i jako kuchyňka. Matilda se usmívala čím dál víc.
protože to tady znala. Vzhlédla ke stropu, jestli náhodou nesedí někdo na lustru. Třeba nějaká Fredka. Co to vaříš? Zajímala se. Ale fazolky. Dáš si, už budou hotový. Dám si, řekla Matilda a ještě se rychle natáhla po sušenkách na stolku. V kuchyňce na stěně viselo spoustu obrázků. Byly to perokresby a všechny zobrazovaly šelmy. Tahle je nová, upozornila máma, když si všimla, že si je její dcera prohlíží. Tahle? Zeptala se Matilda a ukázala na obrázek Fredky, která jakoby skákala ven z obrázku a za ocas jí držela holka s vykulenýma očima. Jo, o, přitakala máma a nakládala na talíř pořádnou porci fazolek pro sebe a na druhý pořádnou porci pro Matildu. Líbí se ti? Tak já ti ho dám. Tak jo. Matilda si sedla ke stolu a pustila se do jídla. Úžasný, nejlepší, mňamózní, chválila Matilda a máma se smála. Když dojedli, se sbírala talíře ze stolu. Tak, a teď si zahrajeme. Máma prošla do obýváku, odhrnula závěs za kanapem a zmizela za ním. Matilda se rozpačitě zarazila. Za malou chvíli se ozvalo piano. Beethoven. Matilda zavřela oči. Ponořila se do hudby a bylo jí blaze. Před očima jí poskakovaly barevné obrazy a na zádech měla husí kůži. To jsem hrála kdysi v Tokiu, to zbyla ještě malá holka. To byla světová šňůra a světový úspěch. Matildě se najednou udělalo hrozně moc smutno. Mami, a proč jsi s námi nebyla, když jsem byla malá? No, já... To už je dávno přece. Proč se na to teď ptáš? Já ani nevím, jen tak. Měla jsem koncerty a táta měl filmy. Chtěli jsme něco dokázat, víš? Byli jsme v New Yorku a já dostala nabídku na japonský turné. Táta nechtěl, ale já musela. Prsty mi lítaly po klaviatuře jak ještěrky. No a když jsem odjela... Táta tě popad a odstěhoval se z toho bytu, kde jsme spolu bydleli. Máma si sedla na gauč a v zápětí zase vstala. Tolikrát jsem se chtěla vrátit, ale nešlo to. Nějak to nešlo. Matilda koukala na lustr a na světelné záblesky, jak se prohánějí po stěně, a mlčela. Jsi moje holka, víš to? Řekla tiše máma a měla v očích slzy. Chvíli bylo ticho. Jsi moje máma, víš to? Vypravila ze sebe Matilda a taky se jí chtělo brečet. Pak se máma zvedla a otevřela prosklené dveře do zahrady. Pokoj v Turánu zalilo slunce. Matilda vyšla ven a dívala se na keře růží, na kterých vyrážely čerstvé lístky. Bylo teplo a krásně. Tady máš ten obrázek, volala máma a přicupitala za dcerou do zahrady. Matilda si od ní vzala igelitovou tašku s obrázkem a usmívala se. Za jedním keřem se něco myhlo. Matilda zbystřila. Za chvíli je tu táta, počkáš na něj? Táta? Vyhrkla překvapeně a naklonila se, aby viděla, co to tam za tím keřem je. No tohle, to je přece Selma. Fredka kníkla, mrskla ocasem a byla ta tam. Matilda se za ní rozběhla a tu uviděla, že Selma mizí ve škvíře pod schody. Tak to tedy ne, kamarádko, tentokrát mi tak lehce neunikneš. Nasoukala se za ní do škvíry, nohama napřed a najednou se octla v naprosté tmě. Pomalu se rozkoukávala. Kde je ta potvora? Tápala podél zdí a hledala alespoň paprsek světla. Několikrát zakopla a nakonec nahmatala dveře. Když zmáčkla kliku, zalilo jí světlo. Byla v maličké komůrce a kolem ní kyblíky, hadry, košťata a spousta čistících prostředků. V tom někdo otevřel dveře do komůrky a udělal na ní pšt. Byla to nějaká babička. Mše ještě neskončila. Zdálo se, že Matilda byla zpátky v kostele.
usadila se v předposlední lavici a poslouchala varhany, oči zavřené. Teprve když dohráli, vstala a uvědomila si, že pořád v ruce drží tu igelitovou tašku s obrázkem od mámy. A že už není dospělá ženská s červenými lodičkami, ale opět malá holka v teplém kabátu.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Byl jednou jeden dědeček a ten měl tři syny. Dva byli chytří a třetí, Jemelia, byl hlupáček. Oba bratři pracovali, ale Jemelia ležel celý den na peci a nechtěl o ničem vědět. Jednou bratři odjeli na trh a ženy bratří, řekli hlupáčkovi: dojdi, Jemelio, pro vodu. Ale on jim z pece odpověděl:
2: nechce se mi.
1: Dojdi, Jemelio, jinak ti bratři nepřinesou z trhu žádné dárky.
2: No, dobře.
1: Jemelia slezl z pece, obul se, oblékl se, vzal vědra a šel k říčce. Prosekal led, nabral do věder vodu, postavil je a dívá se do prosekané díry. V díře uviděl štiku. Sáhl do vody a chytil ji do ruky. To bude dobrá polívčička. Tom mu štika řekla lidským hlasem: Jemelio, pusť mě do vody, budu ti prospěšná. Ale Jemelia se zasmál: k čemu bys mě byla prospěšná? Ne, donesu tě domů a řeknu ženským, aby uvařili polévku. To bude polívčička. Štika prosila znovu:
2: Jemelio, pusť mě do vody, udělám ti všecko, co budeš chtít.
1: Dobře, nejdřív mi ale dokaž, že mě nesklameš, pak tě pustím. Štika se ho ptá:
2: Jemelio, řekni, co si přeješ.
1: Chci, aby vědra šla sama domů a aby se voda nevyšplíchala. Štika mu povídá: nezapomeň na má slova. Když budeš něco chtít, řekni jen: na moje přání, na štičí rozkázání. Jemelia povídá:
2: na moje přání, na štičí rozkázání, jděte vědra domů sama.
1: Jen to dořekl, vědra šla sama do kopce. Jemelia pustil štiku do díry a šel za vědry. Vědra jdou po vesnici, lidé se diví. Jemelia jde vzadu a usmívá se. Vědra vešla do chalupy, sama se postavila na lavici a Jemelia si vlezl zas na pec. Zakrátko zadlouho řekli mu ženské:
3: Jemelio, co pak zas ležíš? Jdi nám naštípat dříví.
2: Nechce se mi.
3: Nenaštípeš-li nám dříví, nepřivezou ti bratři z trhu žádné dárky.
1: Ale Jemeliovi se nechtělo z pece. Vzpomněl si na štíku a potichonku řekl: na moje přání, na štičí rozkázání, jdi, sekero, naštípej dříví, dříví, jdi samo do chalupy a vlez do pece.
3: Sekera pod lavicí vyskočila a hup na dvůr štípat dříví.
1: Dříví samo šlo do chalupy a vlezlo do pece. Zakrátko, zadlouho ženské opět volají:
3: Jemelio, už nemáme dříví, jeď do lesa a nakácej nám ho.
1: Ale on z pece volá:
2: a co vy? Nic?
3: Jak to?
2: My?
3: Co pak je to naše práce, jezdit do lesa na dříví?
2: Nechce se mi.
3: No, nebudeš mít dárky.
1: Nedalo se nic dělat. Jemelia slezl z pece, obul se, oblékl se, vzal provaz a sekeru, šel na dvůr a sedl si do saní.
3: Ženské, otevřte mi vrata.
1: Ženské mu povídají.
3: Hlupáku, sedl jsi do saní, ale koně si nezapřáhl. Nepotřebuju koně.
1: Ženské otevřeli vrata a Jemelia potichonku řekl. Na moje přání, na štičí rozkázání, jeďte saně do lesa.
3: Saně vyjeli ze vrat tak rychle, že by je ani koně nedohnali.
1: Ale do lesa se muselo jet přes město a tam Jemelia mnoho lidí porazil a přejel.
3: Lidé křičí, zadržte ho, chyťte ho, ale on pořád jen žene saně.
1: Přijede do lesa. Na moje přání, na štičí rozkázání, sekero, pokácej soušky a vy, dřívka, svažte se sama a složte se do saní.
3: Sekera začala kácet, sekat soušky. Dřívka se sama převázala provazem a uložila do saní.
1: Jemelia potom nařídil sekeře, aby mu usekla hůl, která by se dala stěží zvednout. Sedl si na saně a řekl, na moje přání, na štičí rozkázání, jeďte saně domů.
3: Saně tedy uháněli domů.
1: Jemelia projíždí opět městem, kde předtím porazil a přejel mnoho lidí. Ale tam už na něho čekali.
3: Zastavili Jemeliu, stáhli ze saní, nadávali mu a bili ho.
1: Jemelia vidí, že je zle. Povídá potichonku, na moje přání, na štičí rozkázání, holi prožením hřbety.
3: Hůl vyskočila a začala řádit. Lidé utekli.
1: Jemelia přijel domů a zalezl si zas na pec. Zakrátko zadlouho uslyšel o Jemeliových kouscích car. Poslal důstojníka, aby Jemeliu našel a přivedl ho do paláce. Důstojník přijel do vesnice, vešel do té chalupy, kde Jemelia bydlil a ptá se.
3: Ty jsi ten hlupák, Jemelia?
1: Jemelia z pece volá.
3: Co chceš? Rychle se oblec, povezu tě k carovi. Nechce se mi.
1: Důstojník se rozlobil a uhodil ho do tváře. Ale Jemelia potichonku povídá. Na moje přání, na štičí rozkázání, holi, spořádej mu hřbet.
3: Hůl vyskočila a zbila důstojníka tak, že se stěží postavil na nohy.
1: Car se podivil, že se jeho důstojník nemohl s Jemeliou vypořádat a poslal svého nejvyššího velmože.
3: Přivez mi do paláce toho hlupáka Jemeliu, jinak ti srazím hlavu.
1: Nejvyšší velmož nakoupil rozinek, sušených švestek, perníků a jel do vesnice. Vešel do chalupy a ptal se ženských, co má Jemelia rád.
3: Náš Jemelia má rád, když ho někdo vlídně poprosí.
1: Ale když mu slíbíš červený kaftan, udělá všechno, i když ho nebudeš prosit. Nejvyšší velmož dal Jemeliovi rozinky, sušené švestky, perníčky, a povídá.
3: Jemelio, Jemelio, proč pak ležíš pořád na peci? Pojedeme k carovi. O, je mi tu teplo.
1: Jemelio, Jemelio, U cara budeš dobře jíst a pít. Prosím tě, pojeďme.
2: Ale mně se nechce.
1: Jemeljo, Jemeljo, car ti dá červený kaftán, čepici a boty. Jemelja mlčí a přemýšlí.
2: No, dobře, jdi napřed, přijedu za tebou.
1: Velmož odjel, ale Jemelja si ještě poležel a potom povídá na rozkaz štiky a na moje přání peci pojeď se mnou k carovi.
2: V chalupě se všechno otřáslo. Střecha se nadzvedla, zeď se rozvalila a pec sama vyšla na ulici, na cestu a rovnou k carovi.
1: Car se dívá z okna a diví se,
2: jaký je to zázrak.
1: Nejvyšší velmož mu povídá,
2: to Jemel jak tobě jede na peci.
1: Car vyšel na zápraží.
3: Jemeljo, je na tebe mnoho stížností. Moc lidí si přijel.
2: Proč lezli pod saně?
1: V tom se podívala oknem na Jemelju carova dcera, Maria princezna. Jemelja ji uviděl v okénku a povídá potichonku, na moje přání, na štičí rozkázání, ať se carova dcera do mne zamiluje. A ještě řekl, jdi peci, jdi domů.
3: Pec se obrátila a šla domů. Vešla do chalupy a postavila se na své místo. Jemelja zas leží a hoví si.
1: Ale v carově paláci se strhl křik a pláč. Maria princezna teskní po Jemeljovi. Nemůže bez něho žít. Prosí otce, aby jí dal Jemelju za muže.
3: Car začal bědovat, rmoutit se a řekl zas nejvyššímu velmožovi. Jdi a přiveď mi Jemelju živého nebo mrtvého, jinak ti srazím hlavu.
1: Nejvyšší velmož nakoupil víno a různé zákusky. Jel do vesnice, vešel do chalupy a začal Jemelju hostit.
2: Jemelja se najedl, napil a opil, lehl si a usnul.
1: Ale velmož ho odnesl do vozu a odvezl rovnou k carovi.
3: Car nařídil přivalit velkou bečku se železnými obručemi.
1: Posadili do ní Jemelju a Mariu princeznu, bečku zasmolili a hodili do moře. Zakrátko zadlouho se Jemelja probudil.
2: Kolem tma a málo místa. Kde to jsem?
1: Někdo mu odpovídá.
2: Je mi smutno a úzko, Jemeljuško. Zasmolili nás do bečky a hodili do širého moře.
3: A kdo jsi?
2: Jsem Maria princezna.
1: Jemelja povídá. Na moje přání, na štičí rozkázání, bujné větry, vyhoďte bečku na suchý břeh, na žlutý písek. Bujné větry zaduly. Moře se vzedmulo a vlny vyhodili bečku na suchý břeh, na žlutý písek. Jemelja a Maria princezna z ní vylezli.
2: Jemeljuško, kde budeme bydlit? Postav nějakou chaloupku.
3: Nechce se mi.
1: Začala ho ještě víc prosit, A on řekl, na moje přání, na štičí rozkázání, postav se kamenný paláci se zlatou střechou. Jen to dořekl, objevil se kamenný palác se zlatou střechou. Kolem zelená zahrada, květy kvetou, ptáci zpívají. Maria princezna vešla s Jemeliou do paláce a sedli si k okénku. Jemeliuško, mohl by ses stát krasavcem? Jemelia dlouho nepřemýšlel. Na moje přání, na štíčí rozkázání, ať jsem statečným junákem, slíčným krasavcem. Jemelia se stal tak krásným, že to nelze ani v pohádce vypovědět, ani perem vypsat. V tu dobu jel car na lov a vidí na místě, kde dříve nebylo nic, palác.
3: Který smělec si bez dovolení postavil na mém pozemku palác?
1: Poslal posly, aby se zeptali, kdo to byl. Poslové přiběhli, postavili se pod okénko a ptali se. Jemelia jim odpověděl. Pozvěte cara ke mně na návštěvu, řeknu mu to sám. Car přijel k němu na návštěvu. Jemelia ho přivítal, uvedl do paláce, posadil za stůl a začali hodovat. Car jí, pije, vynadivit se nemůže. Kdo jsi, statečný junáku? Vzpomínáš si na hlupáka Jemeliu, jak přijel k tobě na peci a jak si rozkázal, aby ho zasmolili s tvou dcerou do bečky a hodili do moře? Já jsem ten Jemelia, budu-li chtít, zapálím a rozvalím celé tvé carství. Car se strašně polekal a začal prosit za odpuštění. Ožeň se s mou dcerou, Jemeliuško, vezmi si mé carství, jen mě nehub. Vystrojili hostinu pro všecky lidi. Jemelia se oženil s Mariou princeznou a vládl nad carstvím. A už je té pohádky konec? Kdo poslouchal, ten je moloděc.
0: Posloucháte pohádkové poklady.
4: Byl jednou jeden král a ten král byl přesvědčen, že mu není na světě rovno. Celý den se zhlížel ve svém zrcadle a každé ráno a večer se ho ptal. Zrcátko, pověs mi, je někde na zemi, je někde na světě krásnější král než já? Královu mladou ženu to vychloubání mrzelo. Když je slyšela poprvé, mlčela. Když je slyšela podruhé, neřekla nic. Když to ale slyšela potřetí a potom zas a znova, nakonec se neudržela a řekla: mlč, králi, přestaň s tím, nebo ti odpovím, že někde jistě je krásnější král než ty. Krásný král se rozlobil. Buď mi do 3 dnů řekneš, kdo je ten král krásnější než já, nebo ti dám srazit hlavu. Chudák královna viděla, že je zlé. S pláčem se zavřela do své komnaty a 2 dny z ní nevytáhla paty. 3. dne si vyšla na chvilku na balkon a tu slyší, jak na ní z ulice kdosi volá. Smiluj se, královno, nad chudou stařenou a daruj mi něco. Královna stáhla z prstu prsten a hodila ho stařence, která stála pod balkónem. Tady máš, stařenko, a jdi, Nech mě s mými starostmi na pokoji. A co tě trápí za starosti, zeptala se stařenka. Řekni, třeba ti pomohu. Jak bys mi pomohla, řekla královna. Leda bys věděla, kdo je krásnější než náš král. A to ty nevíš. Jak pak bych nevěděla, královno, pověděla stařenka. To je snadná věc. Krásnější než náš král je přece syn francouzského císaře, princ sedmi závojů. Jen se nic neboj a v poledne to králi řekni. Uvidíš, co bude. A pak stařenka poděkovala za prstýnek a šla. V poledne řekl král u oběda královně. Uplynuly 3 dny lhůty. Chci slyšet, kdo je ten král krásnější než já. Jestli mi to neřekneš, je s tebou konec. Kdo to je? Je to syn francouzského císaře, princ sedmi závojů, odpověděla královna, jak jí poradila stařenka. Jestli nevěříš, jeď se na něho podívat. Taky, že pojedu. Ale běda ti, jestli není tak krásný, jak říkáš, řekl král a začal se chystat na cestu. Za 3 dny krásný král i se svým průvodem vyrazil na cestu ke dvoru francouzského císaře. Když tam dorazil, poklonil se krásný král francouzskému císaři a řekl: Císaři, rád bych viděl vašeho syna. Francouzský císař odpověděl: Tak pojďte, ale tiše, princ právě usnul. A vedl krásného krále do princovy ložnice. Milý princ ležel na lůžku a spal, přikryt 7 závoji. Když císař zvedl první z těch závojů, rozlilo se ložnicí slabé světlo. Když zvedl 2. závoj, světlo zesílilo. Když císař sejmul 3. závoj, bylo světlo ještě silnější. Při 4. závoji naplnila princova krása svým jasem celou komnatu a po každém dalším závoji ten jas rostl jako plameny, do kterých se lije olej. Když císař zvedl 7. a poslední závoj a krásný král spatřil nejprve meč, potom žezlo a nakonec v celé kráse samého francouzského prince s korunou na hlavě, podlomily se mu nohy a klesl na zem jako bez ducha. Museli ho odnést a trvalo 3 dny, než se z toho vzpamatoval. Teprve pak se skormouceně chystal na cestu domů. Milému princi se smutného krále zželelo. Poprosil otce francouzského císaře. Císařský oče, mohl bych si s tím krásným králem promluvit, než odjede? Proč bys nemohl, odpověděl císař a poručil, aby krále přivedli k princi. Princ 7 závojů se s krásným králem srdečně rozloučil a před odchodem mu pověděl. Milý králi, pověz, proč jsi tak smutný? Krásný král pověděl. Milý princi, proč jsem smutný? Protože budu daleko od tebe a neuvidím tvoji krásu. Když je to tak, netrap se, řekl princ. Vezmi tady ty 3 zlaté koule a až mě budeš chtít uvidět, pust je do zlaté mísy s čerstvým čistým mlékem a já se před tebou objevím, jak mě vidíš teď. Krásný král vzal ty 3 zlaté koule a rozjel se domů. Doma se pozdravil se svou ženou a řekl. Měla jsi pravdu. Syn francouzského císaře je krásnější než já. Dělej si se mnou, co chceš. Stejně umřu žalem. A pověděl jí všechno, co viděl a slyšel, ukázal jí 3 zlaté koule, řekl jí, jakou mají kouzelnou moc, ale sám je vyzkoušet nechtěl. Trápilo ho, že není nejkrásnější na světě a soužilo ho to tak, že ještě týžden ulehl a do týdne zemřel. Královna muže oplakala, jak se sluší na věrnou ženu, ale čas letěl, dny, týdny, měsíce ubíhaly a milé vladařce bylo samotné čím dál smutněji. Neměla s kým pohovořit, neměla si komu postýskat, neměla se s kým potěšit. Jednoho večera, když tak sama bloudila z komnaty do komnaty, přišla i do síně, kde byly v křišťálové skřínce uloženy ty tři zlaté koule od prince sedmi závojů. Co kdybych zkusila, je-li ten francouzský princ opravdu tak krásný, řekla si mladá královna a bez meškání poručila komorné, aby jí přinesla zlatou mísu plnou čerstvého mléka. Pak se s tou mísou zavřela ve své komnatě a jakmile byla sama, spustila do mléka ty tři zlaté koule, které přivezl z Francie neboštík její muž. Sotva to udělala, čerstvé čisté mléko ve zlaté míse se zavlnilo, jako by začalo vřít, a v tom už se z něho vynořil nejprve meč, potom žezlo a nakonec sám princ sedmi závojů s korunou na hlavě. Královně se při pohledu na tu krásu div nepodlomily nohy. Potom se však přece jen vzpamatovala, úctivě prince pozdravila, dala se s ním do řeči a za chvíli už spolu mile rozmlouvali, jako by se znali od jak živa. Po hodině se princ rozloučil. Už je čas, abych šel, ale přijdu zas, až mě zavoláš. A ponořil se do čerstvého čistého mléka ve zlaté míse. Mléko se za ním zavřelo a stálo klidné, jako by tam princ sedmi závojů nikdy nebyl. Druhého večera si královna poručila přinést zlatou mísu s mlékem znovu. A zase se s ní zavřela ve své komnatě. Komorné to začalo vrtat hlavou. To není s dobrým. Co s ním mlékem dělá? A s kým to celý večer rozmlouvá? A běžela se poradit s bábou čarodějkou. Bába jí dala radu. Až si ti královna řekne znovu o čisté čerstvé mléko, přinesí ho v míse, ale nasyp do něho rozbité sklo a uvidíš, že s tím čarováním přestane. Komorné nebylo třeba radit dvakrát. Když si třetího večera královna řekla po třetí o mísu plnou čerstvého čistého mléka, nasypala jí do něho hrst rozbitého skla. Chudák královna nic netušila. Zavřela se se zlatou mísou ve své komnatě, ponořila do mléka zlaté koule a čekala. Mléko se zvlnilo, jako když začíná vřít, ale když se z něho vynořil meč, žezlo a nakonec sám princ sedmi závojů v celé své kráse, byl pokryt ranami a zalit krví. Podíval se smutně na královnu a řekl, ty jsi mě zradila a zahubila. A na to se otočil a pomalu se ztrácel v krvavém mléce. Ne, nezradila jsem tě, vykřikla královna, ale princ sedmi závojů byl už pryč. Na francouzském dvoře nastal mezitím veliký smutek. Jediný syn francouzského císaře z ničeho nic onemocněl. Celé tělo měl pokryto ranami a nikdo, žádný doktor si s tou nemocí nevěděl rady. Císař dal vyhlásit, že tomu, kdo prince vyléčí, dá všechno, co si bude přát, i kdyby chtěl půl jeho říše. Celé město bylo potaženo černým suknem, zvony vyzváněly jako o pohřbu od rána do večera, poslové se rozjížděli do všech stran světa, ale princ byl nemocný dál a jeho nemoc byla den ze dne horší. Nakonec se o ní doslechla i milá královna. Když slyšela, co nechtíc způsobila, rozhodla se, že půjde pro prince hledat pomoc. Snad mi někdo ve světě poradí, co by mu pomohlo, řekla si, a vydala se do světa. Aby ji však nikdo nepoznal, přestrojila se potají za ovčáka a s pastýřskou houní přes ramena a pastýřskou holí v ruce vyrazila. Putovala statečně celý den, putovala druhý, třetího dne k večeru dorazila do hlubokého lesa, kde nebylo živé duše. Nezbývá, než přespat pod stromem, řekla si královna a schoulila se do dutiny vysokého starého stromu. O půlnocí probudili hlasy. Chudák královna si vybrala strom, na kterém se slétali každou noc čarodějnice. Co pak je nového, sestřičky, zakrákala jedna z nich. Prince Dmi Závojvů je nemocen a nikdo neví, co mu je, zakrákala druhá. Jak by mohl vědět, když je to moje dílo, zakrákala třetí čarodějnice a řekla, co poradila komorné. To si dobře udělala, radovala se první čarodějnice. A co pak na to není žádný lék? Zeptala se druhá. Zaskřehotala třetí čarodějnice. Stačilo by natrhat nůši trávy, co roste pod tímhle stromem, rostloucí ji v moždíři a šťavou z ní pak prince natřít od hlavy až k patě. Ale nikdo to neví. Nikdo, zaskřehotala první čarodějnice. Nikdo, zaskřehotala druhá. Nikdo na světě, zaskřehotala třetí. A pak se zvedli a odletěli pryč. Královna víc nepotřebovala. Ráno za rozbřesku natrhala nůši čaromocné trávy, co rostla pod stromem, a vydala se k císařskému paláci. Když tam druhého dne došla, předstoupila směle před císaře a řekla. Veličenstvo, slyšel jsem, že je princ sedmi závojů nemocen a že mu žádný lék nepomáhá. Když dovolíte, zkusím ho vyléčit svými bylinkami. Uvidíte, že mu pomohou. Jen mi přineste moždíř a pak mě nechte s princem samotného. Francouzský císař se už chytal i stébla, jak byl zoufalý. Poručil, aby ovčákovi přinesli moždíř a pak ho nechali s princem samotného. A ovčák jeho naději nesklamal. Rostloukl své bylinky v moždíři, natřel šťávou z nich prince od hlavy až k patě a za chvíli byl syn francouzského císaře zdráv a ještě krásnější než předtím. Císař chtěl zázračného doktora zahrnout poklady, ale ovčák nic nepřijal. Tak si aspoň vezmi tento prstýnek na památku, řekl nakonec princ sedmi závojů a podal přestrojené královně prstýnek, který nosil na levé ruce. Ovčák prstýnek přijal, pěkně se s princem a starým císařem rozloučil a pak se s pastýřskou houní přes ramena a pastýřskou holí v ruce vydal na cestu domů. Cesta domů mu oběhla rychleji než cesta k nemocnému princi. Než se nadál, stál ovčák zase před královským palácem, než se královna nadála, byla opět ve své komnatě. A jen tam stanula, běžela si sama do královské stáje nadojit čerstvé čisté mléko, naplnila tím mlékem sama zlatou mísu a pak se s ní zavřela ve své komnatě a hodila do ní ty tři zlaté koule. Mléko v zlaté míse se zvlnilo, jako když začíná vřít, pak se z něho vynořil meč, po meči žezlo a nakonec sám princ sedmi závojů s korunou na hlavě. Byl ještě krásnější než dřív. Sotva však před sebou uviděl královnu, zajiskřily se jeho krásné oči hněvem. Ne, nechci tě už vidět, ty jsi mě zradila. A chtěl se znovu ponořit do mléka. Nezradila, vykřikla královna. Naopak, já jsem tě zachránila. A přehodila si přes ramena pastýřskou houni, vzala do ruky pastýřskou hůl a před milým princem stál znovu jeho zázračný lékař. Zde je prstýnek, který si mi dal, dodala královna. A pak princi pověděla, kdo způsobil jeho nemoc. Princ sedmi závojů rád uvěřil. A protože se mu milá královna od první chvíle líbila, řekl si jí o ruku a zanedlouho slavili slavnou svatbu. A co bylo s tou komornou a zlou bábou čarodějnicí? Ty vymrskali ze země a už o nich nikdy nikdo neslyšel. Za to o mladé královně a princi sedmi závojů o těch se povídá až dodnes. Žili si vám spolu šťastní a veselí, celý týden měli samou neděli, celý rok vám pořád jenom hodovali. Škoda, že nám taky něco nenechali.
5: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
5: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Poslechněte si další příběh ze seriálu Jak se bude jmenovat. Tentokrát o české světici svaté Ludmile. Julinka toho o ní moc neví. Snad jen to, že byla babičkou svatého Václava, kterého prý naučila spoustu zajímavých věcí. Nevěříte? Tak si poslechněte dnešní pohádku na dobrou noc, nazvanou Ludmila. A dozvíte se, jaké jméno Julinčina sestřička nakonec dostala.

0: Dobrý večer, děti. Byla noc, byla tma. Maminka celý večer přerovnávala věci v tašce do porodnice a občas si u toho tak zvláštně povzdechla. Už to vypadalo, že se snad ani nepůjde spát. Ale konečně všichni ulehli. Julinka rozsvítila baterku a začala horečně listovat knihou. Bylo to jasné. Sestřička tu bude co nevidět. Dneska už prostě musí objevit to správné jméno, nebo ho nestihne mamince říct. Ale kde začít? Nakonec strčila prst mezi stránky a tam knížku otevřela. Lu, něco, něco, něco, la. Snažila se přečíst jméno. Na obrázku byla starší paní v dlouhém rouchu s plachetkou přes hlavu a šátkem kolem krku. Všechno kolem ní bylo kamenné a... Prr, tady je ale zima, zatřásla se Julinka. A to přikládáme do krbu, co se do něj vejde, řekla laskavě paní z obrázku. Bez kožichu se ve středověku zkrátka neobejdeš, dodala a hned Julinku zabalila do chlupaté teplé kožešiny. Děkuju, drkotala zuby Julinka. Rádo se stalo. Já jsem Ludmila. Co tě k nám přivádí? Usmála se. Potřebuju vymyslet to nejlepší jméno pro svoji sestřičku. Chtěla bych, aby se jmenovala po někom děsně zajímavém a výjimečném. Mám tady knížku o slavných lidech. Už jsem četla o Elišce, o Haně, o Věře, Magdaléně, Boženě a Vítězslavě, ale pořád se nemůžu rozhodnout. Potřebovala bych přečíst další příběhy, vychrlila ze sebe Julinka. Aha. Pokyvovala hlavou Ludmila a v tu chvíli je přerušil jiný hlas. Patřil malému klukovi, co seděl opodál s knihou na klíně. Babičko, babičko, už to mám, volal ten kluk. De profundis clamavi ad te. Je to tak? Že je to tak? Výborně, Václave, pochválila ho Ludmila a otočila se k Julince. To je můj vnouček. Učím ho číst. Až vyroste, bude z něj kníže. A bude to první český kníže, který umí číst a psát latinsky. Cože? Vykulila oči Julinka. Tohle je kníže Václav? Svatý Václav? No, chytrý a učenlivý je, ale svatý, to nevím. Zasmála se Ludmila. Ale jo, učili jsme se o něm už ve školce, přesvědčovala ji Julinka. Stane se patronem české země a bude mít obrovskou sochu v Praze na Václavském náměstí. Ale to znamená, že vy jste svatá Ludmila.
1: Taky svatá, no nepovídej, řekla pobaveně Ludmila.
0: Jo, ano, taky svatá. Jste jeho babička a vychovala jste ho, ale víc o vás nevím, omlouvala se Julinka.
1: Nevadí, řekla Ludmila a s láskyplným pohledem upřeným na Václava dodala, cože bys to potřebovala? Ráda ti pomůžu.
0: Naučte mě taky číst, prosím. Ale ještě dneska musím dočíst svoji knížku, naléhala Julinka.
1: Mám tě naučit číst? Divila se Ludmila. Za jedinou noc?
0: Dokážete to? Ptala se úpěnlivě Julinka.
1: Jestli to dokážeš ty,
0: pokrčila rameny Ludmila a dali se do toho. A, B, C, D. Učili se písmenko po písmenku a hodina ubíhala za hodinou. Vysoké svíce jen matně prosvětlovaly tmu, chlad zalézal i pod huňatou kožešinu a Julince se chtělo spát. Teprve teď jí začalo docházet, co si umanula. Chodila už přece nějaký čas do školy a uměla zatím jen pár písmenek. Co jí to napadlo, že by se za jedinou noc naučila všechna ostatní? Oči se jí zavíraly a hlava těžkla. Ale vzpomněla si na sestřičku. Musí to vydržet. Odhodlaně pokračovala dál a najednou konečně uměla všechna písmenka. Začaly slabikovat. Ale od slabikování ke čtení byla ještě dlouhá cesta. Zase ubíhaly hodiny. Kolik jen jich tahle noc měla? Malý Václav dávno spal schoulený v kožešinách a Julinka začala upadat do beznaděje. Tohle asi nedokáže. Ach jo. Jen zkusmo otevřela svou knihu, nalistovala první příběh a zjistila, že čte. Opravdu. Četla větu za větou, stránku za stránkou, příběh za příběhem. Milena, Alena, Johana, Milada, Eva, Olga, Barbora. Obzor začal zlátnout, Julinka dolistovala na poslední stranu a jména jí vířila hlavou v divoké změti. Tak co, dočteno? Vybrala si? Vyptávala se Ludmila.
1: Dočteno, ale nevybrala, povzdechla si Julinka. Těch jmen je tolik a každé je jinak zajímavé. Nedokážu vybrat jedno. Bylo to všecko úplně zbytečné, uzavřela sklesle.
0: Zbytečné? Opravdu? Všechny ty věci, co si zažila za poslední týden, nestály za nic? Namítla Ludmila.
1: To ne, to všechno bylo bezva, ale bylo to k ničemu, zlobila se Julinka.
0: Vážně? To ses nic nenaučila? Nedala pokoj Ludmila.
1: Jenomže já se přece neměla nic naučit, já měla vybrat jméno.
0: A možná právě naopak. Někdy sice nedosáhneme svého cíle, ale dostaneme mnohem víc.
1: Jméno zvládnou vybrat rodiče, Julinko, mávla rukou Ludmila.
0: Ale kdo by sestřičce všechny ty výjimečné příběhy vyprávěl, kdybys je ty nepoznala? Julinka přemýšlela. Že by to bylo tak?
1: No jo, ale myslíte, že to stačí, aby nebyla obyčejná?
0: Ujišťovala se. Ne, ale tvoje sestřička má velké štěstí. Má totiž sestru, se kterou se rozhodně nebude nudit. Možná ji kromě těch příběhů naučí taky snít a vrhat se střemhlav do všemožných dobrodružství. A teď už utíkej za ní. Zakončila řeč Ludmila.
1: Cože? Už je na světě? Ale já... Ještě... Četla jsem o vás. Taky jste toho hodně dokázala. To vás neštve, že si o vás pamatuju jen to, že jste něčí babička?
0: Vůbec ne. Být babičkou je totiž také hodně výjimečné, řekl hlas vedle Julinky. Zima polevila. Někdo ji hladil po vlasech a držel za ruku. Otevřela oči. Na posteli vedle ní seděla její babička.
1: Babi, ty jsi tady?
0: Už nějakou chvíli u tebe sedím. Měla jsi asi zlý sen.
1: Zlý? Ani ne. Ale kde je maminka?
0: Jeli s tatínkem do porodnice. Tak jsem vás přijela pohlídat, odpověděla babička.
1: Už se narodila, viď? Zeptala se Julinka nedočkavě.
0: Ano. Usmála se babička a ukázala Julince na telefonu zprávu s fotografií.
1: Otýlie, podivila se Julinka.
0: Jak to víš, podivila se babička.
1: Přečetla jsem si to. Já totiž umím číst, vykřikla radostí Julinka. To budou ve škole koukat.
0: A hned se zase podívala na obrázek své malé sestřičky.
1: Otylka. Pane jo, žádnou Otylku neznám, ani jsem o ní nečetla. Jaká asi jenom bude?
0: A že bylo ještě hodně brzy, zavřela oči a po týdnu konečně spala klidným spánkem, skoro beze snů. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Sedmikráska, tak se jmenuje pohádka o sedmikrásném potoce a studánkových vílách. Scénář Marie Kubátová, režie se v roce 1989 ujala Maria Křepelková. Účinkují Petr Štěpánek, Blanka Bohdanová, Liuba Krbová a další.

0: Sem měsíc, šafář v krajině snů.
1: Jsem sluníčková babička. Jo, ta osoba, které sluníčko boží, ze stárlé vděda vševěda, skládá po denní pouti oblohou do klína svou těžkou hlavu. Je to práce, než mu z těch zlatých vlasů vyčešu, co prachu a popela se tam usadilo z hemžení na dolejším světě. Ten prach a popel je ze spopelněných lidských snů a lítá k nám od tebe, měsíčku. Daremně šafářuješ v krajině snů?
0: Má krajina snů je moře bezbřehé jako noční obloha, co tam tudy pluje lodí a kocábek.
1: Ale kam doplujou? Sotva kohout od kokrá lidem ráno, drcnou o tvrdou zem jako kocábka o skálu a hybají vstávat a do práce.
0: Práce, pot a slzy, to je sklizeň na dolejší louce. A ty se k takovému hospodářství hlásíš jako šafářka, sluníčková babičko?
1: To se tedy hlásím. A právě proto ti laju a spílám, měsíci. Sotva ráno vypustím sluníčko na denní pouť, přioděju se zástěrou šafářky a vykročím dohlížet, čemu to svítí můj zlatohlávek, co z toho vzejde na dolejší louce. Jako kmotřička sudička stávám u kolébek a jako kmotra s kosou chodím sklízet. Co je mezi tím v životě lidí, tomu šafářuju. Láskou matek a babek plejtvám a sem tam blepím i pohlavek, aby byl na světě pořádek. Ale těžko šafářovat tam, kde ty mateš lidem hlavy.
0: Má krajina snů je lepší půlka člověčího bytí.
1: Lepší půlka? Přikryješ noční tmou špatnosti a mámivým světlem vyčaruješ schatrčí zámky se zlatou střechou.
0: A co dá lidem tvůj bílý den?
1: Můj zlatohlávek svítí lidem na cesty, aby viděli, kudy šlapou. Ukazuje svět, jaký je.
0: Měsíční svit jim půjčuje svět, jaký si přejí.
1: Nejsem nepřející měsíci. Jenže sen se nalepí jako pavučina a lidi ho pak sebou vlečou přes práh krajiny snů do bílého dne.
0: Se zavřenými víčky proplouvají spáči mezi mořskými sasankami a hvězdicemi a slyší zpěvy sirén.
1: A z toho je pak palice těžká, když se má vstávat a namísto čaroveslic vzít do rukou hrábě. Ale to ti povídám, měsíci, natáhnu špagát mezi svým a tvým hospodářstvím a kobrtne o něj každá noha. No jen si poslechni, co se mi nachytalo do hřebene ze sluníčkových vlasů na dvoře jednoho pantáty, který chce ženit syna.
2: Zkrátka, oženíš se.
3: Neožením.
2: Povídám.
0: Měla bys nakoupit 1000 hřebenů, sluníčková babičko. Od věků do věků, co šafářuju krajině snů a tužeb, má 1000 pantátů své sny a 1000 jejich dědiců má sny načisto onačejší.
1: Nevymlouvej se, měsíci. A raději koukni, jakou zcuchanou koudel jsem vyčesala. Copak tohle je sklizeň jarního dne? Je tohle kalý jaro.
0: Co je to kalý jaro, sluníčková babičko?
1: Jaro, co jaro, chystají šafáři obilí k setí. Šafářky nasazujou podkvočny vejce a děvečky zametají dvůr, aby mělo sluníčko, když se vrací ze zimní pouti, pěkné pokoukání na dolejší svět. A co dělá děvečka na Zemanově dvoře? Opřela se o pometlo a poslouchá, jak se starý s mladým hádají.
0: Hádají se, protože starý cítí, že už péči o hospodářství neutáhne a mladému na svobodě pranic neschází.
1: Jabloně kvetou jak svatební kytice. Ale je to tvoje vina, měsíci. Kdo ví, co jsi nasadil za nocí semínek snů mladému do hlavy, že si nemůže vybrat mezi nevěstami.
4: Ženský, pojďte si poslechnout, už se zase hádají.
5: Takovejch nevěst okolo. Pany jako malovaný, peřiny peřím nadějvaný. Truhlice s vejbavou těžký k neuzdvižení.
6: Kdo ví, co zmátlo mladýmu hlavu?
7: Peřiny peřím nadějvaný, truhlice k neuzdvižení.
1: Tak takhle to vypadá, když se do toho zapleteš ty, měsíci. Tetky z panského pole poodhrnuli šátky s uší, jen aby líp slyšeli. A husopaska pustila prut z rukou. Mordione, ale já to schromáždění rozeženu. Hej, tetky, nemáte nic na práci? Husopasko, kde máš husí hejno?
0: Zdá se, že tě neslyší.
1: Děvka stojí jak dřevěná. Povídám. Hej, Káčo Kulichova, husy nemáš doma?
0: Což pak je komu do husí, když jde o to, jaká bude nová hospodyně? Jakou panu potkal mladý Zeman v krajině snů?

0: Zkrátka, než dozraje úroda na poli, odsetí ke sklizni, rozhodneš se synu, kterou z nevěst vyzveš o posvícenské muzice k tanci, kterou přede všemi provedeš v kole.
1: Budiš tedy po vašem otče, ale jako dědic vašich sedmi dvorů si vyberu nevěstu podle svého gusta.
2: Že si vybere podle gusta?
3: Mladej se vykrucuje.
2: Bodeť by ne, copak mu na svobodě něco schází?
4: Vybere si.
1: Nech tedy o letošním posvícení vyhrává muzika po 7 dní na všech 7 dvorech.
2: Je to furiant.
1: Na prvním dvorci si vyberu tu, která bude nejvejš vyskakovat, až spolu zatancujeme skočnou.
2: Jakouže to chce? Skákavou?
3: Taková je dobrá leda o Filipo Jakubský noci. Skákat přes ohýnek?
2: Skákavá zemanka? Kdo to nějakživ slyšel?
4: Chce skákavou.
1: Na druhém dvorci si vyberu tanečnici, která ukáže, jak se umí točit. Suknice i spodnice roztočíme při rejdováku v bílou pěnu, jak na vodním víru.
2: Prej, aby se uměla točit.
4: Aby se uměla točit.
1: A třetí den na třetím dvoře nech záříme tanečnici na hlavě zlatoklasý věnec. A porty ať se míhají v kole, jak sluneční paprsky.
0: Prostopášníku, sluníčko boží, do toho nepleť.
1: Tak tedy měsíček. Uděláme veselici 3 měsíci. A vyberu si tanečnici lehkonohou, že se jí při dupáku neohne pod střevícem stéblo slámy.
0: Lehkonohý krok? Tomu bych rozuměl. Líp se seče tráva, když stojí stébla jak vojáci, než louka zvochlovaná, kterou potloukli kroupy.
1: A na čtvrtém dvorci chci provést panu při špacírce. Nejdřív zvolna, jak špacírujou kavalíři, a pak čtverácky při polce, ať vidím, jak se umí má tanečnice smát.
2: Chce veselou?
3: Pámu, potěš starýho pantátu. No ať si mladý radši hledá nevěstu někde u cirkusu.
2: Svatá pravda. Zemanka si musí umět přísným okem poručit. Jinak s chasou neobstojí.
0: Chci ti rozumět, synku, abychom se spolu domluvili po dobrém. Lepší čtveráčivá ženská než bublavá. Ale kde jsi nechal ostatní ctnosti potřebné pro matku a hospodyni? Pracovitost, skromnost, trpělivost. Což pak ty se dají poznat na bále?
2: Kdo ví, co si mladej navymýšlí na 5., 6. a 7. dvorci?
3: A která pak vydrží tancovat po 7 dní? Od neděle do neděle.
2: Nevěsty to porazí, pantáty urazí a náš hospodář se nevěsty nedočká. Ač by jeho oči rády viděli, vnoučata.
4: Skákavou, lehkonohou, veselou.
5: A dost. Povídám, tetky, nemáte nic na práci?
6: Kdepak, neslyší tě, sluníčková babičko.
5: A co ty, Káčo Kulichova? Koukni, husy máš v ječmeně. Káčo, vyženě.
7: Teď se lekla.
5: Lekla a kobrtla. Zakoukaná, kdo ví kam.
6: Kobrtla o tvůj nastražený špagát, sluníčková babičko, a propadla se do mé krajiny snů.
5: Že já nenatáhla mezi tvou a mou krajinou šafářskou zástěru jako plachtu. Což pak se sluší děvečkám pobejvat v krajině snů?
8: Hejha, husičky, hejha. Proč jste se mi rozutekli? Ani jsem si nemohla vyposlechnout, jak krásnou nevěstu hledá náš mladý pán.
9: O nic si nepřišla, pasačko.
8: Ty mluvíš, kejhalko? Což pak mají husy řeči jako my lidé?
9: Každý nerozumí, ale ty ano. Dala jsi mi jméno jako u lidí. Řekla jsi mi kejhalko. Káčo Kulichova.
8: Kdo pak ví, či já jsem? Říkají mi postavení, kde sloužila moje maminka, než umřela. A obec mi určila u Kulichů slamník v chlévě na přespání.
9: Rozumím. Pohní z děti říkají Kulichova a Káča z dopalu.
8: Káčo sem, Káčo tam. Někdy i sakramentská Káčo. Nikdo mi neřekne Kačenko. Tetky mě nenechali ani doposlechnout, co se povídalo o nevěstinské kráse. Prý, kde máš husy, sakramentská Káčo?
9: Co vědí lidé o kráse? My husy jsme krásné. Však nám lidé naše krásné peří závidějí. Oškubou nás o ně a nadívají si s ním své peřiny, aby měli měkké pospání a libé sny. Když se mi má housátka studí pod křídla, štěbetám jim pohádku o bílém peří.
8: Mně nikdy nikdo nevyprávěl pohádky.
9: Mladému Zemanovi asi taky ne. dává na buben o kráse nevěsty samé nesmysly. To jen my husi víme, odkud se vzala krása našeho bílého peří.
8: A odkud se vzala?
9: Přece ze sedmi krásné vody.
8: Dá se pro ní někam dojít se čbánkem?
9: Sedmi krásná voda přitékala do našeho rybníka ze sedmi studánek. Sedmero studánek, sedmero pramínků. Ze sedmera pramínků byl spleten potok jako copánek.
8: A kam se poděl? Proč k nám už voda krásy neteče?
9: Studánky jsou zanešeny spadaným listím a kdo ví, jakou neplechou. Je potřeba vyčistit každou studánku a zaklepat na lasturu na dně, aby se probudila studánková víla. Víla odemkne pramínek a voda zas poteče, jak tékávala. Pojďte, má housátka pod křídla. Budu vám štěbetat pohádku o studánkové víle a bílém husím peří.
8: Já si tu u husí posady udělám pelíšek a budu taky poslouchat.
9: Čemu ti bude naše pohádka, když nemáš peří?
8: Chtěla bych se taky vykoupat v sedmi krásné vodě. Kdybych si v ní vyprala sukni, byla by bílá jako husí peří a mohla bych v ní k muzice. Nikdo by se mi neposmíval, že jsem ušmudlaná káča. Kejhalko, já bych se k těm sedmi studánkám vypravila, jenže nevím, kudy k ním vede cesta.
9: Musela bys jít lukami. Ale tu cestu my husi domácí neznáme. Známe to jen ze dvora k rybníku, kudy nás pasačky ženou prutem. A teď už spí, káčo Kulichova. A nebuď má housátka, když jim vyprávím.
8: Když já bych tolik chtěla.
5: Vidíš měsíci, co jsi natropil? Husoposka poslouchá pohádku o krásném bílém peří.
0: Vždyť je to jen husí uspávanka.
5: Jenže u lidí je tomu naopak. Pohádky je neskolébají ke spánku, spíš je probudí k touze po něčem krásném, co vede ke štěstí. Vidíš tu káču zatrachtilou? Už vyklouzla z chlívka a míří i s proutkem na husy pryč ze dvora ven dolu.
6: Louka je prostřena pro všechny, kdo se vydají na cesty světem pod oblohou. Těm svítím na cestu. Neboj se o tu děvečku, nepůjde tmou.
5: Lháři podvodníku, sám si jako pouhý kus skály. Světlo si půjčuješ od mého zlatohlávka, mám již poutníky tím, zač si dlužen. A neplatíš.
6: Půjčeným světlem jim půjčují krásná zdání a dávám jim, co nedal bílý den. Neboj se o tu děvečku, nebude tak sama, jako byla sama mezi lidmi. Má krajina je plná hlasu. Princ rozmlouvá s koněm stříbrnohřívkem a zlatá rybka má pro rybáře hlas.
5: Koho pak může potkat pasačka uprostřed luk?
6: To jen člověčí pejcha nevidí luční živáčky.
5: Vidíš ji? Sama samotinka vyšlapuje si s prutem proti vodě pod vrbičkami.
6: Mezi poměnkami jako poutníček, který vykročil za štěstím. Ale má krajina snů je spravedlivá, sluníčková babičko. A proto půjčím té osamělé poutnici, co jí nedal bílý den. Půjčím jí

0: Hej, stůj! Kam pak s tím prutem Káčo Kulichova, pasačko panských husí?
1: Vida, i tady v Lukách vědí, že jsem jen Káča Kulichova. Na husopasku si trofne i takový pidi mužík.
0: Nejsem pidi mužík. To bys mohla poznat, kdo jsem, když jsem ti chytil nohu do lasa. Kdo nosí laso jako výzbroj?
1: Nevím.
0: Jsem kovboj stáda lučních koníků a ptám se, kam se ubíráš naší pastvinou?
1: Chceš mě vyhánět?
0: Zdravím tě. Jako pastýř pasačku.
1: Jestli je tohle pastvina tvých lučních koníků, kovbojíčku, pak mi poradíš cestu.
0: A kam?
1: Hledám studánku s krásnou vodou. Vyčistím ji. Najdu na dně lasturu a probudím studánkovou vílu. Ta odemkne pramínek a naplní studánku sedmi krásnou vodou. Až se v ní vykoupu, smiju pasačku Káču Kulichovu a bude ze mě krasavice.
0: Pokoupili v sedm krásné vodě, ti jistě narostou dlouhé skákavé nohy, jako mají mé luční kobylky. Není nic krásnějšího než skákavé nohy?
1: Skákavé nohy by se mi hodily. Náš mladý Zeman chce o posvícenské neděli se svou nevěstou tancovat s kočnou.
0: Skákavé nohy pro jednu posvícenskou neděli? Mé luční kobylky potřebují skákavé nohy pro živobytí ve vysoké trávě.
1: Ale kovbojíčku, my lidé nejsme kobylky.
0: Stejně byste si zasloužili lepší nohy než ty, které se nemohou odlepit od země, aby si poskočili, vyčistili studánku.
1: Já umím uklízet. Tetky mě vypohlavkovaly k pořádku.
0: Tak dobrá, ukážu ti cestu ke studánce se skákavou vodou. Vyčistíš ji od listí, které tam napadalo, od rmutu a špíny.
1: Vyčistím tak poctivě, jako jsem zvyklá drhnout kastroly a hrnce.
0: Beru tě za slovo, Káčo Kulichova. Nuž tedy, drž se cesty mých koníků. Vyjo!

0: sám.
1: Takového hálekání na lesy. To přece musí studánková víla slyšet. Zpívej, kovbojku, zpívej.
0: Písničkou poprosím o skákavou vodu pro tebe, Káčo, i pro svoje luční kobylky.

0: stáda, vodo bystrá mladá, skákavá a bílá, jak veselá bíla, jako vodopád.
1: Vyskočil bramínek, zpívej dál.

0: mé ruční kobylky, napijte se. A ty, Káčo Kulichova, z čerstva se taky opláchni. Přistrč své nohy pod vodopádek. Jemine, Káčo, ty jsi zkrásněla. Narostly ti štíhlé nohy do skákavé krásy jako luční kobylce.
1: Jsem krásná jako husa s čapýma nohama. Kovboje, ty jsi tomu dal. Jak si písničku natahoval a já při ní koupala nohy, rostly mi a rostly. Což pak můžu s takhle dlouhýma nohama k muzice?
0: Věru, jsem nečekal, že tě dlouhé nohy nepotěší.
1: Mám skákat za husím hejnem jako luční koník? A co u muziky? Hop sem, hop tam, z rohu do rohu, přeskakovat stoly a lavice, porážet sklenice? Ne, ne, jdi pryč, kovboji.
0: Pryč? A proč? To lidé dělají, opustit druhého, když je smutný. Ty pasačka a já pastýř jsme jednoho řemesla. Nemohu tě nechat smutnit. A taky by to bylo proti zákonům pohádkového království. Tam se dluhy platí. Vyčistila z pro mé luční kobylky studánku se skákavou vodou, kobylky se napojily a já ti dluh splatím. Hej, mý luční koníci, dovezeme skákavou krasavici k další studánce. Kam pak to bude, Káčo?
1: Náš mladý Zeman chtěl tanečnici lehkonohou.
0: Tak tedy k lehkonohé vodě. Vio! Káčos!

0: Smekám sombrero a dávám pozdravení, paní Váško.
1: Variklite se od mé studánky, cizinci.
0: Jaká pak vaše studánka, paní domácí? Nemáte v ní vodu?
1: Ale mám tam děti. Mé vodní larvičky tam spinkají v bahínku jako v peřince. Volám ze stébla rákosu vzhůru o pomoc k nebi. Dej, dobré nebe, trošku deště, ať mé larvičky přečkají v mokrém pelíšku, než se 12krát převléknou z košilky do košilky. Až se převléknou po 13., vzlétnou k lovu i k tanci.
0: Čekáš na déšť, vodní Váško, a kdo ví, kdy mraky přiletí? Spíš by to chtělo mokrotu z dola.
1: Studánka je zanesena loňským listím a studánková víla spí vlastuře k neprobuzení.
0: Vedu pomocnici. Má člověčí ruce a ty studánku vyčistí.
1: Pryč od pelíšku mých dětí, lidská ruko.
0: Není nám cizí. Podívej, nohy má skákavé jak luční koníci. Jenže se bojí, jak by dopadla se skákavýma nohama v člověčím houfu.
2: U muziky při dupáku. Náš mladý Zeman chce se svou nevěstou tancovat dupák.
1: Lidé jsou divné plemeno. Ale poslyš, dlouhonohá krasavice. Dokážeš-li opravdu vyčistit studánku? Popros vílu o vodičku lehkonohou, třpitivou, o pramínek třepotavý jako křídlo Vášky.
2: Vyčistím.
0: A já probudím vílu. Hej, studánková vílo, probuď se a vstávej. Kapičky skákavé vodičky, tancujte dupák.
1: Opovaž se zpívat nějaký dupák. Spinkají tu má Vášková miminka. Až jim narostou v kolíbce křídla, budou z nich lehkonohé tanečnice. Zpívej cupidupy, něžně a lehonce, jako bys cinkal.

0: stolík, cupi, cupi, cup, kapičky, poskočte si. Káčo Kulichová, nastav své skákavé nohy kapičkám, které tancují, jako by skákali z kamínku na kamínek. Voda se vrací do studánky. O, Káčo Kulichová, krasavice dlouhonohá a lehkonohá. Věru, kdybych nebyl tak maličký, nabídl bych ti srdce i louku. Stéblo se neohne, kudy tančíš. Věru, škoda tě pro člověčí bály. Káčo, ty pláčeš?
1: Jo, brečím, protože na bál stejně nemůžu. Nemám krajkovou sukni a tanečnice musí jít k muzice nastrojená. Kovbojičku, doveď mě ke třetí studánce s vířivou vodou. Potřebuju sukničku jako z vodních pěn, aby se mi roztočila při rejdováku.
0: Je po zákonu spravedlivé pohádky, že se služba splácí službou, ale já cestu neznám.
1: Váško, ty létáš vysoko, snad o ní něco víš.
2: Vyčistila si studánku s lehkonohou vodou a mé larvičky se v ní dočkají křídel. Kovboj, doveď svou dlouhonohou a lehkonohou krásku ke studánce vírníků. Věru, není lepších tanečníků pro rejdovák, nežli vírníkovic.
0: Neopustím tě, Káčo Kulichová, uprostřed putování. Luční koníci, vyjo? Káčo, skákej s námi. Čehý, hot, hot pod vrbičkami a u Olšin, prr.

0: pane domácí, jsme tady dobře u vody vírníků?
1: Já jsem vírník, ale jestli hledáš cizinče vodu, obrať se jinam. Žijeme z poslední mokroty a dlouho nohým nedáváme.
0: Taky bych se neobrátil na krátko nohé, kdyby mě nevázal slib pomoci tomu, kdo pomohl mně. Káčo Kulichova, představují ti brouky vírníky.
2: Je, ti jsou oškliví. Takové pecky s krátkýma nohama přece nemohou bydlet ve studánce s vodou krásy.
1: Jaké pak pecky? Jsme člunky a nožkama pádlujeme šup sem, šup tam, kde je co k snědku. O, vodní hladina, to je naše spižírna, je taneční sál. Tady bývala. Už není. Studánková víla spí k neprobuzení.
0: Přivedl jsem vám pomoc, brouku vírníku, Káču Kulichovu, poutnici za krásnou vodou.
1: Je mi ne. Ta je šaredně dlouhonohá.
0: A dlouhoruká. Její dlouhé člověčí ruce vyčistí studánku.
1: Člověčí ruce? Byly nám, živáčkům v zeleni, člověčí ruce kdy k něčemu dobrému? Jen hrabou a hrabou.
0: Vyhrabou listí a rmut ze studánky. Tady ty ruce pomohou. Káčo Kulichová, dej se do práce a já zaspívám písničku, jaká se bude vírníkům líbit.

0: sukničky, kanýry, marnosti, hlouposti. Nevím, proč se rejduje u lidí. Ale my, brouci vírníci, jdeme na lov. Vody přibývá, tancujte, rejdovák, ať jsme tlustí.
1: Krasavice dlouhonohá, lehkonohá, jak si zkrásněla v sukince z vodních pěn. Podobáš se kopretině. Kdybych nebyl tak maličký a ty tak vysoká, věru, že bych ti nabídl usaď se v bělostné sukínce na naší louce.
0: Hlouposti, ještě by tě jeho kobylky spásly i s trávou. Kdybys nebyla tak šaredně dlouhonohá, pozval bych tě. Pojď s námi tancovat rejdovák a na lovici.
2: Nemůžu, musím ke čtvrté studánce.
0: Vandrovat ještě dál? Oh, lidé jsou nenasytní. Jsou to větší žrouti než my, vírníci. Co pak ti schází, když je studánka plná vody?
2: Potřebuju k sukince ještě jubku. A na tu jubku něco třpitivého.
0: Kdyby se řekla, potřebuju si nalovit něco do spižírny, nedivil bych se. Lidé jsou, koukněme, lační ne na jídlo, ale na parádu. Ale počkej, krasavice. I my máme mezi broučími rody marnivce. Pomohla svírníkům otevřít studánku. Poradím ti cestu kudy krákosničkovi. Najdete parádníka snadno. Špasíruje si po zblochanu nebo na ostřici a čeká, až se probudí studánková víla, aby se mohl zhlížet ve studánce jako v zrcadle. Tuze rád si prohlíží svůj zlatozelený fráček s červenými portami.
2: Zlatozelený fráček s portami? Ten by se mi hodil. Všecky děvečky ze dvora by koukaly, až by si mě náš mladý Zeman prováděl v té parádě o špacírce.
1: Nemám mladého Zemana rád, i když jsem ho nikdy neviděl. Ale škoda tolikeré krásy pro jakého zemanského synka.
2: Nechci být věčně Káča Kulichova poslední mezi posledními. Sedmi krásný potok je copánek spletený ze sedmera krásných vod, sedmera studánek. A my jsme ještě neprošli všechny ty vody.
1: Mohla bys být královnou mezi lučními květinami, ale ty nechceš. A tak mi nezbývá, než budit s tebou další studánkovou vílu a skládat písničku špacírku pro brouky rákosníky. Kobylky, vyho!

0: říká Čokulichova. Čím se ti rotrá kostničku může odměnit za to, že jsi vyčistila naši studánku a proměnila ji v zrcadlo?
1: Už nechce nic. Čtverá krása jí stačí.
2: Ale studánek s vodou krásy je přece 7.
0: A co bys tedy chtěla?
2: Já nevím, jestli mi obyvatelé studánek a louky budou rozumět. Vyrostla jsem sama na cizím slamníku a neumím vyprávět dětem uspávanky. Pohádku o 7 krásné vodě špitala husí máma housátkům. A já nikdy neslyšela nic hezčího. Nevíte, broučci rákosníčci, která ze 7 studánek s krásnou vodou by mě naučila to maminkovské kouzlo? Vy ze všech broučků nejkrásnější. Nescháníte jen, co je kde k snědku. Zhlížíte se ve vodním zrcadle a hledáte tam i onačejší krásu.
0: My všichni se staráme o potomstvo. Dlouhonozí jako krátkonozí, skákaví jako létaví. I my, rákosníčci, vyhledáváme pod vodou lupeny, kde by se usadily naše larvy. Ale kolébky jako pro lidská mimina umějí plést jen vodomilové.
2: Poraďte, rákosníčci, kde najdu jejich studánku?
0: My, rákosníčci, se z brouky vodomily nepřátelům. Nedbají o krásu a straší v černých maskách jako piráti. Ale pomohla zprobudit naši studánku. A tak jsme ti zavázáni ukázat cestu k něžné vodě. To ona bublá u kolébavky vodomilovým larvičkám, až jsou ta pirátská mimina pěkně masožravá, jen by se to cpalo a cpalo. Hledejte tedy prales vodního bejlí. Tam, kde je hodně zeleno, rozvěšuje matka vodomilů kolébky pro své děti.
1: A jak já k tomu přijdu, abych budil pátou studánkovou vílu a skládal prosebnou písničku o něžnou vodu pro pirátská mimina? Ach jo, kobylky moje, vyjo do pralesa!

0: Hipia hej, hipia ho!
1: Kdo to tady huláká na lesy a budí mi děti?
0: Přivedl jsem ti pomoc, matko vodomilů. Káča Kulichova, poutnice za Něžnou vodou, vyčistí studánku, aby měli tví vodomilkové hodně vody. Já zaspívám a vzbudím studánkovou vílu.
1: Opovaž se tady hulákat. Sama zaspívám, protože jen já vím, co a jak zpívat, aby mý vodomilci, mé dětičky, larvičky rostly do správné krásy. Vy, co jste sem přišli přes pole, hrabejte a čistěte studánku.

0: Přeju ti, Matičko Vodomilu, aby tvé děti kolébala voda tak něžná, jako je tvé zpívání.
1: A já ti děkuji, že jsi vyčistila studánku. Chceš, abych pro tebe nalovila maso?
0: Kde pak? Raději mi poraď, kudy cesta k další studánce s krásnou vodou.
1: A jakou krásu ještě hledáš, poutnice? Neznám větší krásu, než je ta naše. Neznám krásnější vodu, než je ta, která kolébá mé děti. Jakou bys kde mohla najít ještě nádheru?
0: Sedmi krásný potok je spletený z vod sedmera studánek. Kudy mám jít k té další?
1: A která pak studánka by to mohla být? Ledata s rozumnou vodou. Kdo se té vody napije, ví si ve všem rady. Ano, to by mohla být voda potřebná, jakou uznávají matky všech rodů. Ale je to tuze daleko. Nikdo z živáčků tam ještě nedoplaval, nedolezl, nedoskákal. A proto máme všichni kusadla, tykadla a makadla, aby se každý prokousal životem, jak umí.
0: Jak daleko je to ke studánce s rozumnou vodou? Musím být zpátky doma k posvícenské muzice. Dřív, než si mladý Zeman vybere dokola jinou tanečnici.
1: Nejspíš bych se potřebovala napít té vody. Nevím, co je to posvícení. Vím jen, že je pozdě. Spadl mi do studánky list.
2: Vždyť je to jen zvadlý lístek?
1: Je to dopis. A ty to dobře víš, pastýře lučních koníků. Šafářka naší louky vskazuje, brouci zaleste pod kameny.
0: Vy máte taky přísnou šafářku.
1: Posílá nám vzkázání po spadlém lístečku, že louka i voda půjdou spát. Dává příkaz skřítkům, aby stáhli stromovou mízu do soudků pod zem a kytičkám, aby zalezli do cibulek. Bude zima.
0: Ale já musím dojít k moudré vodě.
1: Ty se, holka, raději koukej obrátit domů. Cesta k moudré vodě je daleká. Trvá celý život. Došla bys tam jako stařena.
0: Ne, to ne. Já musím přijít k posvícenské muzice jako krasavice.
2: Víš co? Doprovodím tě, má milá krasavice, dlouhnohá a lehkonohá. A zaspívám ti hypia hej, hypia ho.
1: Taky bys nejspíš potřeboval doušek moudré vody, kovboji. Máš hnát stádo domů a ne vyspěvovat nějaké krásce. Ostatně, už tě ani neslyší. Podzimní vítr k ní přivál jinou muziku.
0: Slyšíte? Už vyhrávají a v hospodě tancujou. Běžím domů. Domů!
3: Novida poslechla moje vzkázání. Káča Kulichova se vrací domů.
4: Vrací se, omytá paterou vodou krásy. V mé krajině snů zkrásněla.
3: Tak teď dokaž měsíci, mnoholi a na jak dlouho obstojí, co si přinesla z pouti pošetilců.
4: Mladý Zeman jí bere k tanci.
3: Vytáčí cizí panu?
5: Nějakou přespolní. Takových panen poctivých, vystrojených a z dobrých rodů sedí a mladej se točí kolem, kdo ví, odkud přišle.
3: Nikde jistota, co do hospodářství přinese. Stodoly potřebujou novou krytinu, panský dům střechu.
5: Hodilo by se přikoupit pole za nevěstinu věno.
3: Potěš pámu starýho Zemana. Mladej si vede tu krásku ke stolu.
0: Dobrý na večírní most, pane. Pán budej zdravý.
6: Děkuju, krasotinko. Potancovali jste si s mladým pěkné pokoukání. Jenže se sluší, aby mladý provedl i dcery sousedů. Synku, poděkuj za tanec a doveď tanečnici k její matce.
0: Nemám maminku.
6: Tedy k tetě nebo motře. Kopak tu má pana blízkého?
0: Jen tetky z panského pole. Těm ale radši na oči ne, hned by mi vycinkali. Ale nebojte se, husy mám v pořádku. A o peří taky nebude starost, když nám do rybníka teče voda krásy.
6: Voda krásy, co pak to pana povídá?
0: Povídám, že potok teče jak tékával. Ale je jen pěti krásný, protože k šesté a sedmé studánce jsem už nedoputovala. Zmeškala bych posvícenskou zábavu. A tohle mladý pán by si našel jinou.
6: Znáte někdo ze vsi tuto tanečnici? Odkud si ji přivedl, synu, či které větry ji sem přivály?
3: Mluvila o husím peří. Bať, vždyť je to husopaska Káča Kulichova. Líbě ji odpustit jemnost, pane. My ji hned nepoznali. Je jakási zjinačená.
0: Inu, omyla jsem se v těch studánkách. Opláchla se vodou skákavou, lehkonohou, třpitivou, vodou stříbropěnkou i vodičkou něžnou. K moudré vodě bylo však už moc daleko.
6: Je možné, že by náš vyschlý potok znovu nabil vody?
3: Však my se podíváme.
7: Lidičky, pojďte se na ten div podívat. Potok bublá, ožil a teče krypný.
3: Zas máme dobrou vodu.
6: Všechno se hrne ven, pomoz mi synku vstát, podívat se.
8: Jen zůstaňte, otče. Teď máme chvíli, abychom se domluvili. I ty zůstaň, krásná pano. Otče. Moje tanečnice má věno, jaké nemá žádná z dcer sousedních dvorů. Byť je to jen Káča Kulichova, nebo kdo ví čí. Zná kouzlo, jak vrátit život vyschlému potoku a není tak docela nemajetná. Má klíč k sedmi krásné vodě.
6: Začínám ti rozumět, synku. Voda je pro zemskou úrodu požehnání.
8: Nerozumíte tak docela, otče. Klíč k oněm studánkám je i klíčem k našemu bohatství, k naší proslulosti. Postavím na dobré vodě pivovar. Položím roury od oněch studánek přes luka až k pivovaru, aby ani kapička dobré vody nepřišla na zmar.
0: Chcete uvěznit vodu do trub jako husu v posadě na krmníku? To přece nejde, milost pane. Je to svobodná voda.
8: A co je to svoboda, holka? Pravda. Já si potancoval na svobodě, pokud jsem zobal pantátovi z dlaně. Ale teď... Když mám vzít sám opratě nad vším zbožím, neprodám svou svobodu lacino. Mám čáku koupit si za svobodu dobrou vodu a má pěkná tanečnice zná to čarokouzlo.
0: Ta voda si špitá slučinou, napájí kořínky olšin a vrbiček. A co živáčků v ní má byt?
8: Dobrá voda je majetek. Pivovar zaplatí střechy stodolám i krytinu na panský dům.
0: Povídám, že nemůžete uvěznit vodu, jemnost pane. Tuze se mi líbíte. Jste pěkný pán a já nemůžu dopustit, aby vám spílali vodní vášky i broučci rákosníci. A matka vodomilů je, ta by vás zatratila. Já pro ní nechci být ta lidská ruka, která je ničí. Nic takovýho. Já jen nechtěla být napořád Káča Kulichová. Poslední z děveček, kterou jste mladý ani starý pán neviděli, natož, abyste si zapamatovali, jak vypadá její tvář.
8: V tom tě rozumím, děvče. Ani já nechci být chasník z venkova, který zná jen vidle a hrábě. Za pivovarem potáhnou měšťané přátelé. Za dobrým mokem i pěknou žinkou. Věru se mi hodíš, děvče. Budeš mým hostům nalévat.
0: Ne, já nechci. Starý pan tatínku, vy už jste prošel kus života. Bradu i vlasy máte bílé. Třeba jste došel až k moudré vodě. Povězte mladému pánovi, že nechci, aby mu živáčci spílali.
6: Hej, děvče. Moudrost se pije po kapkách a i kdybych jí měl celý džbán, jeden džbán moudrosti nestačí na dvoje pokolení.
0: Mladému pánovi by stačil prozatím třeba hlt. Je taková studánka a já tam doskáču. Mám dlouhé nohy, rychle.
6: Je to předaleko. Ztratila bys mladost i krásu, než tam doputuješ.
8: Jen nechte, otče, ať tam běží. Otevře studánku, přinese moudrou vodu a tu potřebujeme, abychom s majetkem naložili moudře. Abychom neprohloupili, jakého salátka najít, kde levně a dobře nakoupit chmelovinu, kde koně k furberku pro rozvážení sudů, kolik zaplatit bednáři za dobře vysmolený sud a jak jednat se šenkýři. Jsou to cházka šidolidná.
0: Jdu pro hlt moudré vody, než mladý jemnost pán koupí ty trouby.
9: A zase vykročila putovat. Dělka prahloupá. Což pak jí tohle poznání nestačilo?
4: Krásné sny mají příchytky na lidskou duši. Ty člověk hned tak nesetřese.
9: Ale což pak to jde? Přeskakovat si mezi krajinami dne a noci. A už zase běží loukou, kde se klikatí ten zatrachtilej potok, kde bublá a zpívá pěť krásně o kdo ví o čem všem. Ale tentokrát poutnice nedojde. Slyšíš, měsíci?
4: Poslouchám tě, sluníčková babičko.
9: Nedojde. Protože ty dvě poslední studánky už nejsou v tvé krajině snů, ale jsou v dolejší louce. Tam šafářuju já. To by tak hrálo, aby si lidi posílali děvečku se žbánkem pro vodu moudrosti. Holenku, k téhle studánce se musí doklopejdat. Každej sám.
4: To já jsem milosrdnější. V mé krajině snů nebloudí sám. Potká tam přítele spíš, než v tvé krajině bílého dne.
10: Hej, Hippia, hej!

0: Komorco by tu nahoře spálil mráz. Můj zlatohlavý syn sluníčko boží odputuje brzy do onačejších krajů, aby i tam řál a svítil, a tady bude zima. Nemáš-li kam se schovat, vezmu tě do pytle a donesu tam, kde nic nestudí a nebolí. Budeš spát, Káčo Kulichova?
1: Ne, já nechci, nemůžu. Musím doputovat k 6. a 7. studánce, aby byl potok 7. krásný.
0: Rozumím. Paterá krása není úplná, když chybí pramínek moudrosti a pramínek smíření. Obě ty studánky spolu sousedí. Kdo doputuje k studánce moudrosti, bývá starý a unavený. Dám mu napít z poslední studánky doušek míru. Jsem kmotra laskavá, neboj se mě.
2: Šafářko, dopřejte jí, ať doputuje.
0: Co ty tady, kovboji?
2: Ustajil jsem stádo svých lučních kobylek na zimu a mohu poutnici doprovodit.
0: Bude ti zima, najdi si teplou maštál.
2: Ba ne, šafářko. Ona je pastýřka a já pastýř. Putovali jsme spolu a inu, i když je ona veliká a já maličký, nerad bych, aby má krásná panenka skákavá šla zimní pustinou sama.
0: Promluvil si jako vyslanec měsíce, kovboji lučních koníků. Jenže vidíš, Káčo Kulichova, že prožíváčky z krajiny bílého dne není poudě za 7 krásnou vodou nic náramného. Zářivé stuhy ti pohasly, sukínka z vodních pěn splihla.
2: Je pořád krásná.
0: Je smutná, zklamaná a unavená.
2: Já ji přece nesklamal.
0: Ty ne, kovboji. To mladý Zeman. Její sen se rozplynul.
1: Babička má pravdu. Dál už nedojdu, kovbojičku. Je mi zima.
0: Mám v podzemních komorách mísu na záděl nového života. Co spadne dolů, seberu do pytle, vysypu do mísy a do jara vykyne těsto k novému životu. Pojď se mnou, Káčo Kulichova.
2: Ale ty ji nemůžeš sebrat do pytle, jak spadlý list, protože...
0: Proč?
2: Protože ona je člověčího rodu.
0: Podle knihy života, která je i pro mou práci zákoníkem, není člověk víc než ostatní živáčci. Ze semene se život rodí, z požehnání slunce roste, zraje a uvadá. Když slunce odputovalo svítit jinam, je zima a to je čas spánku.
2: Můj patron měsíc nám dává pro čas spánku sen. Poprosím měsíc o sen o louce, jak k jaru ožívá a kvete. Měsíčku, ať se mi zdá, jak se má panenka vrátila do louky, kde pasu stádo koní.
3: Slyším tě, pastýři lučních koníků, a něco ti povím. Tam na rozhraní měsíční krajiny snů a krajiny bílého dne, tam, kde teče 5krásný potok, je ještě jedna studánka a v ní spí víla splněných přání. Zaklepu na ní.
2: Děkuji ti, měsíčku. Pošli mi tedy sen, jak se mi má kráska vrátila, ale pošli mi ji maličkou.
0: Ta studánka nepatří jenom tobě, měsíci. Patří i mé krajině bílého dne. A proto také já splním těm dvěma poutníkům jejich přání. Dostaneš svou panenku, pastýři lučních koníků, nejkrásnější z nejkrásnějších, jakou svět kdy viděl. A ta už nikdy nezůstane sama.
2: Nebude to tedy jen sen?
0: Z jara vykvete na louce 7 kráska. Panenka v sukničce z bělostných vodních pěn se zlatou korunkou. Sestřička všeho, co kvete na pastvině lučních koníků. Pro radost živáčkům dolejší louk.

má 7 krásko. Tu vítací písničku nemůže pískat jeden sám. Tu ti blouce zacinkají v řesy, i modré zvonečky na všechny zvonky a zacvrlikají cvrčky.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda měla v hlavě spoustu otázek. Proč se najednou stala dospělou ženou? Kam ji to ta tajemná škvíra v kostele dovedla? A vůbec největší záhada, která jí vrtala hlavou, jak to, že jí právě volala máma, kterou už roky neviděla? Jak já budu asi řídit auto, když jsem to v životě nedělala? Přemítala a pak zmáčkla klíče a auto naproti na ní zablikalo. Namířila si to k němu. Několik lidí se za ní otočilo a ona se na ně usmála. Jedna stará paní ji pozdravila a Matilda pozdrav opětovala. Tak co, Matildo, jak ti dupou králíci? Zeptala se stařenka a culila se. Vypadala, jako by měla na sobě divadelní kostým, široký klobouk a dlouhou sukni s krajkami. Matilda vykulila oči. Paní Žíňová, jak se máte?
1: Ale jde to. Jediný, co mi vážně chybí, je Selma. To se ti, holka, přiznám.
0: Zase se zaběhla, potvora? Zeptala se Matilda.
1: Fredky nežijou věčně, víš?
0: A co ty, děvče, dlouho jsem tě neviděla. A mně připadá, že jsme se viděli včera. Usmála se Matilda potutelně.
1: Máš pravdu, ten čas tak letí.
0: Jak jste mě pozvala na to kakao a jak jsme si povídali?
1: Ale kdy to jen bylo?
0: No, jak jsem vám tenkrát našla Selmu a vy jste měla takovou radost, že jste málem přišla pozdě do divadla.
1: Jak málem? Já tenkrát pozdě přišla? No jistě, málem mě vyhodili z divadla tenkrát. Víš, kdo se za mě tehdy postavil? To bys nevěřila. Ta, jak se jmenovala? Kilčíková. Ta povídá, helejte se, no a co? Žíňová je nejlepší kostýmérka, co znám. Jestli ji chcete vyhodit, tak já jdu taky. No, a to mě tenkrát zachránilo, to její no a co. Ostatně tenhle klobouk mám z toho představení na památku. Jak se jim jmenovalo? No ovšem, Šelmy, to byla báječná komedie. A kam letíš, dítě? Zeptala se paní Žíňová.
0: Za mámou, před chvílí volala.
1: A tak to tě nebudu zdržovat, holka zlatá, moc ji pozdravuj.
0: Matilda se vydala k autu u protějšího chodníku. Otevřela dveře auta a nastoupila. Najednou jakoby věděla, co má dělat. Zapnula si pás, srovnala zrcátko, klíček strčila do zapalování, otočila jim, uvolnila ruční brzdu a vyjela. Samotnou jí to překvapilo. Míjela domy, u lesa zabočila doprava, minula cukrárnu, ta jí byla trochu povědomá, a pak kolem kostela. Cíl její cesty se blížil. Nahoře na kopci se vynořil malý domek a Matilda před ním zastavila. Dveře domku se otevřely a v nich se objevila máma. Matilda se usmála a vyskočila z auta. Běžela jí obejmout. Jen mě neporáž, smála se a Matilda z ní nemohla spustit oči.
1: Ty děláš, jako bychom se neviděli roky.
0: Vždyť taky jo, pípla Matilda a prohlížela si ji od hlavy k patě. Tak už pojď dovnitř, mám tam sušenky, čerstvě napečený, oříškový. Vešli do domu a Matilda úžasla. Zelená přecínka, na stěnách lampičky, zelený měkký koberec pod nohama. Tady už přece byla. Sem ji přece tenkrát dovedla ta tajemná škvíra. Pokračovala chodbou, která byla vytapetovaná žlutou květinovou tapetou. Lampičky na zdi vesele blikaly na cestu do obývacího pokoje, který vlastně sloužil i jako kuchyňka. Matilda se usmívala čím dál víc. protože to tady znala. Vzhlédla ke stropu, jestli náhodou nesedí někdo na lustru. Třeba nějaká Fredka.
2: Co to vaříš? Zajímala se.
1: Ale fazolky. Dáš si, už budou hotový.
2: Dám si, řekla Matilda a ještě se rychle natáhla po sušenkách na stolku. V kuchyňce na stěně viselo spoustu obrázků. Byly to perokresby a všechny zobrazovaly šelmy. Tahle je nová, upozornila máma, když si všimla, že si je její dcera prohlíží.
1: Tahle? Zeptala se Matilda a ukázala na obrázek Fredky, která jakoby skákala ven z obrázku a za ocas jí držela holka s vykulenýma očima.
2: Jo o, přitakla máma a nakládala na talíř pořádnou porci fazolek pro sebe a na druhý pořádnou porci pro Matildu.
1: Líbí se ti? Tak já ti ho dám.
2: Tak jo. Matilda si sedla ke stolu a pustila se do jídla.
1: Úžasný, nejlepší, mňamózní, chválila Matilda a máma se smála.
2: Když dojedli, se sbírala talíře ze stolu.
1: Tak, a teď si zahrajeme.
2: Máma prošla do obýváku, odhrnula závěs za kanapem a zmizela za ním. Matilda se rozpačitě zarazila. Za malou chvíli se ozvalo piano. Beethoven. Matilda zavřela oči. Ponořila se do hudby a bylo jí blaze. Před očima jí poskakovaly barevné obrazy a na zádech měla husí kůži.
1: To jsem hrála kdysi v Tokiu. To zbyla ještě malá holka. To byla světová šňůra a světovej úspěch.
2: Matildě se najednou udělalo hrozně moc smutno. Mami, a proč jsi s námi nebyla, když jsem byla malá?
1: No, já... To už je dávno přece. Proč se na to teď ptáš?
2: Já ani nevím, jen tak.
1: Měla jsem koncerty a táta měl filmy. Chtěli jsme něco dokázat, víš? Byli jsme v New Yorku a já dostala nabídku na japonský turné. Táta nechtěl, ale já musela. Prsty mi lítaly po klaviatuře jak ještěrky. No a když jsem odjela... Táta tě popad a odstěhoval se z toho bytu, kde jsme spolu bydleli.
2: Máma si sedla na gauč a v zápětí zase vstala.
1: Tolikrát jsem se chtěla vrátit, ale nešlo to. Nějak to nešlo.
2: Matilda koukala na lustr a na světelné záblesky, jak se prohánějí po stěně, a mlčela.
1: Jsi moje holka, víš to?
2: Řekla tiše máma a měla v očích slzy. Chvíli bylo ticho.
1: Jsi moje máma, víš to?
2: Vypravila ze sebe Matilda a taky se jí chtělo brečet.
1: Pak se máma zvedla a otevřela prosklené dveře do zahrady.
2: Pokoj v Turánu zalilo slunce. Matilda vyšla ven a dívala se na keře růží, na kterých vyrážely čerstvé lístky. Bylo teplo a krásně.
0: Tady máš ten obrázek, volala máma a přicupitala za dcerou do zahrady.
2: Matilda si od ní vzala igelitovou tašku s obrázkem a usmívala se. Za jedním keřem se něco myhlo. Matilda zbystřila.
1: Za chvíli je tu táta, počkáš na něj?
2: Táta? Vyhrkla překvapeně a naklonila se, aby viděla, co to tam za tím keřem je.
1: No tohle, to je přece Selma.
2: Fredka kníkla, mrskla ocasem a byla ta tam. Matilda se za ní rozběhla a tu uviděla, že Selma mizí ve škvíře pod schody. Tak to tedy ne, kamarádko, tentokrát mi tak lehce neunikneš. Nasoukala se za ní do škvíry, nohama napřed a najednou se octla v naprosté tmě. Pomalu se rozkoukávala. Kde je ta potvora? Tápala podél zdí a hledala alespoň paprsek světla. Několikrát zakopla a nakonec nahmatala dveře. Když zmáčkla kliku, zalilo jí světlo. Byla v maličké komůrce a kolem ní kyblíky, hadry, košťata a spousta čistících prostředků. V tom někdo otevřel dveře do komůrky a udělal na ní pšt. Byla to nějaká babička.
3: Mše ještě neskončila.
2: Zdálo se, že Matilda byla zpátky v kostele. Usadila se v předposlední lavici a poslouchala varhany, oči zavřené. Teprve když dohráli, vstala a uvědomila si, že pořád v ruce drží tu igelitovou tašku s obrázkem od mámy. A že už není dospělá ženská s červenými lodičkami, ale opět malá holka v teplém kabátu.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

si dnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Ťap, ťap, ťap, ťap, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, zpívá pěnkava v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky.